0: Italský soubor historických nástrojů Zefiro hrál trio pro dva hoboje a anglický roh C-dur opus 87. Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice pokračuje program, který připravil Rafael Brom hudbou Georga Friedricha Händla. Bude to Concerto Grosso pro smyčcový orchestr a basso continuo A-dur, 11. z cyklu 12 Concerti Grossi, číslo 329 v katalogu Händlových skladeb. Hraje soubor I Musici di Roma.

Koncerto Grosso pro smyčcový orchestr a basso continuo a dur 11. z cyklu 12 koncerty Grossi od Georga Friedricha Händla číslo 329 v katalogu jeho skladeb hrál soubor i muziči di Roma. A následuje kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo C dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechel 285b. Hrají Karol Vincent, flétna a členové Emersonova smyčcového kvarteta.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 285 B. Hráli Karol Vincent, flétna, a členové Emersonova smyčcového kvarteta. A program pokračuje koncertem pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll, opus 21. Friderika Chopina. Hrají Christian Zimmermann a Polský festivalový orchestr pod vedením solisty.

Christian Zimmermann, klavír, a polský festivalový orchestr pod vedením solisty hráli koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll opus 21. Friderika Chopina. Z dochovaných partitur německého skladatele a loutnisty Silvia Leopolda Weisse nahrál sonátu A-moll s podtitulem La Fidèle, nevěrník, loutnista Eugen Müller-Dombois.

To byla sonáta a-mol s podtitulem La Fidèle, nevěrník, od skladatele a loutnisty Silvia Leopolda Weisse. Na loutnu hrál Eugen Miller Dombois.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Improvizace je hraní z patra. Klavírista nebo třeba varhaník usedne k nástroji, aby si zahrál pro potěšení, nebo má-li tu odvahu i pro posluchače. A hraje něco, co ještě nikdo nehrál, co nikde nestojí v notách. Hraje, co mu v tu chvíli napadne. Ve skutečnosti je to ovšem tak, že ty nápady nedostává jeho mozek, nýbrž jeho prsty a ve varhaníkově případě i nohy. Hudebník nemá v hlavě žádný plán, nýbrž pokládá ruce na klávesy, sám zvědav, jak to dopadne. Prsty se rozběhnou, něco zahrají, ozve se kousek melodie či sled akordů. Hráč si uvědomí, že je to docela slušný nápad, takže ho nějak rozvede, ale mezi tím už se končetiny dostaly zas někam jinam. Prsty jsou pořád napřed, ale tvůrčí duch je jim v patách.

Improvizace je tedy hra a je dílem náhody i vůle, obratnosti i rizika. A samozřejmě i zde se projeví talent a jsou i improvizátoři geniální. Říká se to o Kateu Jarrettovi, jehož klavírní improvizaci jsme před chvílí slyšeli, a zcela nepochybné to bylo u Johanna Sebastiana Bacha. Proslulá je historka, podle níž sám král Fridrich II. Zahrál Bachovi téma a uložil mu, aby na ně zaimprovizoval fugu. Bach ji skvěle vystřihnul, ale král se nespokojil s tříhlasou fugou a vyžádal si fugu šestihlasou. A tady musel i Bach kapitulovat. Téma, které král Bachovi zadal, je pro fugové zpracování extrémně nevhodné. Je příliš dlouhé, rytmicky nevýrazné a příliš chromatické. Na ně se tak komplikovaná forma prostě zaimprovizovat nedala. A král to samozřejmě věděl. Existuje dokonce teorie, že je vymyslel jeden z Bachových synů a podstrčil je králi, aby se nebohému tatínkovi pomstil. Autentický záznam Bachovy improvizace tříhlasé fugy samozřejmě nemáme, ale v Bachově rozsáhlém díle nazvaném Hudební obětina je tato fuga zapsána a lze předpokládat, že se od té improvizované příliš neliší. Snad jen tím, že Bach ji pravděpodobně improvizoval na čembalo, kdežto my si poslechneme varhanní verzi.

řekli jsme, že improvizace je hra. Každá hra má ovšem svá pravidla. Znamenají omezení, ale vtip hry je právě v tom rozvinout fantazii v těchto mezích. Král Fridrich II. Předepsal Bachovi pravidla dosti krutá. Zadal mu téma i formu a ještě ke všemu tu nejsložitější ze všech. Bach má ovšem své následovníky i v současnosti. Jedním z nich je i český varhaník Jaroslav Vodrážka. Varhaníci mají improvizaci přímo v popisu práce, ale improvizovat opravdové fugy, to si už dnes troufne málo kdo. Jaroslav Vodrážka má oproti Bachovi přeci jen několik výhod. Nežije ve feudalismu, ale v demokracii, kde mu žádný král nemůže nic udělat, a navíc si téma ke svým improvizacím vybírá sám. Poslechněme si improvizovanou fugu na téma našeho starého dobrého známého Jana Dismase Zelenky.

Improvizovat tak komplikovanou formu, jako je fuga, je nesmírně složité, ale skýtá to i jistou výhodu. Předem daná forma improvizátora hlídá, aby se příliš nerozpovídal, aby posluchače nezahltil beztvarou nekonečnou hudební nudlí. Improvizace vždy k beztvarosti svádí. Není to skutečná kompozice, kde jsou pečlivě vyváženy detaily a celek má svou stavební logiku. Proto je improvizace ve vážné hudbě mnohem vzácnějším jevem než třeba v jazzu. Při poslechu jazzu nám tolik nevadí, když se solista pár minut takzvaně rozehrává, obzvlášť když nás pak odškodní překvapivým spontánním nápadem. Poslechněte si, jaké melodicky nádherně vymodelované solo zaimprovizoval v jedné skladbě současný jazzový saxofonový král Michael Brecker.

V jednom z minulých Dakáp jsme mluvili o kadenci jako o improvizovaném soulovém výstupu v instrumentálním koncertu. Později se i kadence začaly vypisovat do not, takže improvizace z vážné hudby na čas vymizela. Ale ve 20. století se zase vrátila v podobě takzvané aleatoriky. Alea znamenala ve starém Římě hrací kostku. A aleatorika je kompoziční způsob, který vnáší do hudby prvek náhody. Autor třeba určí každému hráči několik tónů, jejich přibližný rytmus a časový rozsah, kdy mohou v tomto omezení hrát cokoliv. Vzejde z toho docela přitažlivý chaos, cosi jako koberec utkaný z náhodně řazených barevných nití. A nejhezčí aleatorické koberce pocházejí z pera Poláka Witolda Lutoslavského.

Takže improvizace má v hudbě pořád své místo a našla je i v dětské hudební výchově. Karl Orff si všiml, že první dětský hudební projev je improvizace se vším, co k ní náleží. Dítě nezačne tím, že po matce opakuje písničku. Nýbrž vymýšlí si svou vlastní muziku, to je tluče vařečkou do hrnce a co si prospěvuje. Orff nahradil hrnec zvonkohrou, malým xylofonem, bubínkem, tedy něčím, co stojí mezi hračkou a hudebním nástrojem. Navíc lze z nástrojů odstranit ty tóny, které neladí a ponechají se jen ty, které v libovolné kombinaci znějí libozvučně. Ať děcko ťukne kamkoliv, vždy se ozve pěkná muzika. To se mu to pak improvizuje.

V dnešním rozjímání jsme několikrát překročili hraniční čáru mezi světem vážné a jazzové hudby. Myslím, že bychom na závěr mohli dát slovo muži, který se v tomto pohraničí pohybuje téměř neustále, totiž Jiřímu Stivínovi. Jeho nahrávky Vivaldiho flétnových koncertů jsou všeobecně známé a mnohdy v nich nechybí ani improvizované kadence. Naše ukázka však bude pocházet ze Stivínovy jazzové desky nazvané Zvěrokruh. Jedna ze skladeb na ní se jmenuje Země a je to jakýsi obraz otáčejícího se vesmírného tělesa, jehož jedna polovina je renesanční a druhá jazzová. Je až neuvěřitelné, jak mají ty dva slohy k sobě blízko, a to přesto, že jeden je reprezentován důmyslně konstruovaným kánonem a druhý zcela svobodnou improvizací.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Messiáš For Unto Us A Child Is Born. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Schubertova píseň Pstruh se záhy po svém vydání stala tak populární a tak rychle se šířila měšťanskými i šlechtickými salony evropských velkoměst počátku 19. století, že si přímo vyžádala, aby se ten nápaditý a známý motiv ještě někde objevil. Schubert si s ním doslova pohrál a do svého klavírního kvintetu A-dur vetkl jako čtvrtou větu půvabné variace na D forelle, tedy pstruha. Tak se jimi potěšme, i my, v nahrávce Andráše Schiffa, Aloise Poše a členů Hagenova kvarteta.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven v finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách plných nářků nad odchodem velkého vůdce byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů. Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Klasika na dosah.
0: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, doprovází do Parley of Instruments.

I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Vlacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok, kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

0: Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích.
1: Jedno ze základních děl světové koncertní literatury, Fantastickou symfonii, zkomponoval Hector Berlioz v pouhých 27 letech. Touto první programní symfonií oficiálně otevřel cestu takzvanému novoromantismu. Každá část popisuje konkrétní dění, program ze života Umělcova, jak zní podtitul. Každou prochází idea fix, pevná myšlenka, vracející se motiv milované. Stejně jako v části Na plese, kde se potkávají v rytmu kouzelného valčíku. Hraje nám ho orchestr revoluční a romantický, diriguje John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Přejeme hezké ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Ministři obrany mezinárodní koalice budou řešit zabezpečení plavby Hormuzským průlivem. V Cannes začíná 79. ročník prestižního filmového festivalu. A čekejte proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení. Teploty většinou do 12 stupňů Celsia. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná pouze vláda. Prezident má na ni podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
4: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
3: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Francie a Velká Británie pořádají jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Plánují řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Francie a Velká Británie vyslali k Hormuzskému průlivu válečná plavidla. Írán je varoval před okamžitou reakcí.
5: Nikdy jsme neuvažovali o nasazení sil ke znovu otevření Hormuzského průlivu. To nikdy nebyla varianta, kterou by Francie prosazovala. Vyzývám všechny ke klidu a zodpovědnosti.
6: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie poslala k Hormuzskému průlivu letadlovou loď Charles de Gaulle. Na její palubě jsou stíhačky Rafale i průzkumné letouny. Doprovází fregaty a ponorka. Velká Británie do oblasti vyslala torpédoborec Dragon. Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že cílem koalice zhruba 40 zemí je zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem v momentě, kdy skončí horká fáze bojů mezi USA a Íránem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo příjem na urgentní příjem či zásah u překotného porodu, jak říká vedoucí střediska Petra Jašo.
7: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
3: Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Na 79. ročníku přehlídky soutěží o cenu v podobě Zlaté palmy také nový snímek režiséra Pedra Almodóvara.
8: Oscarový filmař Pedro Almodóvar uvede drama Amarga Navidad, Hořké Vánoce. Snímek sleduje hrdinku, která se rozhodne na čas opustit svého partnera a smířit se se smrtí své matky. Na francouzský festival se vrací také další Oscarový tvůrce, íránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví také John Travolta. Ten uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Filmový festival v Cannes potrvá do 23. května. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, častěji v Čechách, od vyšších poloh sněhové srážky. Večer potom čekáme ubývání srážek i oblačnosti. A teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 14. Na horách kolem 4 a v Krušných horách kolem 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
10: Radioservis představuje
11: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mosaica.
1: Dobré ráno. V kalendáři už 12. květnový den. Začíná pražské jaro, v Cannes se rozsvěcí filmové hvězdy a my pro vás také dnes vybíráme to nejzajímavější a to podstatné z kultury. Stručně, živě, s příběhy, které stojí za pozornost. Za malou chvilku se podíváme do Lounského muzea na výstavu Odkrytá tajemství země, kde uvidíte hřivny, šperky nebo keltské duhovky. A zamíříme i do Opavy, konkrétně do památníku Petra Bezruče. Tam totiž pečují o pozůstalosti téměř 90 literátů a část vzácných rukopisů i dalších předmětů vystavují. Tak vás tam zavedeme a budeme rádi, když u toho celé ráno budete s námi.
2: A bude s námi u toho třeba v této hodině taky Johann Sebastian Bach. Nabídneme zpěvačku Marii Putnerovou, Ralfa Vaughna Williamse a Big Band Gustava Broma. Cleveland Orchestra s Rafaelem Kubelíkem a Ludwig van Beethoven jsou tu 7 minut po 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Druhá část symfonie číslo 8 Ludvika van Beethovena a The Cleveland Orchestra.
1: A už víme, jaká kniha se stala tou nejoblíbenější u dětí za uplynulý rok. V anketě Kniha dětského srdce, to je Kronika beskydských draků, pro kterou její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd.
0: Druhou příčku obsadil Deník malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Kinneyho, který v anketě budoval už po 18.
1: Třetí místo potom patří titulu Harry Potter a kámen mudrců od britské autorky J.K. Rowlingové.
0: Výsledky 33. ročníku ankety, která také nese jméno Václava Františka Suka, učitele a propagátora literatury pro děti, včera pořadatelé vyhlásili v Pražském centru současného umění DOX.
1: A o knihách, respektive o spisovatelích a literátech, budeme mluvit ještě za malou chviličku. Vydat se za nimi ale musíme do Opavy, do památníku Petra Bezruče.

0: pianista Glenn Gould a Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v 6 hodin a 14 minut.
1: František Horečka, Josef František Karas anebo Vilma Volková. Kdysi známí a čtení autoři, na které se ale dnes už skoro zapomnělo.
0: Připomíná je nová výstava v opavském památníku Petra Bezruče. Návštěvníci najdou v patře památníku, kde probíhají vzdělávací programy pro školy.
1: A jak také říká dokumentátorka a edukátorka Eva Švanová, mladí lidé se poezii, včetně veršů Petra Bezruče, rozhodně nevyhýbají.
2: Jsme v patře, tedy památníku Petra Bezruče s Evou Švanovou. A tady je dočasná výstava.
3: Ano, památník Petra Bezruče se skládá ze dvou základních částí určených pro návštěvníky, což je stálá expozice, která je věnovaná životu a dílu básníka Vladimíra Vaška. A o poschodí výše máme takový výstavní prostor, kde v současné době probíhá výstava, která se jmenuje Literatura a Valašsko. V těchto skleněných vitrínách se prezentují různé artefakty, zejména literární, protože my jsme vlastně literární muzeum, z našich sbírek autorů, kteří se nechali Valašském nějakým způsobem inspirovat, buď tam žili, anebo tvořili.
2: Představíme si některé literáty.
3: Ano. Tak jsou to třeba i autoři, kteří se věnovali té literatuře dětské a které máme v našich depozitářích. Jejich pozůstalost je uložena, jako například František Horečka, potom to je Marie Podešvová.
2: A Amálie Kutinová.
3: Napsala knihu Gabra a Amálinka, takže ta v podstatě tady byla taky ovlivněna tím Valašskem. Potom se nám tady představí například Oldřich Šuler, kterého pozůstalo se nachází taky v památníku Petra Bezruče, který je vlastně považován za takového nestora severomoravské regionální literatury, který psal taky třeba literaturu pro děti a pro mládež. No a těch spisovatelů samozřejmě tady máme více. Je tady třeba ještě i Libor Knězek, anebo Bohumír Četina.
2: Navštěvníci mohou zalistovat v těch knihách?
3: Tyto knihy jsou volně uložené, takže tady máme i takový stoleček. Doporučujeme i tady k volně k prohlédnutí knížku Valašsko literatura a kultura, která zachycuje zejména duchovní život právě této oblasti.
2: Tady si mohou prohloubit znalosti, ano, školní.
3: Potom třeba tady máme i nějaké v těch vitrínách.
2: Tady Josef Karus, Čeladne, ten tam má památník. Přesně, i tady tak. Na něho v Opavě vzpomínáte.
3: Ano, takže zase nějaké artefakty přímo tedy z našich sbírek. To jsou vlastně originály. A další autory, jako když půjdeme třeba k těm vitrínách, tak můžeme jmenovat Josefa Františka Karase, ty jsou takový neznámí autoři, a Vilmu Volkovou, zase uložení tady v našich depozitářích. Jako i cílem té výstavy bylo představit i takové polozapomenuté autory.
2: Tak vy se asi staráte o spoustu těch písemností v památníku Petra Bezruče.
3: My tady v současné době máme 86 literárních pozůstalostí autorů našeho regionu a širšího Ostravska. Takže opravdu té práce tady máme hodně.
2: Já se dívám, že tady nahoře v památníku, v té výstavní síni, jsou židle kolem dokola. Tak tady chodíte případně se školami?
3: Přesně tak. Těmi dalšími cílovými kategoriemi jsou zejména školy. Byly doby, kdy Vladimír Vašek přišel tedy v nemilost, a projevilo se to samozřejmě na té návštěvnosti, že školy takhle nechodily, ale zase se teďka dostává v uvozovkách jako kdyby do oběhu. A když my tady ze žáky pracujeme s těmi edukačními programy, tak zvláště tedy s básní Marička Magdonova, kdy my děláme jako rozbor, ale takovou jinou formou než běžně ve školách, jako co se týká básnických prostředků, stylistických a podobně. Já se to snažím aplikovat na ten princip eticky a na tu osobnostní výchovu, na rozvoj charakterových a volných vlastností žáků a vlastně účastníků tohoto programu. A já opravdu mohu vyvrátit názory toho, že žáci nemají zájem o tu poezii. Vidím a mám z toho velkou radost, že i ta poezie a poezie Vladimíra Vaška, která chápu, že někdy je takový těžko pochopitelná, uchopitelná, ale nám se to právě v tom prostředí, že to je autentické prostředí a že ti žáci vidí, že ano, tady kdysi opravdu stál ten rodný dům, ve kterém se Vladimír Vašek narodil, ale působil také tady i Antonín Vašek, což byl jeho tatínek, slezský buditel. S tím, že ten Antonín Vašek založil Opavský besedník, což byly noviny, které ve Slezsku prvně vycházely, a Opava téměř byla celá německá. Takže to vlastenecké dílo toho Antonína Vaška a jeho syn následně pokračoval v těch šlépějích, Vladimír Vašek, tak to si myslím, že to opravdu ty žáky nějakým způsobem jako oslovuje.
2: Dodává Eva Švanová z Opavy i Vávličková, Český rozhlas.

0: Ralph Vaughan Williams, New Zealand Symphony Orchestra, na vlnách Českého rozhlasu Vltava necelé 3 minuty před 7:30.
1: Teď už ale nastupuje Big Band Gustava Broma, za chviličku tu budou zprávy. František přidá další aktuální informace a hned po nich doplníme ještě kulturní tipy.

0: parádní big band Gustava Broma, který nám dělal společnost těsně před 6:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Tripartita se neshodla na zastropování věku pro odchod do důchodu. Předchozí kabinet zavedl postupný růst až na 67 let. Odbory chtějí strop snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl, ale dostat se k němu chce až v roce 2028. To je podle předáka odborů Josefa Středuly pozdě. Zástupce zaměstnavatelů s hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli a zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Belgii dnes čeká celonárodní stávka. Druhé největší letiště v zemi, Charleroi, zrušilo všechny lety. Velkou část příletů a odletů zastavilo i hlavní bruselské letiště. Protesty ale zasáhnou taky pozemní dopravu po celé zemi. Odbory stávkují proti plánovaným vládním reformám. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily. Za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla taky částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady více než desetinu celkové ceny za vstupenku. A čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, častěji v Čechách. Od vyšších poloh potom sněhové srážky. Večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti a teploty od 7 do 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách kolem 4, v Krušných horách 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: V umělecké zahradě v Praze 2 se chystá beseda se sochařem Kurtem Gebauerem. Ponese název Místa pro sochy je tu dost a tohle setkání nabídne pohled na Gebauerovu tvorbu, ale i veřejný prostor v umění.
2: V Ústí nad Labem chystají vernisáž výstavy designéra Jana Čiháka. Představí jeho současnou tvorbu a potrvá až do konce května.
1: V Brně startuje Mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Zahajovací večer obstará soubor Netherlands Dance Theater a festival potrvá do 24. Podrobnosti nám hned po 8. řekne dramaturgyně Barbara Gregorová.
2: V Chebské galerii výtvarného umění možná zaujme výstava Nedokončený portrét. V prostorách Velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veroniky Holcové.
1: A ještě pozvání do Pražského muzea literatury, kde můžete vidět výstavu Lustig, svědek rozvratu lidskosti. Je připravená ke stému výročí narození spisovatele, novináře a svědka holokaustu Arnošta Lustiga.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou. Teď jsme nabídli Pavla Vranického, podání Viléma Veverky a komorní filharmonie Pardubice.
1: A máme pro vás pozvánku do muzea v Lounech, kde mají novou archeologickou výstavu nazvanou Odkrytá tajemství země. V expozici představují desítky předmětů, které se našly na Lounsku a taky na Žatecku.
0: Od bronzových šperků a keltských ozdob až po novověké poklady.
1: Součástí téhle výstavy jsou také nálezy objevené při výzkumu během stavby dálnice D7 u Chlumčan.
2: Řešili jsme to samozřejmě i s lidmi, kteří se starají o koně, protože teorie je jedna věc, ale praxe je druhá. Takže tady se můžete podívat na ty repliky.
3: Takže ono je to funkční. Kdyby se to teoreticky dalo na koně, tak by to fungovalo.
2: Tak by to fungovalo, ano.
3: U repliky zdobeného koňského postroje ze 7. století jsme se zastavili s Ludmilou Barčákovou z Archeologického ústavu Akademie věd.
2: Nahoře vidíte ten opasek, který je zdoben velkým množstvím různých komponent. Ty jsou odlity z bronzu a jsou zlacené. Docela zajímavé je, že technika zlacení toho avarského šperku, tak byla odlišná od současné. Oni to zlatili amalgánem zlata, to znamená, že smíchali rtuť a zlato, ale bylo to toxické, takže pro dnešního člověka je to prakticky
3: nepoužitelné. Vysvětlila restaurátorka Ludmila Barčáková a s bývalým archeologem Lounského muzea Petrem Novákem jsme nahlédli do jiné části výstavy.
4: Tuto vidíte před sebou záponu keltskou z mladší doby železné. Vedle toho máte dýčku, která je evidentně střední doba bronzová. A naproti tomu tu máte třeba nánožní kruhy, které nosili keltští muži, aby krásně chrastili.
3: A tady vidím i hroty šípů.
4: Ano. A to, co tu vidíte, to je v podstatě, řekl bych, mikrodýčky.
3: To máte. Že to nosili teda u sebe jako
4: amulet.
3: V rámci výstavy budete mít i archeoherničku pro děti. Mohla byste mi přiblížit, co v ní bude?
5: Připravili jsme několik prvků, aby si výstavu mohly užít i děti, takže si třeba můžou vyrazit latenskou minci, mohou si udělat pravěký amulet z pravého střepu a můžou si také složit kostru a k ní si přiřadit hrobové přídavky, milodary.
3: Doplnila kurátorka výstavy Anastázie Ryšková. Výstava bude v oblastnímu muzeu k vidění zhruba do poloviny července. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.

0: pes.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaiku. Náš dramaturg Jan Kencel pro nás vybral Buty z alba Dřevo a píseň Pes. 2 minuty necelé zbývají do 6:45.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Máme úterý, je 12. května a začíná festival Pražské jaro. Zahajovací koncert dnes večer otevře celý festival Mou vlastí Bedřicha Smetany, a to v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky.
1: Přímý přenos ze Smetanovy síně obecního domu poslouchejte od 20 hodin i na Vltavě. Do večera je ale ještě daleko a my máme teď malou hudební ochutnávku v podání Sočru.
3: Tak tady je tedy Smetanová Luisina Polka, diriguje Vladimír Válek. A mimochodem o Pražském jaru budeme taky podrobně mluvit hned po 9. hodině s ředitelem festivalu Robertem Hančem a uměleckým ředitelem Josefem Třeštíkem.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Alexandr Grigorievič Aruťuňan, koncertní skerco pro trubku a klavír Alexandr Rublev a Světlana Mamčenko. 7:45.
1: O schopnosti poslouchat a naslouchat druhým, vést dialog a nepodléhat rozdělování společnosti je dnešní zamyšlení, které pro nás napsala farářka církve československé husitské Sandra Silná.
2: Tak jako každý rok celkem krátce po Velikonocích se blíží svátek letnic. Pro člověka, který sleduje nejen týdenní nebo měsíční kalendář a je křesťansky ukotven, jsou letnice či chcete-li svatodušní svátky důležitým momentem liturgického roku. Ale většina lidí tenhle pilíř duchovního života ani nezaregistruje. Přejde bez většího povšimnutí, možná i proto, že není na rozdíl od Vánoc nebo Velikonoc spojený s žádným dnem volna. Zkusila jsem si udělat takovou malou anketu o tom, jak kdo letnice vnímá. Prvně se ptám syna mé kamarádky v mladším školním věku. Chvilka váhání a pak slyším 6-7, což je ve výsledku spíš nejistá otázka než odpověď. Zaužívaný obrat poslední doby 6-7, 6-7 neznamená vlastně vůbec nic. Ale zkuste se na něj zeptat dětí nebo vnoučat. Jistě ho budou znát a neváhají jej použít takřka kdekoliv a v jakýchkoliv souvislostech. Ptala jsem se tedy dál, dětí na druhém školním stupni. Je to něco s létem? Ups, těsně vedle. Pravda, letnice někdy spadají téměř do letního vegetačního období, neboť jsou pohyblivým svátkem, ale ani tady se teenageři netrefili. A s dospělými, řekněme si to na rovinu, to nebylo o mnoho lepší. Asi bych vám měla říct, proč se nad tím ale vůbec zamýšlím. Důvodem je hlavně fakt, že vnímám, jak mezi námi lidmi roste polarizace. Jako bychom byli napříč společností buď tým Sparta nebo Slávie, jsem tam ještě možná bohemka, ale jinak nic moc mezi. A to ať se jedná o otázky politické, sociální nebo třeba klimatické. Polarizace nabývá mnohdy dost jasných rozměrů a leckdo si ve veřejném prostoru, ať už skutečném nebo virtuálním, nebere servítky. Svatodušní svátky jsou v čase liturgického roku dobou, kdy podle dávné tradice zachycené v písmu svatém lidé díky darům ducha, který na ně sestoupil, dokázali překonat tehdejší rozkoly a rozdělení. Nechci nějak idealizovat fakt, že dávní pisatelé pro nás zachytili v písmu zkušenost, kdy si protichůdné tábory najednou rozuměli. Ne proto, že by si mysleli totéž, ubyly se argumenty nebo jedna strana vyvraždila druhou, ale protože se dokázali navzájem slyšet, i když mluvili každý jinak, svým jazykem. A tak si prosím třeba tipněte, v souvislosti s letnicemi, co je těmi 7 dary ducha, o které bychom možná měli i dnes, ať už jsme věřící nebo ne, ve společnosti usilovat. Moudrost, rozum, rada, síla, umění poznání, zbožnost a bázeň boží. Možná to zní trochu starosvětsky, ale když tyhle pojmy na chvíli odložíme jako náboženské termíny, a zkusíme je přeložit do dnešní řeči, najednou ožijí. Moudrost jako schopnost nenechat se strhnout první emocí. Rozum jako snaha věci opravdu pochopit, nejen rychle odsoudit. Rada jako ochota naslouchat druhým. Síla jako vnitřní pevnost, která se nemusí dokazovat křikem. Poznání jako otevřenost učit se nové věci. Zbožnost možná bychom dnes řekli úcta k tomu, co nás přesahuje. A bázeň boží, snad vědomí, že nejsme středem vesmíru, že moje já má ty a k němu se vztahuje. Bez něj je ne snad nic, ale rozhodně míň. Když se na to podíváme takhle, nevypadají letnice jako zapomenutý či nepochopený, opomenutý svátek bez volna. Spíš jsou pro nás něco jako nenápadná výzva. Ne měnit svět, ale změnit způsob, jak v něm jsme. Možná nezačneme velkými gesty. Možná jen tím, že v rozhovoru nepřerušíme druhého. Že si dovolíme říct, možná se mýlím. Že nebudeme hned lidi nálepkovat či dehonestovat. Možná právě tak se rodí něco, čemu se kdysi říkalo duch. Ne jako něco nadpřirozeného, vznášejícího se nad námi, ale jako něco velmi konkrétního mezi námi. Kdybychom si z letnic měli odnést jen jednu jedinou věc, možná by to byla tahle. Porozumění nezačíná tím, že máme pravdu, ale tím, že jsme ochotni slyšet. A to by se do dnešních dnů mohlo docela hodit.
1: Pro někoho téměř neznámý svátek, pro jiné jeden z nejdůležitějších okamžiků liturgického roku. My jsme si připomněli letnice společně s farářkou Sandrou Silnou.
0: Teď už slyšíme trojici John Scofield, Bill Stewart a Steve Swallow v nahrávce z roku 2020. Dobrý poslech.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Teď je 7 hodin. Dobré ráno.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se znovu neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila. Poslední cestující už jsou na cestě domů. Rozhlasoví symfonikové dnes otevřou Mezinárodní festival Pražské jaro. A čekejte proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení, teploty většinou do 12 stupňů Celsia. Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
7: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
8: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
7: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
9: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
7: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
6: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jenom část posádky.
10: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
11: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
6: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní 6-dílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
12: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
13: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
12: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
13: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
14: Thank you.
5: Počasí.
6: Čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, častěji v Čechách, od vyšších poloh sněhové srážky. Večer potom čekáme ubývání srážek a taky oblačnosti. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách naměříme kolem 4, v Krušných horách 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaica. Dobré ráno, načínáme další hodinu našeho ranního vysílání a tentokrát vás vezmeme na místa, kde staré prostory dostávají nový život. V Pardubicích restaurátoři odkrývají iluzivní malby a obnovují historický sál zámku s unikátním kazetovým stropem. Novou podobu interiéru navíc doplní rukopis architektky Evy Jiřičné. A z pardubického zámku potom zamíříme do bývalé pražské mlékárny z 50. let. Místo obyčejného ateliéru tam totiž vznikla galerie Platforma 15. Propojuje mladé umělce i známá jména české výtvarné scény. Ale jako první se přesuneme na jih Francie. V Cannes zahajují 79. ročník nejprestižnějšího filmového festivalu. Přehlídka každoročně určuje trendy, odhaluje nové talenty a míří na ni pozornost kinematografie z celého světa. Jak bude vypadat letošní zahájení, i na to se zeptáme. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Z jazzu nabídneme Joeyho Hendersona a Nat Cohen a trio Brasileiro, ale to až před 8 hodinou, za okamžik Holly Cole trio a teď Karl Philipp Emanuel Bach. Hraje nám Akademie für Alte Musik Berlina.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, první část symfonie G-dur, necelých 10 minut po 7 ráno.
1: A my objevujeme malé galerie. Podnikatel Filip Poltoracký a umělec Jakub Hubálek původně hledali v Praze prostor pro ateliér a pro práci. A nakonec našli bývalou mlékárnu. Byla z 50. let a v roce 2023 v ní otevřeli galerii Platforma 15.
0: Dnes tam vystavují mladí autoři a výrazná jména české scény, jako je František Skála, Vladimír 518 nebo Jiří Černický.
1: A s jedním ze zakladatelů galerie, Filipem Poltorackým, natáčela i naše reportérka Zuzana Filipková.
2: My jsme původně s mým kamarádem, skvělým malířem Jakubem Hubálkem, hledali prostor pro jeho ateliér a pro moje věci. Našli jsme tenhle prostor, protože ho nikdo nechtěl tady v Písecké ulici, bývalé mlékárny z 50. let. Zaujalo nás tady to původní osvětlení, které tady zůstalo. Podepsali jsme smlouvu dlouhodobou, ale stalo se to, že Jakub mi po několika měsících, kdy nám zbývalo ještě asi skoro 7 let nájmu, řekl, že tady malovat nemůže, že sem chodí moc lidí. A v tu chvíli my jsme vlastně začali řešit, co s tím prostorem teda budeme dělat, když máme ještě pár let před sebou tady nájmu. Protože se blížily jeho kulatiny a měl namalováno shodou okolností. Tak jako přišel s nápadem, tak pojďme dělat výstavy. Já jsem popravdě byl outsider mimo tu výtvarnou scénu, takže jsem s tím žádnou zkušenost neměl, ale on zvedl telefon, zavolal Radkovi Volmutovi, tím začal vlastně naše přátelství s ním a spolupráce dosavadní. Je to takhle banální, ale takhle vznikla Platforma 15.
3: Říká mi v jedné ze dvou místností galerie Platforma 15 její spolumajitel Filip Poltoracký. Nenápadné galerie v tiché boční ulici na Vinohradech se tedy kurátorsky ujal Radek Volmut a během 3 let tu udělal nespočet důležitých výstav.
2: A já jsem spoléhal samozřejmě na Jakuba, spoléhal jsem na Radka Volmuta, moje role je být takový hybatel v pozadí. Tam jsme se i ujistili v tom, že vždycky potřebujeme mít kvalitního kurátora a v tom role Radka Volmuta je nezastupitelná. On byl u toho začátku, on nám pomáhá sestavovat ten výstavní plán. A překvapivě i on nás vlastně opichuje k tomu, aby jsme spolupracovali i s dalšími kurátory, což jsme udělali. Tam jsme se ujistili v tom, že ten kurátorský dohled a koncept je pro nás zásadní, protože děláme solové výstavy. Ten prostor není velký, takže my nemáme možnost tady dělat velkou skupinovou výstavu. Je členitý. Teď vlastně po 3 letech, věřím, že tomu, že letos vlastně ten výstavní plán máme nejsilnější doposava, co jsme poskládali. My ty výstavy děláme relativně v krátké periodě, po měsících, takže stihneme za rok třeba i 10-11 projektů. Velice se nám osvědčil koncept vkládat každý rok velikána té scény do toho programu. Takže v prvním roce to byl Jiří Petrbok, potom následoval Jiří Černický, letos to byl František Skála.
3: Vysvětluje Poltoracký, kromě osvědčených matadorů výtvarné scény nechávají majitelé prostor také pro ty nejmladší.
2: Letos jsme měli Kláru Korbelovou, to byl skvělý projekt. Loni to byla Míša Schindlerová, která studuje v Londýně na Goldsmith. To jsme dělali s Karolínou Juřicovou. Předloni to byla Lucie Rosická, která dostudovala, měla svoji solovou výstavu tady a to musím říct, že to byl projekt, který nás hodně bavil.
4: Co živí tu galerii? Kdybyste měl říct, jako jakým způsobem fungujete, jestli čerpáte třeba i nějaké granty, z čeho všeho je to složené?
2: Jo, to je dobrá otázka. Musím říct, že nám se zatím nedaří teda s granty. Zkoušeli jsme, vytrváme, ale zatím jsme teda neuspěli. Takže vlastně to vás víceméně dovede k tomu, že musíte prodávat. My nemáme žádného mecenáše velkého za námi, ani si nemyslím, že se objeví, takže jednoduše prodáváme. Fungujeme na komerční bázi a jsme vždycky rádi, když ten rok skončí v černých číslech, to znamená technická nula, jestli takhle můžu nazvat. Loni jsme měli štěstí, na poslední chvíli jsme to pokryli. Jednoduše i já, i vlastně moji společníci máme jiné povolání, které nás živí a tohle je pro nás radost.
4: Je pro vás těžké třeba sehnat umělce, kterého byste chtěli? Jsou to právě třeba ti slavnější? Už máte tu pozici tak silnou, že v tomhle třeba není problém?
2: Ty věci přicházejí tak přirozeně. To znamená, že nás oslovují umělci napřímo, kurátoři přicházejí se svými projekty, se svými artisty, s kterými oni třeba dlouhodobě pracují. Takže to je ten moment, kdy jsme schopni mi to poskládat. To znamená, my teď máme plný letošní rok, už zaplňujeme i ten příští. Musím říct, že zatím jsme se nesetkali, jsme s tom pokorní, to znamená, my víme, že prostě ten prostor je malý, jsme kde jsme, nicméně myslím, že už po těch 3 letech je zavedený, ale zatím se nám nestalo, že by jsme neoslovili umělce, který by o to zatím neměl zájem.
3: Platforma 15 je otevřená 4 dny v týdnu, 3 hodiny denně. A když je zrovna vernisáž, těžko přehlédnete, že lidé doslova přetékají do ulice.
2: Lidi jsou kreativní, takže hodně často zaklepou jednoduše, zaklepou na okno nebo na dveře. Ale po těch letech už se nám to ustálilo. Máme vlastně skupinu dobrovolníků, kteří nám pomáhají kustodů, protože ve 2 bychom to tady sami neutáhli, takže jedeme 4 dny v týdnu. Nemáme otevřeno celý den, určitě ne. Ani vlastně tam, vzhledem k tomu, že ta ulice je hodně klidná, tak si myslím, že by to nebylo úplně smysluplný. Ale ten provoz je zaběhnutý. Za ty 3 roky už je tady skupina lidí, která chodí pravidelně, mají to rádi. jak sběratelé, tak prostě lidé, kteří opravdu to sledují, tu scénu. Někdy jsem sám překvapený, jak mají velký přehled někteří z nich, i mimo Praští, prostě dojíždějí a mají neskutečný přehled, takže někdy stačí se zeptat lidí, kteří opravdu přijede pán ze Slaného a já vím, co se vlastně v Praze děje a to je úžasný.
4: Kolik lidí chodí na vernisáže, tak zhruba odhadem?
2: Těžko říct, liší se to samozřejmě od těch umělců, zmiňoval jsem třeba, když šáhneme do těch nejmladších, až po ty matadory té scény. Vladimír 518, to je vlastně první umělec, který tady byl podruhé za ty 3 roky. My jsme s ním oslavili 3. výročí. Ten doslova ucpal ulici tady Písecskou. Ten prostor je malý, takže se relativně rychle naplní a to nás baví, no.
1: Říká jeden ze zakladatelů Pražské galerie Platforma 15, Filip Poltoracký. Příběhy o českých galeriích a jejich majitelích si můžete připomenout už teď na našem webu vltavarozhlas.cz. Seriál pro nás připravila Zuzana Filipková.
0: Restaurátoři na Pardubickém zámku obnovují prostor s unikátním kazetovým stropem. Odkrývají iluzivní malby a interiér doplní moderní vzory. Podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Do Pardubic se vydáme za chvíli.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Luigi Boccherini, část smyčcového kvartetu C-moll a sonár kvartet v 7 hodin 25 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Míříme do Pardubic na zámek, kde se restaurátoři pustili do obnovy historické místnosti s kazetovým stropem.
0: Prostor, který v 16. století sloužil společenským setkáním, by se k podobnému účelu mohl vrátit i dnes.
2: Na stěnách tedy znovu ožívají iluzivní malby, které jinak připomínají dřevěné obložení, a také interiér potom doplní novodobé lavice. A ty jsou zase podle návrhu architektky Evy Jiřičné.
3: Vlastně ten sál skoro nepoznáte.
4: Říká o místnosti s kazetovým stropem ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se tak k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. A to za pomoci architektů pod vedením Evy Jiřičné. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby, připomínající dřevěné obložení.
5: Teprve teď, když to vidím domalovaný, tak teprve teď jako ta celá atmosféra toho prostoru najednou vynikne, protože oni tu malbu udělali, i když ta perspektiva je podivná, že jo, z našeho hlediska, tak přesto oni do toho udělali něco, co prostorově víceméně vypadá, jako kdyby to bylo skutečně architektonicky stvárněný třídimenzionální objekt.
4: Projekt vznikal poměrně dlouho a podle restaurátora Jiřího Bláhy nepůsobí tak jednoduše, jak by se mohlo zdát na první pohled.
6: Skoro dva roky se pracovalo nejprve na průzkumech toho, jak podobné věci v tom 16. století vypadaly, a potom jsme dlouho dělali návrhy na papíře vlastně a postupně jsme ubírali, protože ta původní myšlenka byla opravdu jako zrekonstruovat maximum možného, ale zjistili jsme, že vedle těch originálních fragmentů to vlastně opravdu nejde, protože bychom si museli hodně vymýšlet.
4: Interiér pak doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Jiřičné.
5: Ten nábytek, který tady začíná se tvořit, tak opravdu jako je daleko víc inspirovaný tím historickým tvarem, co se zachovalo nebo o čem víme.
4: Tady se díváme na jednu z lavic, to je asi nějaký prototyp. Je to tak.
6: Ty lavice, říkám, navazovaly původně na to iluzivní ostění, lemovaly ty stěny, bylo možné si na ně sednout, a protože právě je snaha nepředstírat nějaký historický tvar, tak architekti z ateliéru paní Jiřičné navrhli v podstatě moderní tvar, který odpovídá zhruba tou hmotou nebo tou velikostí tomu, jak to asi mohlo vypadat, tak aby to bylo pohodlné na sezení, ale aby se to zároveň tvářilo moderně, protože tady bude i další moderní nábytek.
4: Říká restaurátor Bláha. A Eva Jiřičná dodává.
5: Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
4: Stavební práce skončí v prosinci. Následovat bude vybavování interiéru. První návštěvník pak vstoupí do obnovených částí v druhé polovině příštího roku. Z pardubického zámku Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: Zahraje nám jeden z nejvýraznějších saxofonistů moderního jazzu, Joe Henderson. My jsme jeho skladbu nabídli 1:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl rekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Kyjev jenom několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných nebo obětech. Prezident Petr Pavel míří do Bratislavy. S prezidenty Rakouska a Slovenska tam bude jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie, Chci zas v tobě spát nebo Medvídek, zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény, působil ve skupinách Marsias, Pražský výběr nebo Jazz Q a jako autor spolupracoval taky s Anetou Langerovou, Danem Bártou a dalšími. A čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, častěji v Čechách, od vyšších poloh srážky sněhové. Večer potom čekáme ubývání srážek a taky oblačnosti. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krušných horách 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dnes se v kultuře chystají velké věci. Začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a to už svůj 81. ročník. V Obecním domě v Praze zazní Smetanova Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. K Pražskému jaru se ještě podrobně vrátíme krátce po 9. hodině.
2: Ponořit se do světa japonské poezie a objevit kouzlo krátkých veršů můžete v městské knihovně IP Pavlova v Karlových Varech. Od 17 hodin také chystají workshop s názvem Haiku. Probuďte v sobě básníka.
1: Dusíkovo divadlo v Čáslavi zve na inscenaci Můj báječný rozvod. Je to laskavá komedie, ve které všech 15 postav stvárňuje jedna herečka, Eliška Balcerová.
2: Cargo Gallery v Praze chystá koncert Mária Biháriho, který je věnovaný zpěvačce Zuzaně Navarové.
1: A ještě pozvánka do Zlína, do městského divadla, kde startuje divadelní festival Setkání stretnutě.
2: Představuje novinky české a slovenské scény a slavnostní zahájení obstará inscenace Vlastenci v podání Národního divadla Brno.

0: Franz Schubert na vlnách Českého rozhlasu Vltava. 8 minut po půl osmé.
1: Zraky filmového světa se obracejí na jih Francie. V přímořském městě Cannes začíná 79. ročník nejprestižnějšího filmového festivalu.
0: V soutěžní sekci se představí 22 snímků a další desítky filmů nabídnou speciální uvedení nebo paralelní sekce.
1: Tak jak bude asi vypadat zahajovací den festivalu? To už nám řekne naše stálá spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Marie, která jména jsou nejvíce zmiňovaná v souvislosti s programem 79. ročníku festivalu v Cannes.
2: Ano, tak správně jsme zmínili, že jich je 22 těch filmů, které se objeví v té hlavní soutěži a těch také samozřejmě dalších, těch půlnočních třeba projekcích nebo speciálních projekcích. Mezi těmi snímky, které zde uvedou, je třeba nový film Pedra Almodovara, a to film Amarga Novidad. Jedná se o takovou, řekněme, autofikci, film z filmového prostředí vyloženě. Očekávaný je film také Fjord, je to film rumunského filmaře Kristiana Munch, velmi oceňovaného i tady v Cannes. Představí se film Fatherland polského režiséra Pavla Pawlikowského, který je také velmi často prezentován. Jeho snímky jsou prezentované tady na festivalu v Cannes a je to jeho nový snímek. V něm zahraje, bude excelovat německá herečka Sandra Hiller. Představí se i film Moulin, což je film maďarského režiséra Lasla Nemeše. Velmi očekávaná je i novinka ruského režiséra Andreje Zviagy a to film nazvaný Minotaur. Je to film, který natočil v lotyšsko-německo-francouzské koprodukci. Dalším snímkem, který je také velice očekávaný, je od oblíbeného belgického režiséra Lucase Donta film s názvem Coward. No a do soutěže se zcela poprvé dostal i třeba kostarický film. Je toho tedy skutečně hodně a na podporu té domácí kinematografie se představí 5 snímků francouzských režisérek a režisérů.
1: Hlavní soutěž a 22 filmů. Mají, Marie, něco společného, jestli takhle vůbec můžeme uvažovat?
2: No, já bych řekla, že nejspíš je to jistá forma toho poukázat na takovou tu nespravedlnost, na obhajobu práv, lidských práv. Dá se i říct, že je to jisté vnímání rozdílu, obava z diktatur, poukázat na zrůdnost různých diktatur, poučit se z minulosti. Ta historie je hlavním tématem, řekli bychom. Ve výběru se totiž objevuje mnoho filmů, které zkoumají i třeba francouzské dějiny, ne třeba úplně ty nejlepší, a to za druhé světové války. A je to třeba několik filmů, které se hned zaobírají tématem fašistického režimu. Já jsem zaznamenala minimálně 3. Zkoumá se tedy vlastní jednání, vlastní, řekněme, i třeba kolaborace v určitých válečných krizových situacích jednotlivců i národů. Je to třeba i film nazvaný Notre Salut režiséra Emanuela Mára, nebo je to film Třetí noc, který zde představí režisér a také herec Daniel Otej, který tento film představuje záchranu židovských dětí před transportem do vyhlazovacích táborů. Je to tedy určité vracení se do minulosti, bude tady premiéra filmu, bude to biopic o generálu Charlesi de Gaulleovi a také jeden film, který se trošku bude věnovat nedávné kruté minulosti Francie a tím to bude poslední vlastně film o posledních hodinách zavražděného učitele Samuela Patyho. Jinak, co se týče určitých témat, která se také tak nějak zmiňovala ve francouzských médiích, tak se spekulovalo o jisté absenci amerických snímků. V té hlavní soutěži figurují pouze 2 filmy, a to od Iry Zachse, který se po 7 letech vrací na festival a není tedy s filmem Men in Love, je to snímek s Rami Malekem v hlavní roli. A tím druhým snímkem, americkým snímkem, bude film od Jamese Greye, který představí film Paper Tiger v hlavní roli s Adamem Driverem. Je to tedy tak, že letošní ročník, řekněme, bude více evropský a také asijský.
0: Který film potom zahájí letošní festival v Cannes? Jaká bude ta dnešní ceremonie?
2: Ano, tak dnes v 19 hodin se festival zahájí, bude zahájení, představí se hlavní porota, které bude předsedat hned 9, nebo je tam 9 členů. Moderátorkou večera je herečka malajského původu, francouzská režisérka, herečka malajského původu Ei Haidera a už dnes se předá čestná palma, a to pro herečku a zpěvačku Barbaru Streisand. Budou i jisté masterclass, které se v Cannes samozřejmě také chystají třeba se Sirem Peterem Jacksonem nebo Kate Blanchett. No a tím zahajovacím snímkem bude francouzská komedie nazvaná Elektrická Venuše režiséra Piera Salvadoriho. Je to film, který nás zavádí do Paříže konce 19. století na Montmartre a je to vlastně film s hvězdným obsazením francouzskými herci a herečkami. Představí se třeba Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Vima Lapons nebo Pio Marmaille.
1: Příští sobotu budeme tedy znát vítěze Zlaté palmy, o kterou se v Cannes uchází 22 snímků, jak nám řekla i naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Tak děkujeme za postřehy, budeme se těšit na další.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Kamí Berto na vlnách Vltavy, nahrávka 3 roky stará, kterou jsme nabídli 8:15.
1: Velké věci se teď odehrávají v Ostravě. V Trojhalí Karolína vzniklo rekordní pódium o rozloze větší než 600 metrů čtverečních. Určeno je pro bezmála 600 hudebníků, kteří na něm odehrají symfonii tisíců Gustava Mahlera.
0: Podle pořadatelů se pro koncert vážné hudby ještě nikdy v regionu tak velké pódium nestavilo. Alespoň to řekla ředitel Trojhalí Petr Schneider. Koncerty jsou v plánu na 17. a 18. května.
1: Na jednom pódiu se propojí hned 3 orchestry, 13 sborů a 8 předních solistů z Ostravy, Brna, Prahy a Hamburgu. Dirigentské taktovky se potom ujme hudební šéf Hirošimského symfonického orchestru Christian Arming.

0: Muzika Eterna a Jean-Philippe Rameau. Pod vedením Theodora Kurencise jsme slyšeli zmíněný orchestr v 7.49.
1: Vizitka. Hostem dnes bude Přemysl Rabas, dlouholetý ředitel safari parku ve Dvoře Králové, stejně jako slavný britský dokumentarista Sir David Attenborough zasvětil svůj život zvířatům.
0: Jak se za poslední desetiletí proměnila příroda, vztah lidí ke zvířatům i samotné zoologické zahrady? Laďte vizitku s Přemyslem Rabasem krátce po 10. dopoledne.

0: Adam Zkoumal a jeho skladba pro solový klavír v autorské interpretaci.
1: Jana Kitzlerová je překladatelka, je to rusistka a tak asi nepřekvapí, že dnes představí text Vladimíra Majakovského.
2: Básnění. Milí posluchači, milé posluchačky, i literární věda se někdy dopouští omylů. Jedním z nich je, že dva velikány moderní ruské a světové poezie první poloviny 20. století, Velemira Chlebníkova, o němž už byla řeč, a Vladimíra Majakovského, řadí k témuž avantgardnímu uměleckému směru futurismu. Ostatně Maxim Gorky, který sice podle mého názoru věděl o avantgardě pramálo, prohlásil: není futurismus, jen Majakovský. Vladimír Majakovský, který pro mnohé stělesňuje především hlas ruské bolševické revoluce, byl však zároveň a v určitém smyslu především autorem jedněch z nejpůsobivějších veršů milostné lyriky. Většina jeho básní je věnována jeho múze Lily Brick, o které snil a básnil v různých polohách. Mě nezajímá masíčko růžové, jež času zub už stejně ohlodává. Dnes k jiným nohám padně ty mužové, pro tebe zpívám, má zmalovaná, má zrzavá. Až stanu se carem, což je pravda svatá, tvářičku tvoji do svých mincí ze slunečního zlata nařídím razit všemi stroji. A tam, kde tundra svět halí v kabát bílý, kde řeka smlouvá s větrem nehostinným, do okovů vyškrábuj jméno Lily a zlíbám ho v temnotě otročiny. Že láska zůstala stálým tématem jeho tvorby, svědčí poema O tom, napsaná mnoho let po revoluci. Ta látka se u mě zjevila, v očích zlost. Přikázala, nasaď dnům udidlo. Pohledla s úšklepkem na mou každodennost, v bouři rozprášila lidi i dobré bydlo. Ta látka přišla, vyšoupla jiné, jediná zblížila se se mnou za bezesných nocí. Ta látka nůž ke krku ti přivine, kováři, od spánku až k srdci. Ta látka stemnila den do temna, čelo rozřízla jak vrázka. Jmenuje se ta látka. Majakovská poezie je i dnes skutečně nebezpečná, ale krásná zbraň, se kterou autor dokázal mistrně zacházet. V kurganech knih je verš pohřben. V něm občas ukáže se řádků tkáň. Dotýkejte se jich opatrně jen. Je to sice stará, ale nebezpečná zbraň. A tak navzdory obtížně odstranitelné nálepce Bard revoluce, nechte Majakovského, aby s vámi i dnes mohl rozmlouvat. Slyšte, soudruzi, potomci agitátora, vůdce křiklouna. Potoky poezie skrotím a překročím to, co vyplodili liričtí idioti, a výjdu jako živý, co s živými rozmlouvá.
1: Z básní Vladimíra Majakovského vybírala pro dnešní básnění v překladu vlastním a také překladu Vojtěcha Franka rusistka Jana Kitzlerová.
0: Teď už posloucháte Anat Cohen a Trio Brasileiro v nahrávce z roku 2017. Máme úterý, je 12. května.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Slinivku nebo játra by od příštího roku měla operovat jenom specializovaná centra. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Americká vláda zvyšuje tlak na Irán. Sloučení velkých prodejců vstupenek na kulturní akce v Česku zvedlo poplatky za nákup. A čekejte proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami a od vyšších poloh sněžení. Teploty většinou do 12 stupňů Celsia. Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní navýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
4: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince. Budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
3: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura, jak jsme slyšeli. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května. Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Spojené státy zvyšují tlak na Irán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování iránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet iránskou ropu do Číny. Stalo se to jenom 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
5: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
6: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
5: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
7: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
5: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
3: Ceny vstupenek do divadel a na koncertů v Česku vzrostly za 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat námi oslovených pořadatelů. Částečně za to můžou rostoucí poplatky za samotný nákup lístků.
8: V Česku se pod hlavičkou estonské PLG spojily ticketingové společnosti GoOut, Ticketportal a Ticketstream. Podle Oldřicha Brzobohatého z menší ticketingové společnosti SMS Ticket tím vznikl dominantní hráč, který si účtuje moc velké poplatky.
9: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí 8%, pro návštěvníka se poplatek zvýšil na 3,5% z nějakých 15 korun.
8: Generální ředitel PLG Czech Republic Lukáš Jandač namítá, že je to hysterie. Podle něj pouze 3 různé systémy spojili do jednoho.
10: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější.
8: Podle Jandače byl starý systém pro prodejce lístků neudržitelný. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
11: Počasí.
3: Čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, častěji v Čechách. Od vyšších poloh sněhové srážky. Večer potom čekáme ubývání srážek a také oblačnosti. Teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, na horách kolem 4 a v Krušných horách 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika. Přejeme hezké ráno i v další hodině našeho ranního vysílání. My budeme za pár minut cestovat mezi uměním, architekturou a divadlem. V Paříži se po rekonstrukci otevřel unikátní ateliér malíře Jeana Lirsata. Je to místo, ve kterém se setkává avantgardní architektura, moderní umění i atmosféra staré Francie. Rozhodně stojí za návštěvu. V Ostravě si potom připomeneme 100 let Domu umění a jeho dramatické osudy napříč dějinami. No a v Brně právě dnes startuje Divadelní svět, festival s desítkami představení, zahraničními hosty i novými scénami. No a budeme taky za necelou půl hodinku soutěžit, a to o rozhlasovou hru Tragédie Liblice Jiřího Havelky. Je to mysteriózní krimi se špionážními prvky, které vzniklo přímo pro Český rozhlas Vltavu. Tak si to nenechte ujít, poslouchejte a Tragédie Liblice může být vaše.
1: Co budeme hrát mezi 8 a 9, třeba uskupení Bratislava Hot Serenaders, Igora Stravinského a taky kapelu Dunaj s Janou Vébrovou. Teď Antonína Stamice, Míří Válek, Radomír Pivoda a Pražský komorní orchestr.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: skladba Antonína Stamice, druhá část koncertu pro dvě flétny a orchestr 9 minut po 8 hodině.
1: Mezinárodní festival Divadelní svět Brno letos vstupuje do svého 17. ročníku, startuje právě dnes a až do 24. května nabídne víc než 90 představení a doprovodných akcí napříč brněnskými scénami.
0: Od velkých činoherních inscenací přes taneční a site specific projekty až po program pro děti. Nově se festival rozšiřuje taky do zrekonstruovaného centra Kolaps a literárního salonu rezidence Café Kaprála.
1: O letošním programu a také mezinárodní spolupráci si už teď ale budeme povídat se šéf dramaturgyní festivalu Barbarou Gregorovou. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Po 10 letech se do Česka znovu vrací soubor Netherlands Dance Theater. Ve spolupráci se souborem baletu Národního divadla Brno přiváží do města i jeho druhý ansámbl NDT2, který zase tvoří nejmladší taneční generace. Tak co přinese ten komponovaný taneční večer?
2: Tak my jsme vlastně měli letos to unikátní štěstí, že se nám podařilo od Netherlands Dance Theater přivést oba soubory. Před měsícem jsme tady měli NDT1 a navazujeme na tu spolupráci zejména díky tomu, že Mario Radačovský je bývalým členem NDT1 a podařilo se nám tedy zařídit, aby dorazili tedy se svou druhou company NDT2, což jsou vlastně ti nejmladší a dá se říct jedni z nejtalentovanějších tanečníků dnes v celé Evropě, dá se říct i na světě, a přivážejí obrovskou, krásnou, dynamickou inscenaci. Jsou to opět dvě choreografie, které budou mluvit jednak o folkloru, o rituálu, ale zároveň o takové velké křehkosti mezilidských vztahů.
0: Festivalový otevřený dům v Janáčkově divadle navazuje na loňský pilotní ročník. Proč je pro vás důležité otevírat divadlo lidem i mimo samotná představení? Co letos návštěvníky vůbec čeká?
2: Tak nám přijde, že foyer Janáčkova divadla je naprosto unikátní prostor, který běžně diváci bez vstupenky nemůžou zažít, a v rámci festivalu nám přijde opravdu důležité, aby jsme uměli nabídnout program všem generacím a ideálně tedy i zdarma, aby ti, co třeba si nemohou dovolit jít do těch divadel, tak měli možnost mít zážitek během toho prvního hlavního festivalového víkendu. Je tam připraven program jak vlastně různých divadelních rodinných představení, tak i chill out zóna pro teenagery. Máme tam pohybové baletní kurzy pro seniory, pro tam řada vlastně tanečních operních představení, a už od loniska jsme navázali spolupráci se street artovými umělci, kteří vlastně to Janáčkovo divadlo tak přirozeně okupují sami, a společně s nimi jsme a s baletem NDT2 jsme připravili i speciální vlastně baletní string dancovou choreografii, a v pátek dokonce bude i taková jakoby tančírna, takže věříme, že všechny ty generace, všichni lidé, kteří přirozeně třeba se k tomuto prostoru nemohou přiblížit, tak tady najdou příležitost, jak si sem během toho víkendu kdykoliv vplout a něco s námi zažít.
1: A jakou příležitost něco vidět budou mít potom diváci ve festivalovém šapi? To, jaký program nabídne?
2: Tady jsme navázali na spolupráci s divadlem Bratří Formanů a vlastně už i v minulých letech se v rámci festivalu tady objevovaly jejich produkce, a letos tady přivezou svou novinku Ptačí sněm, což je opravdu takový unikátní stan, nemá ani žádný sloup, bude umístěn v Komárově, na místě vlastně, kde běžně přijíždějí cirkusy, a staví se už, myslím, od soboty a celkem 6krát vlastně nabídne takový krásný snový příběh o světu ptáků, kteří se rozhodnou, že na celém světě bude mír, a jak už je u Petra Formana zvykem, je to neuvěřitelná vizuální přehršel nápadů, loutky, digitální technologie, vlastně takový jakoby snový svět, do kterého opravdu nechají ty diváky vstupovat velmi nablízko.
0: Pro Divadelní svět Brno jsou stěžení zahraniční inscenace. Ze Slovenska přijede například Nosorožec Eugenia Ionescu, ale uvádíte i koprodukční projekt Negativy sněhu. Čím vás zaujal?
2: Tak toto bych řekla, že je velice výjimečný projekt, protože je to koprodukce slovenského divadla Jana Palárika v Trnavě, polského divadla Jana Kochanovského v Opoli a ještě vlastně Německé digitální akademie v Dortmundu, a vznikla u příležitosti 80 let výročí druhé světové války. Ale z mého pohledu velice krásně spojuje vlastně tři příběhy nějakých bojovníků proti fašismu, které vlastně popisují ty jednotlivé strany, ať už tady polská, německá nebo slovenská strana, opravdu velmi takovou nečernobílou perspektivu, i proto se to jmenuje Negativy sněhu, v inscenaci vlastně celou dobu sněží a na pozadí se odehrávají ty jednotlivé příběhy těch lidských osudů, které velice krásně ukazují, jak nečernobíle je důležité se na ty dějiny dívat a jak vždycky bychom si měli dávat pozor, na kterých stranách si myslíme, že stojíme.
1: Zaujala nás Františkem taky linie Severní vítr. Nabídne norsko-francouzskou inscenaci Domeček pro panenky souboru Plexus Polar. V čem je tohle jejich zpracování Ibsenovy Nory jiné?
2: Tak tady si myslím, že je nejzajímavější na tom to, že tady Domeček pro panenky, kde tady ta postava té Nory vystupuje nebo přijde si během toho představení jako loutka, tak tady je ta perspektiva pootočená úplně opačně, protože sama performerka Ingvild Aspeli hraje a všechny ty postavy jsou okolo ní ty loutky, se kterými ona vypráví ten příběh, který interpretuje to jako žena 21. století, ale současně z mého pohledu velice s takovým severským humorem a zároveň ty loutky a ty objekty jsou opravdu krásné, chvilkama to mají takovou hororovou atmosféru, ale zároveň jakoby velký nadhled, lehkou takovou emancipační linku. Takže řekla bych, že takového Ibsena ještě nikdo nikdy v České republice neviděl. Vůbec tento soubor, který cestuje po vlastně Evropě i v New Yorku, měl velké turné, tak u nás ještě nebyl. A současně i ti podle mě, kteří k Ibsenovi nikdy nezahořeli, tak věřím, že by si tady mohli k němu najít cestu. Navíc Ingvild Aspeli hraje celé toto představení v angličtině. Má pouze hodinu a půl bez přestávky, takže bych řekla, že je to i nejkratší Ibsen, kterého jsem kdy viděla.
0: Šéf dramaturgyně Divadelního světa Brno Barbara Gregorová představila některé z titulů hlavního programu 17. ročníku festivalu. Začíná dnes a potrvá až do 24. května. Děkujeme, mějte se moc hezké, ať se všechno vydaří.
2: Děkuju taky. Naschledanou.

0: Ladonaj s Janou Vébrovou a píseň Slova v ledu. Album Mňau v 8 hodin a téměř 20 minut.
1: A míříme na výstavu. Tvorba výjimečných výtvarníků a životních partnerů Věry Novákové a Pavla Brázdy vykazuje celou řadu podobností, ale zároveň i výrazných rozdílů. Jejich díla teď představuje Liberecká galerie Lázně, a to na výstavě nazvané Obrazy slova kosatce.
0: Co oba autory spojovalo a čím se naopak odlišovali a přináší vůbec expozici i překvapivé momenty? Zeptáme se výtvarného publicisty Matěje Forejta. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
1: Věra Nováková a Pavel Brázda dnes patří k nejvýznamnějším osobnostem české poválečné malby, ale takhle tomu vždycky nebylo.
2: Je to tak, tenhle manželský a tvůrčí pár, třeba, že tedy mezi nimi, jak už tady zaznělo, byly nějaké rozdíly, způsobené třeba tím, že Věra Nováková konvertovala ke křesťanství a přejímala vlastně z křesťanství nějaké motivy a inspirace, v čemž se naopak jakoby vymezovala vůči Brázdovi, a byly mezi nimi zcela vědomé jakoby rozpory v nějakém třeba jejich přístupu, tak oba byli shodně vlastně outsidery, kteří byli v opozici ke komunistickému režimu. Oni vlastně tvořili absolutně v ústraní, řekněme vlastně v nějakých undergroundových podmínkách, a nějakého docenění se dočkali a opravdu až někdy po roce 2000, kdy dneska jsou skutečně řazení k tomu nejvýznamnějšímu z české poválečné malby. Je nutno říct, a je to dobře, že se oba toho svého finálního docenění ještě dožili, protože Pavel Brázda zemřel v roce 2017, Věra Nováková teprve asi před 2 lety, takže oba ještě měli možnost zažít i tu situaci, kdy už vlastně i ta česká scéna jejich práci opravdu nějakým způsobem docenila.
0: Co jsou ty hlavní vzájemné průsečíky tvorby Věry Novákové a Pavla Brázdy?
2: Na prvním místě bych určitě řekl, že je to figurativní malba. To je ten základ, který pro oba hraje prostě tu nejpodstatnější roli. Dál ale už se dostáváme k nějakým různým podobám a odlišné stylizaci. Oba se například vypořádávali s nějakými vlivy, řekněme, surrealismu. Každý ale hledal dost odlišné stylizace. Věra Nováková je typická svými portréty. Na výstavě je vystavený mimo jiné třeba slavný portrét malíře Ivana Sobotky. Ty portréty se odlišují podle toho, koho malovala, vlastně nějakým způsobem i do stylu té malby zahrnuje nějaký pocit nebo nějaké vyznění, nějakou emoci z té zobrazované osoby, a přes ale svůj vlastně veristický styl malby se dostávala v pozdějších desetiletích i k takzvaným písmenovým obrazům, to znamená obrazům, kde vlastně prim hrají tvary písmen abecedy, je to tedy nějaký, řekněme, i prout takzvaného letrismu. Naopak Pavel Brázda, ten od nějakých surrealistických kompozic plných dění, postav, událostí, se dostával naopak ke geometrické stylizaci postav a lidských tváří, ty jsou, myslím, u něj dokonce nejslavnější, ale pokud tady říkám dostával, neznamená to, že by šlo o nějaký vývoj z bodu A do bodu B v průběhu desetiletí. U něj je to spíše prolínání obou těch přístupů, protože už v 50. letech pracoval vlastně s tou, řekněme, geometrickou

0: Kromě toho, že jde opravdu o málo známou nebo přehlíženější tvorbu, protože vlastně zakázkovou, kterou jsme zvyklí často tak jako dávat na tu druhou kolej, tak není to jenom úplně taková nějaká samoučelná zajímavost, ono to vlastně dost dokládá jejich technické mistrovství a to, jak precizního přístupu vlastně výtvarného byli oba schopní. A myslím, že jak jsem pozoroval diváky na výstavě, to přesně tenhle efekt jakoby ocenění nějakého technického mistrovství Věry Novákové a Pavla Brázdy návštěvníkům výstavy opravdu přináší.
1: Když si to shrneme, je to mimořádná výstava, nemáme s návštěvou váhat.
0: Já myslím, že určitě stojí za výstavu, její věnován, za návštěvu, pardon, výstavě je věnován celý ten prostor vlastně bazénové haly v Libereckých Lázních plus ochozu. Je to opravdu velký prostor, velká plocha a stojí tady za připomenutí vlastně paralela s nedávnou výstavou ve stejné galerii, která také představovala manželskou dvojici Neora a Rosu Loy, německé malíře, také vlastně oddané figurativní malbě. Takže si myslím, že se dá tahle výstava považovat i za nějaké pokračování tohle seriálu a že i v tom kontextu je velmi, velmi zajímavé, že se Liberecká galerie rozhodla znovu vystavit ve společném dialogu tvorbu manželské tvůrčí dvojice.
2: Výjimeční umělci Věra Nováková a Pavel Brázda opět spolu, tentokrát v Liberecké galerii Lázně, kterou navštívil i náš spolupracovník a výtvarný publicista Matěj Forejt. Děkujeme.
0: Já děkuju za pozvání.

0: Josef Suk a část ze 4 skladeb opus 17 v úterní ranní mozaice 12. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A pojďte soutěžit. Tentokrát to bude o rozhlasovou hru Tragédie Liblice. Napsal ji režisér Jiří Havelka. Je to mysteriózní vesnické krimi z prvky špionážního thrilleru, které vzniklo speciálně pro rozhlas.
0: Ve hře účinkují členové Vostopětky, my známe hlasy Českého rozhlasu. A jeden z herců je zároveň naším kolegou a moderátorem Vltavské vizitky.
2: A tak otázka, kterou pro vás máme nachystanou, tak je velice jednoduchá. Myslím, že nebude problém na ní odpovědět. Za tu správnou odpověď od nás dostanete kód do e-shopu nebo na web radiotéka.cz, kterým si odemknete hru Tragédie Liblice. Na co se ptáme?
0: Jak se jmenuje moderátor vizitky a člen souboru Vostopět, který hraje právě v Tragédii Liblice? Posílejte na e-mail mozaika@rozhlas.cz svoje odpovědi.

0: Petr Ilič Čajkovský a variace na rokokové téma Ádur opus 33. Komorní filharmonie Pardubice dohrála 8:45.
1: Soutěžili jsme o rozhlasovou hru Tragédie Liblice, kterou najdete na e-shopu nebo na webu radiotéka.cz. My jsme se vás ptali, jak se jmenuje jeden z účinkujících. Je to člen souboru Vostopět a je to také moderátor naší dopolední vizitky na Vltavě. No správná odpověď, jednoznačná.
0: Ondřej Cihlář, za 1:20 ho tady máme. Pozve nás k poslechu dnešní vizitky. Děkujeme všem, kteří se zapojili a gratulujeme taky výhrkyni, která byla nejrychlejší, Kateřina Šalounová.
1: Tragédii Liblice napsal Jiří Havelka a stojí to rozhodně za poslech. Možná, že už někdo z vás taky poslouchal Tragédii Liblice na Silvestra, kdy jsme ji na Vltavě uvedli. Vypravěčem téhle hry je herec Tomáš Hanák. A mimochodem právě Tomáš Hanák a také herečka Daniela Kolářová se nově stali ambasadory Českého rozhlasu Vltava. My z toho máme velikou radost.
0: Teď ale míříme do Ostravy. Dům umění v Ostravě už 100 let zpřístupňuje výtvarné umění široké veřejnosti. Galerie výtvarného umění v Ostravě během té doby shromáždila přes 25 000 děl.
1: Prošla také obdobími dramatických změn i výrazného rozvoje. Nabízíme vám další díl seriálu, který pro nás natočila kolegyně Veronika Jošková-Štefanová, a připomínáme poválečné obtíže, ale i dobu, kdy se tahle galerie nejvíc rozrůstala.
0: Ptali jsme se hlavní kurátorky galerie Renaty Skřebské.

0: Ředitel Domu umění Alois Sprušil v roce 1932 řekl:
1: Umění výtvarné jest nejvyšším statkem každého národa a jeho kulturní význam je v každém státě a městě jistě veliký. Našemu městu se ho dostalo do vínku v hojné míře a proto važme si ho a buďme jeho pilnými rozmnožovateli.
0: Toto úsilí přerušila válka, ale i přesto galerie přežila. Zakladatel František Jureček, který se otevření galerie v roce 1926 nedožil, si přál, aby bylo umění všem dostupné. Věřil totiž, že má moc učinit člověka lepším. Z toho vycházela i koncepce spolku, který zavedl třeba volné vstupy pro studenty i nemajetné. Když byly po únoru 1948 zrušeny všechny spolky, skončil i spolek Dům umění. Připomíná historii galerie její hlavní kurátorka Renata Skřebská.
2: Do roku 52, kdy je otevřena krajská galerie, začíná ten postupný pád, který potom vrcholí do poloviny 50. let, kdy z Domu umění se v podstatě stává odborový dům. Jsou zde odborové schůze, politicky angažované výstavy, je zde snaha vystavovat ruské realistické umění, ale jsou to bohužel i propagandistické výstavy. Najednou ten Dům umění se proměňuje v takový určitý dům hrůzy.
0: Posun k lepšímu nastal v roce 1958, kdy stát povolil institucím nakupovat i od soukromníků. V 60. letech se otevřely možnosti akviziční činnosti mnohem více. Galerie v té době získala řadu kvalitních děl. Vedle děl Čapka třeba i díla Špály, Kubišty nebo Štýrského.
2: Takže se dá hovořit, že ta galerie jakoby chytá druhý dech. Zabývá se tím, čím se má zabývat. Zase je to velmi krátká doba.

0: Rok 68 mění veškeré naděje na svobodnou tvorbu, svobodný provoz a přichází normalizace. Je to krok zpět, galerie opět začíná pořádat výstavy, které jsou vedeny politicky, jsou to prověření autoři, nakupují se jenom díla přes ústřední komise.
1: V 70. letech už nebylo možné kupovat v takové míře současné umění, ale dalo se dobře získávat staré umění, protože tyto náměty režimu nevadily. Z evropských autorů se podařilo koupit třeba práce od Doménika Fetyho nebo Hanse von Aachena. Také se rozšířila sbírka 19. století o oceňované krajináře.
0: Je to takovéto období toho velkého kolísání, nicméně galerie vždycky to ustála, vždycky to záleželo na těch lidech, že i v té době, která byla velmi nepříznivá, to vedení se snažilo nějakým způsobem nenadbíhat, opravdu nedošlo ke ztrátám těch sbírek, nedošlo k rozkradení, jako to bylo u spousty jiných institucí. Vlastně vždy se držela za těch 100 let taková vnitřní kontinuita.
1: Která léta tedy byla pro rozrůstání sbírek ta nejpříznivější?
0: Určitě to byla období od roku 61 do roku 67 a to bylo z několika důvodů. Jednak dochází k definitivnímu převodu děl, která zapůjčilo Ministerstvo kultury od 20. let. Je to Medek, je to Zrzavý, jsou to ta klíčová jména toho vývoje československého umění. Pohybujeme se ve stovkách přírůstků v tomto období. Dalším momentem bylo to, že na to krátké období bylo možné kupovat od soukromníků. Ono to bylo velmi podobné po roce 1990, kdy vyrůstala další generace, která chtěla jet na dovolenou, chtěla bazén, chtěla stavět, začali prodávat. Tohle bylo podobné. Ta první generace, která ty věci měla schované, věděla, že je to investice, byla tam i citová vazba, už nebyla, nebo byla zlikvidována. Ta mladá generace chtěla řešit věci jinak, nabízela tyto opravdu skvosty do sbírek. Takže to bylo to šťastné období, kdy bylo možné od těch soukromníků nakupovat. Zase bylo možné ty sbírky budovat otevřeně.
2: Říká kurátorka Renata Skřepská a seriál věnovaný z tému výročí založení Domu umění Ostrava bude zítra pokračovat. A to sondou do unikátní puristické architektury stavby z roku 1926.
3: Za pár minut se z Ostravy přesuneme do Paříže, protože po rekonstrukci se tam otevřel unikátní ateliér malíře Jeana Lersata. Navrhl ho jeho bratr, avantgardní architekt André Lersat. A co tohle výjimečné místo všechno skrývá, to už nám za chvilku řekne náš spolupracovník Adam Štěch.

0: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
1: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
0: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Igor Stravinsky, BBC Philharmonic pod vedením Andrewa Davise, symfonická světa z baletu Polibek Víle.
1: Je to pár měsíců, kdy se veřejnosti otevřel rekonstruovaný pařížský ateliér francouzského malíře a textilního výtvarníka Jeana Lersata. Je to modernistický dům, který mu už ve 20. letech navrhl jeho bratr André, jeden z nejvýraznějších představitelů evropské avantgardní architektury.
0: Co ateliér nabízí a proč je tohle místo v Paříži tak unikátní? Zeptáme se historika designu Adama Štěcha. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Adame, ještě než si popíšeme, co všechno v ateliéru je, jak vypadá, tak nám řekněte, kde ho v Paříži najdeme. Je to nějaké jedinečné místo, stejně jako je jedinečný ten ateliér?
2: Ano, ono to je velmi speciální místo, které vlastně spojuje francouzské meziválečné výtvarné umění a francouzskou avantgardní architekturu. Je to taková ulička ve 14. obvodu pařížské, jmenuje se Villa Serrat. Je pojmenovaná po Georges Serratovi, slavném pointillistickém malíři. A je to taková opravdu malá ulička, kde vlastně od 20. let se začali koncentrovat různí výtvarníci avantgardní a začali si tam stavět malé ateliéry. A právě André Lersat, architekt, tedy bratr Jeana, malíře a textilního výtvarníka, tak tam nepostavil jeden jenom ateliér, ale těch objektů vlastně tam má více. My jsme tady před nějakou dobou, už to bude to tak 2 roky možná, jsme se bavili o ateliéru Shany Orlov, slavné sochařky, která byla původně z Ukrajiny, která vlastně naproti hnedka ateliéru Jeana Lersata, tak měla také svůj vlastní ateliér a malý baráček, který navrhl August Perret, architekt taky pro změnu. No a takže vlastně se tam vytvořila taková opravdu komunita výtvarníků a všem fanouškům architektury doporučuji už jenom se podívat do té samotné uličky, nemusí třeba nutně zacházet dovnitř do těch ateliérů, které některé jsou otevřené veřejnosti, ale opravdu velmi zajímavý soubor vlastně takové drobné avantgardní architektury.
0: Naďa řekla, že André Lersat byl výrazný představitel evropské avantgardní architektury. Jakým způsobem navrhl ateliér svého bratra?
2: Tak ten ateliér pochází z roku 1925, je to období, kdy řekněme, je to takové to heroické období moderní architektury, kdy opravdu začínají vznikat vlastně první modernistické domy víceméně po celé Evropě a André Lersat v podstatě navrhl velmi prostý, velmi jakoby minimalistický, radikálně vlastně racionalistický objekt, který je takový, bychom řekli, že je to takový ten bílý funkcionalismus, opravdu takové ty čisté bílé plochy, pásová okna, samozřejmě plochá střecha a poměrně málo detailů, je to opravdu taková jako učebnicová ukázka vlastně té rané funkcionalistické architektury. No a André Lersat, on byl vlastně velmi důležitý v rámci SIAM, což byl vlastně Kongres moderní architektury, skupina SIAM, tam byl vlastně zakládajícím členem a myslím, že právě architektura toho ateliéru tomu velmi odpovídá.
1: Tak pojďme dovnitř, do interiéru tohoto ateliéru. Co je v něm k vidění?
2: Je to velmi, řekl bych, pestrobarevný interiér, který možná překvapí návštěvníky, protože, jak jsem řekl, zvenku je ten dům opravdu celý bílý, ale uvnitř jsou barvy, různé materiály a samozřejmě umělecká díla Jeana Lersata, který v podstatě patřil k takové postkubistické generaci malířů, byl to ilustrátor, ale opravdu nejvýrazněji se věnoval tedy textilu, věnoval se tvorbě gobelínů. Právě v tom domě jeho v ateliéru najdete úžasné právě závěsné koberce, gobelíny, tapisérie a najdete tam taky velmi unikátní nábytek, který Lersat, vlastně pro který Lersat navrhl potahy textilní, ale jinak designer toho nábytku je Pierre Charot, což je další vlastně významné jméno meziválečné francouzské avantgardy, především to byl interiérový designer. No a všechno toto uvidíte v podstatě krásně zrekonstruované, zrestaurované, velmi pečlivě. Několik let se pracovalo na procesu tedy rekonstrukce toho ateliéru a v podstatě někdy na konci loňského roku se ateliér otevřel veřejnosti, takže můžete si tam objednat prohlídku a je to super. Vlastně celý ten interiér, celá ta prohlídka vrcholí posledním patrem, kde měl Lersat svůj ateliér, kde maloval, kde jsou ukázky právě i jeho obrazů, jeho vlastně předmětů běžného života, kterými se obklopoval, takže je to opravdu velmi zajímavý vhled do intimního života tohoto významného francouzského malíře.
0: Historik designu Adam Štěch a malý výlet do Paříže do unikátního ateliéru Jeana Lersata. Děkujeme za to, mějte se hezky.
2: Já taky děkuji.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk. Zranění jsou další 4. Úderům bezpilotních letounů čelilo také hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. Velká Británie a Francie budou hostit videosetkání více než 40 ministrů obrany. Jednat budou o vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslali svá válečná plavidla. Íhrán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou hlásit na webových stránkách úřadu do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice. Ve francouzském městě Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. O Zlatou palmu letos soutěží také nový snímek oscarového režiséra Pedra Almodóvara a Marda Navidad, tedy Hořké Vánoce. Drama sleduje ženu, která se po smrti s matky rozhodne opustit partnera a začít znovu. Na festival se vrací i iránský filmař Asghar Farhadi s filmem Parallel Tales. Na červeném koberci se objeví také John Travolta, který představí svůj režijní debut. Festival potrvá do 23. května. Čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, častěji v Čechách. Od vyšších poloh sněhové srážky. Večer čekáme ubývání srážek a taky oblačnosti. Teploty 7 až 12 stupňů, na Jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krušných horách okolo 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika.
1: Smetanova má vlast, obecní dům v Praze, slavnostní atmosféra a okamžik, kterým každoročně začíná jeden z nejvýznamnějších hudebních festivalů Evropy. Pražské jaro právě dnes otevírá svůj 81. ročník a letos bude zahajovací koncert výjimečný i proto, že ho zahájí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Symbolicky totiž uzavírá čtyřleté působení šéfdirigenta Petra Popelky. Festival letos nabídne desítky koncertů, světové orchestry, současnou hudbu i velké open-air setkání v Riegerových sadech v Praze. Co letos jaro chce říci publiku? Jak se proměňuje tradice v době rychlých změn a proč má pořád sílu přitáhnout nové posluchače? Na to všechno se už za malou chvíli zeptáme přímo tady ve studiu. Teď jsou téměř 4 minuty po 9. hodině. Za celý tým dnešního ranního vysílání s datem 12. května přejeme dobrý poslech.
2: Dobrý poslech nejenom Barbry Hennigan, která bude rezidenční umělkyní Pražského jara, tu nabídneme za chvíli, ale taky Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tady je ukázka symfonické básně Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: To byla ukázka symfonické básně Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Petr Popelka.
1: Dnešním zahajovacím koncertem vstupuje Pražské jaro do svého 81. ročníku. Hned ten dnešní večer propojí také dvě významná výročí, a to 80 let od založení festivalu a 100 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ten pod taktovkou Petra Popelky uvede ve své Smetanově síni obecního domu ikonickou Smetanovu Mou vlast.
0: Ve studiu vítáme ředitele Pražského jara Roberta Hanče, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A taky uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
1: Pánové, co pro festival znamená to, že ho letos otevírá právě SOČR, tedy orchestr, který slaví stovku, pane řediteli?
2: No, já si myslím, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu k Pražskému jaru patří. On na něm vystoupil už v roce 1948 se svým šéf-dirigentem Karlem Ančelem a od té doby na festivalu provedl úctyhodných 226 koncertů. A někdy ho na tom festivalu řídili výrazné osobnosti, jako byli třeba skladatelé Křištof Penderecký nebo Artur Onegger, nebo legendární dirigenti, jako byl s Charles Mackera, s Claudio Abbado nebo Neeme Järvi. No a Petr Popelka je stejně výrazný jako tito pánové. Je to šéf-dirigent SOČRu, zároveň šéf-dirigent vídeňských symfoniků, ale také někdo, kdo dirigoval třeba berlínské filharmoniky nebo chicagský symfonický orchestr. Takže my jsme velmi, velmi rádi, že letošní Pražské jaro zahajuje právě Petr Popelka a právě se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který tedy slaví své výročí.
0: S Josefem Třeštíkem o tom mluvíme vlastně každý rok, o tom, co čekat od Mé vlasti, od těch provedení po tolika desetiletích, jestli se dá vůbec najít nový pohled na tohle dílo. Co osobně vy očekáváte od toho dnešního provedení SOČRu a Petra Popelky?
3: Petr Popelka jako dirigent je tak výrazná osobnost, vlastně ke každému koncertu přistupuje úplně naplno, s plnou energií. Takže očekávám i nějaké takovéhle provedení Mé vlasti. Jiskrné, možná v rychlejších tempech, ale to uvidíme, necháme se překvapit. Samozřejmě odhadovat se to dá podle nahrávky, kterou jsme slyšeli a kterou Petr Popelka se SOČRem natočil a získala spoustu cen. Takže ono je to vždycky trošku překvapení, protože ta situace zahajovacího koncertu je vždycky pro všechny, ty úplně nejslavnější orchestry a dirigenty, většinou nová, ta atmosféra udělá svoje a samozřejmě v dobrém, že se všichni, myslím, vybičují k nějakému mimořádnému výkonu, tak já něco takového očekávám i dnes.
1: Jsme zvědaví, samozřejmě můžeme slyšet tady u nás na Vltavě v přímém přenosu. Pane řediteli, vy jste do čela Pražského jara nastoupil poměrně nedávno, je to pro vás tedy první ročník v roli šéfa celého festivalu. Jde spíš o kontinuitu, anebo se začíná psát nová kapitola festivalu?
2: No, já si myslím, že to bude obojí. My jsme s kolegy v uplynulých týdnech připravili nový strategický plán Pražského jara. Ten by nás měl vést do roku 2037, říkám to správně, Josefe, 2037. A v rámci toho plánu chceme být zase o kousek odvážnější technologicky, teritoriálně, termínově. Chceme se více otevírat edukacím, měl bych říct ještě více otevírat edukacím a taky mezioborovým projektům. Ale rozhodně to neznamená, že budeme něco bourat. To, co bylo vytvořeno a že toho je hodně, to chceme skutečně zachovat a chránit.
0: Ten letošní ročník je výrazný velkými vokálně instrumentálními projekty. Co vás vedlo k tomu, že právě tahle linie dostala letos v programu tak silné místo?
3: Těch důvodů je víc. Ono, když si zvolíme takovéhle téma, tak nám to dá příležitost uvést mimořádná díla, která třeba na koncertech nezní tak často, jako je třeba Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, které zahraje Helsinský barokní orchestr, nebo třeba oratorium Máří Magdalena Žila Masneta. Nebo třeba to také není v našich poměrech tak časté možnost slyšet stvoření Josefa Haydna, které zahraje Orchestra of the Age of Enlightenment s Václavem Luxem, tedy na dobové nástroje. Tak to je jedno z těch témat. Pak samozřejmě jsou to velká díla, monumentální v tom repertoáru, který máme, jako je třeba Verdiho Mesada Requiem, která si myslím s mimořádným castem zakončí festival. To bude Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, Rina Garanča a další skvělí solisté. No a samozřejmě pak to také je osobnost rezidenční umělkyně Barbry Hennigan, která je sopranistka a dirigentka, tak to samo o sobě už určuje, že na 4 koncertech, které bude mít, se bude zpívat.
1: Já ještě navážu na to, co řekl před okamžikem pan ředitel, a to, že chce se víc otevírat zejména mladému publiku. Jak se hledá potom rovnováha mezi prestiží festivalu, otevřeností a zároveň tou dostupností?
2: No, já myslím, že ty věci nejdou proti sobě. My té prestiže dosahujeme tím, že do Prahy vozíme tu nejlepší z klasické hudby, nejlepší orchestry, nejlepší dirigenty, solisty, soubory, sbory. Zároveň jsme otevření to tím, že přinášíme nové formáty, nové projekty. Krásným příkladem je Prague Offspring, což je dítě tady Josefa Třeštíka a Amirka Srnky. Objednáváme nové skladby, vyhledáváme nové umělce, solisty, talenty. Zároveň jsme otevření spoluprácím s jinými organizacemi. Zase příkladem může být Pražské jaro Art Salon, což je projekt, kde se snažíme propojit svět klasické hudby se světem výtvarného umění. Tak to je ta otevřenost, no a dostupnost. Jde o to, abychom ty kvalitní projekty, ty krásné koncerty dostali k více lidem. No a to děláme všelijakými způsoby, pomáhají právě technologie a může pomoct právě nějaká expanze, třeba místní, dostaneme ten festival na nová místa, a třeba časová taky, že se rozšíříme trochu v rámci té sezony.
0: Josef Třeštík už zmínil rezidenční umělkyni Barbru Hennigan. My vám za okamžik navídneme její nahrávku, konkrétně část písňového cyklu Oliviera Messie. Na čím bude ta rezidence výjimečná?
3: My pro tu pozici rezidenčního umělce nebo umělkyně vždy hledáme nějaké výjimečné osobnosti, které dokážou do toho programu přinést něco, co během běžné koncertní sezóny v Praze není k slyšení. A přesně takovou osobností je Barbra Hennigan, která patří jednak k těm úplně nejlepším zpěvačkám, jaké jsou. Spolupracuje prostě s orchestry, jako jsou berlínští filharmonikové dirigenti, jako Simon Rattle a podobně. Nicméně současně ona krom toho diriguje, a nejen to, ona zpívá a diriguje také najednou. Takže na 2 koncertech vystoupí i s Českou filharmonií, to bude její debut s tímto orchestrem, a na jednom z nich, to je možná takový nejspecifičtější její projekt, zazní opera Francise Poulenca Lidský hlas, to je jednoaktovka. Za normálních okolností tu operu diváci vidí v divadle, kdy jediná postava je na pódiu, orchestr je v orchestřišti, a ten řídí dirigent. Barbra Hennigan vlastně obstará všechno, bude zpívat, dirigovat a k tomu ještě budou snímat kamery a její obraz přenášet na plátno nad orchestr, kde ovšem to nebude vlastně jenom její dirigování, ale i herecká akce, takže to je jako její velmi specifické stvárnění. Do toho přijíždí se svými oblíbenými a nutno říct, že naprosto skvělými komorními partnery, tím je francouzský klavírista Bertrand Chamayou, s kterým uvede hudbu Oliviera Messiaena, Johna Zorna a také jeden z nejlepších smyčcových kvartetů současnosti Belcha Quartet, tam zazní Mozart, Webern, Hindemith a také Schönbergův druhý smyčcový kvartet se sopránovým solem.
1: Začíná Pražské jaro. Robert Hanč, Josef Třeštík s námi zůstávají ve studiu. Teď už dostává prostor Barbra Hennigan a doprovodí ji na klavír Bertrand Chamayou.

0: Malá ukázka z tvorby Barbry Hennigan. Na klavír hrál Bertrand Chamoyou. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava 4 minuty po čtvrt na 10.
1: 81. ročník festivalu Pražské jaro zahájí právě dnes mou vlastí Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Všechno můžete poslouchat u nás na Vltavě v přímém přenosu, anebo můžete zajít také do pražských Riegerových sadů, kde se chystá veliký taky open air. Tak se ptám Roberta Hanče, ředitele festivalu. Jak důležitá je pro festival možnost vystoupit právě mimo koncertní sál, oslovit posluchače, kteří by tam jinak možná ani nepřišli?
2: No, ono to souvisí s tím strategickým rámcem, který už jsem zmínil. My bychom opravdu chtěli sloužit většímu počtu lidí a proto také děláme tyhle ty koncerty. Není jediný. Je to koncert v Riegerových sadech, je to taky třeba projekt Springsteen, je to taky koncert v Nosicově zahradě. Chtěli bychom skutečně oslovit větší publikum.
1: Snad vyjde počasí.
0: Na festival přijíždí velké evropské orchestry, něco už zaznělo. Bavorský rozhlas se Simonem Rattlem, Oslo Filharmonik s Klausem Mecklem, Štátskapele Dresden s Danielem Gattim. Jak se taková orchestrální řada dramaturgicky skládá, Josefe?
3: Hodně dopředu, abych odpověděl stručně, protože všechny tyhle velké orchestry a velcí dirigenti plánují s několikaletým předstihem 2-3, někdy dokonce i 4 let, nebo v případě zahajovacích koncertů zahraničních orchestrů, kde to je velmi specifický repertoár, tak vlastně se někdy dohadujeme i 5 let dopředu. A to je trošku extrém. A pokud jde o ten výběr, tak my vždycky samozřejmě usilujeme o to, aby to byla ta nejvyšší možná kvalita, kterou můžeme do Prahy přivést. Nicméně hraje v tom roli také program a právě to spojení těch konkrétních orchestrů a umělců s programem, aby to dobře zafungovalo, aby to ten koncert byl i po této stránce výjimečný, takže třeba když letos přijíždí Filharmonie Oslo s Klausem Mecklem, tak na programu je Dvořákův čilový koncert s Trusem Merkem, ale také velká svita Jeana Sibelia Lemminkainen, která se třeba u nás zase tak často nehraje, a Klaus Mekele je samozřejmě Fin, ale nejen proto, patří k předním interpretům Jeana Sibelia. Když zmíním další ty highlighty, tak třeba Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu se Simonem Rattlem, tak to je jeden z nejlepších orchestrů a dirigentů, jací jsou. On, ten orchestr je nejen jeden z nejlepších v Německu, ale i na světě. A ti zase přijíždějí s programem, kde zazní v české premiéře skladba českého autora Ondřeje Adámka, kterou bude zpívat Magdalena Kožená. Těch příkladů bych takhle mohl uvádět celou řadu a procházet celý program, ale snad trošku bylo poznat, jak k tomu přistupujeme.
1: Pražské jaro má pevné místo v českém kulturním kalendáři. Co nejvíce rozhoduje o tom, aby zůstalo zároveň českým, ale skutečně i mezinárodním festivalem?
2: No, já nechci, aby to znělo příliš přízemně, ale hodně o tom rozhodují peníze. My se snažíme, jak jsem říkal, dovést na Pražské jaro tu nejlepší z klasické hudby, tedy nejlepší umělce. Ti něco stojí, oni ty jejich cesty do Prahy jsou spojené s náklady, jako je létání a ubytování a další věci. No a zároveň chceme podporovat českou kulturu, české umělce, proto taky děláme všelijaké vzdělávací projekty, i to něco stojí samozřejmě, takže hodně je to o penězích. Ale jsem optimista, já si myslím, že se nám to podaří, protože Pražské jaro je taková hudební olympiáda, tak jak sportovci chtějí soutěžit na olympiádě a třeba si přivést nějakou medaili z olympiády, tak umělci z celého světa, z Ameriky, z Asie, z Evropy chtějí vystoupit na Pražském jaru, takže mezinárodní to bude. A ten český talent budeme podporovat. Budeme podporovat skladatele české, mladé interprety a tak.
0: Josef, chtěl ještě navázat?
3: Ne.
0: Nebo spíš možná přidat ještě, protože my nemůžeme zmínit všechny koncerty, třeba nějaký osobní typ Josefa Střeštíka z toho bohatého programu.
3: Tak třeba když Robert zmiňoval ty mladé umělce, tak to bude recital Jana Schulmeistera v Anežském klášteře, který mimochodem je čerstvým držitelem za svou nahrávku ceny BBC Music Magazine, velmi prestižní, a těch koncertů je opravdu hodně.
1: Podíváme se do programu. Osobní tip pana ředitele?
2: Já bych šel na tu Barbaru Hennigan. Ten lidský hlas Francise Poulenca, to je opravdu, to bude strhující a ona je opravdový fenomén.
1: To bylo pozvání našich dvou hostů, ředitele Pražského jara Roberta Hanče a jeho uměleckého šéfa Josefa Třeštíka. My vám oběma děkujeme za pozvání na letošní ročník Pražského jara. Tak ať se všechno povede tak, jak jste si naplánovali. Díky.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.

0: Girl a Orly Šahamovi, v části sonatýny pro housla a klavír opus 100 Antonína Dvořáka.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A Český rozhlas Jazz zve pravidelně k poslechu premiérových pořadů a živé muziky. Ve studiu už je s námi kolega, hudební dramaturg a moderátor jazzu Petr Vidomus. Petře, vítejte u nás, dobrý den.
3: Hezké ráno.
0: Už v pátek nabídnete další premiéru, tentokrát díl pořadu Martina Brunera Jazzotéka. Koho si tentokrát pozval?
3: Tentokrát si pozval.

0: zpěvačku, která se pohybuje napříč žánry, není to jenom jazz, ale také třeba folklor nebo soul, je to Anna Maria Dalmeida. Ta kdysi v roce 2019 vlastně vyhrála soutěž The Voice Česko-Slovensko, také má svůj soulový projekt. No a v tomto pořadu jazzotéka představí vlastně své rané inspirace jako Hanna Hegerová nebo Eva Olmerová. Také zazní zajímavý česky zpívaný cover písně Gregoryho Portra, který právě ona naspívala před pár lety pro Memory Records.
1: To je tedy pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Jazz a páteční jazzotéky. Pojďme se v čase posunout dál. Sobota, Jazz Club, vás čeká od 8 večer koncert kapely Wipe Fantasy Trio. To je koncert, který jste pořídili tady v pražském Radio Café v budově Českého rozhlasu.
0: Je to tak.
1: Čím je tenhle záznam výjimečný?
0: My už jsme se tady o Radku Kramplovi a Vibe Fantasy vlastně bavili před pár měsíci. Je to únorový koncert, který jsme zaznamenali. Jedná se o trio známého vibrafonisty Radka Krampla. Výjimečný je hlavně tím, že je takový jako narozeninový nebo jubilejní. Jsou to dvě výročí 65. Radka Krampla, které nedávno oslavil, a taky 30 let kapely Vibe Fantasy, které vlastně slavil v únoru. Jedná se tedy o trio Radek Krampl, Miroslav Linka na kytaru a Vít Švec na kontrabas. Jednalo se jak o autorské skladby Radka Krampla, tak některé jazzové standardy. Já myslím, že se ten záznam povedl, takže se mají posluchači na co těšit.
2: Český rozhlas otevře už tuto sobotu své dveře v komplexu budov Vinohradská římská tady v Praze a do programu Dne otevřených dveří se zapojí pochopitelně i Český rozhlas Jazz. Co všechno pro návštěvníky chystá?
0: Tentokrát bude Český rozhlas Jazz ve studiu S1, tedy v tom největším studiu, co tady máme. Bude se tam střídat symfonický orchestr Českého rozhlasu v sobotu odpoledne a právě náš jazzový program kapela Swing Session Quintet. Ta je zaměřená na swingovou hudbu 30. a 40. let. Dokonce hraje v některých případech na originální dobové nástroje. No a pánové ze Swing Session Quintet, jak jsem zjistil, jsou také takový zvukový puristé, takže například některé klipy z poslední doby nahrávali na dobový mixpult, dobové mikrofony a nástroje. Myslím, že se také máme na co těšit. Pokud máte rádi swing, tak na Dni otevřených dveří určitě Swing Session Quintet stojí za to.
1: A Petr Vidomus na to jde rafinovaně, aby nás pozval k návštěvě tady Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, tak přinesl i takovou hudební ukázku toho, co zazní.
0: Je to tak, v tomto případě je to starší album kapely Swing Session Quintet nazvané At Sundown.
1: Tak ať se to vydaří. Petr Vidomus, host dnešní ranní mozaiky, který přišel nedaleko ze studia z Českého rozhlasu Jazz. Petře, mějte se hezky.
0: Děkuji za pozvání.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

zvolna slábne vdáli, hukot magistráli, vonní louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nachytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

se metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipsen a ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Světlo i tmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

0: Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Zvolna slávne vráli, hukot magistrály, po ní louka květy pokrytá.
1: Z tvorby Karla Plíhala jsme hráli na vlnách Vltavy 10:45.
2: A jedna zajímavá informace, kterou pro vás máme, možná i pozvánka na výstavu v nové budově Národního muzea v Praze. Můžete ode dneška vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet skoro 300 fotografů a porota musela zhodnotit víc než 5000 snímků.
1: Výstava představuje výběr asi 800 z nich. Fotografií roku se stal snímek ze série Práce horníků na dole ČSM Sever ve Stonově na Karvinsku autora Lukáše Kaboně z deníku.

0: Pavel Štajdl a Světa pro kytaru, čtvrtá část díla Jana Antonína Losyho v 9 hodin a 44 minut.
1: Pro někoho téměř neznámý svátek, pro jiné zase jeden z nejdůležitějších okamžiků liturgického roku. Co nám dnes mohou připomenout letnice? Nad tím už se zamyslí farářka církve Československé husitské Sandra Silná.
2: Tak jako každý rok celkem krátce po Velikonocích se blíží svátek letnic. Pro člověka, který sleduje nejen týdenní nebo měsíční kalendář a je křesťansky ukotven, jsou letnice či chcete-li svatodušní svátky důležitým momentem liturgického roku. Ale většina lidí tenhle pilíř duchovního života ani nezaregistruje. Přejde bez většího povšimnutí, možná i proto, že není na rozdíl od Vánoc nebo Velikonoc spojený s žádným dnem volna. Zkusila jsem si udělat takovou malou anketu o tom, jak kdo letnice vnímá. Prvně se ptám syna mé kamarádky v mladším školním věku. Chvilka váhání a pak slyším 6-7, což je ve výsledku spíš nejistá otázka než odpověď. Zaužívaný obrat poslední doby 6-7, 6-7 neznamená vlastně vůbec nic. Ale zkuste se na něj zeptat dětí nebo vnoučat. Jistě ho budou znát a neváhají jej použít takřka kdekoliv a v jakýchkoliv souvislostech. Ptala jsem se tedy dál, dětí na druhém školním stupni. Je to něco s létem? Ups, těsně vedle. Pravda, letnice někdy spadají téměř do letního vegetačního období, neboť jsou pohyblivým svátkem, ale ani tady se teenageři netrefili. A s dospělými, řekněme si to na rovinu, to nebylo o mnoho lepší. Asi bych vám měla říct, proč se nad tím ale vůbec zamýšlím. Důvodem je hlavně fakt, že vnímám, jak mezi námi lidmi roste polarizace. Jako bychom byli napříč společností buď tým Sparta nebo Slávie, jsem tam ještě možná Bohemka, ale jinak nic moc mezi. A to ať se jedná o otázky politické, sociální nebo třeba klimatické. Polarizace nabývá mnohdy dost jasných rozměrů a leckdo si ve veřejném prostoru, ať už skutečném nebo virtuálním, nebere servítky. Svatodušní svátky jsou v čase liturgického roku dobou, kdy podle dávné tradice zachycené v písmu svatém lidé díky darům ducha, který na ně sestoupil, dokázali překonat tehdejší rozkoly a rozdělení. Nechci nějak idealizovat fakt, že dávní pisatelé pro nás zachytili v písmu zkušenost, kdy si protichůdné tábory najednou rozuměli. Ne proto, že by si mysleli totéž, ubyly se argumenty nebo jedna strana vyvraždila druhou, ale protože se dokázali navzájem slyšet, i když mluvili každý jinak, svým jazykem. A tak si prosím třeba tipněte, v souvislosti s letnicemi, co je těmi 7 dary ducha, o které bychom možná měli i dnes, ať už jsme věřící nebo ne, ve společnosti usilovat. Moudrost, rozum, rada, síla, umění poznání, zbožnost a bázeň boží. Možná to zní trochu starosvětsky, ale když tyhle pojmy na chvíli odložíme jako náboženské termíny, a zkusíme je přeložit do dnešní řeči, najednou ožijí. Moudrost jako schopnost nenechat se strhnout první emocí. Rozum jako snaha věci opravdu pochopit, nejen rychle odsoudit. Rada jako ochota naslouchat druhým. Síla jako vnitřní pevnost, která se nemusí dokazovat křikem. Poznání jako otevřenost učit se nové věci. Zbožnost, možná bychom dnes řekli úcta k tomu, co nás přesahuje. A bázeň boží, snad vědomí, že nejsme středem vesmíru, že moje já má ty a k němu se vztahuje. Bez něj je ne snad nic, ale rozhodně míň. Když se na to podíváme takhle, nevypadají letnice jako zapomenutý či nepochopený, opomenutý svátek bez volna. Spíš jsou pro nás něco jako nenápadná výzva. Ne měnit svět, ale změnit způsob, jak v něm jsme. Možná nezačneme velkými gesty. Možná jen tím, že v rozhovoru nepřerušíme druhého. Že si dovolíme říct, možná se mýlím. Že nebudeme hned lidi nálepkovat či dehonestovat. Možná právě tak se rodí něco, čemu se kdysi říkalo duch. Ne jako něco nadpřirozeného, vznášejícího se nad námi, ale jako něco velmi konkrétního mezi námi. Kdybychom si z letnic měli odnést jen jednu jedinou věc, možná by to byla tahle. Porozumění nezačíná tím, že máme pravdu, ale tím, že jsme ochotni slyšet. A to by se do dnešních dnů mohlo docela hodit.
1: Uzavírá své dnešní zamyšlení, kterému dala název Letnice, farářka církve Československé husitské Sandra Silná.
0: Za chvíli vás pozveme k poslechu vizitky a taky akcentu, který dnes v 16.30 přinese zajímavé téma. Teď jsou 4 minuty po 3:15.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v úterý 12. května.
1: A naše dnešní vizitka, která se za 7 minut, nebo možná už za 6 a čtvrt minuty otevře hned po zprávách tady na Vltavě, bude dnes přírodopisná. I jestli to tak můžu říct, ve studiu už je s námi moderátor Ondřej Cihlář a ten vysvětlí detaily. Ondro, vítej.
2: Dobré dopoledne, děkuji za přivítání. Ano, přijde Přemysl Rabas, který je, řekněme, ředitelem takové vyhlášené české instituce, a sice
1: Safari parku
2: nebo zoologické zahrady, to taky zjistíme ve Dveře Králové. No a samozřejmě trochu se to váže na to neuvěřitelné z té výročí narození Davida Attenborougha, pokud to říkám správně, i když tak mě opravte, což je taky člověk, který právě propojil kulturu a přírodu právě prostřednictvím neuvěřitelných dokumentárních filmů. No a tím se dostáváme také k celé řadě neuvěřitelných, jako řekněme, úspěchů, kterých dosáhli naši pěstitelé, třeba i bílých nosorožců právě ve Dvoře Králové.
1: Přemysl Rabas za okamžik hostem Ondřeje Cihláře v dnešní vizitce. Ať se to povede.
2: Děkuji, já bych chtěl jenom vyměnit slovo pěstitele za chovatele.
1: Je to lepší.
0: Už pozítří začne na pražském výstavišti knižní veletrh a literární festival Svět knihy, a tak o knihách bude dnešní akcent. Poslouchejte v 16.30.
1: A zítra ráno opět mozaiku úderem 6. Dobrý den, za celý dnešní ranní tým vám přejí František Šedivý
0: a Nadežda Hápová.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Je přesně 10 hodin. Dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Do Bratislavy míří prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska. Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini budou jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Americký stát Texas zažaloval streamovací platformu Netflix kvůli údajnému sledování uživatelů a shromažďování jejich dat, a to i u dětských účtů. Informuje o tom agentura Reuters. Podle žaloby firma také využívá funkce podporující dlouhé sledování obsahu. Netflix obvinění odmítá. V rakouské Vídni večer začíná první semifinále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Letos si kvůli účasti Izraela několik zemí bojkotuje. Své zástupce do soutěže nevyšlou Slovinsko, Irsko, Španělsko, Nizozemsko ani Island. Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka s písní Crossroads. A ještě počasí, čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost a lokální přehánky, častěji v Čechách. Od vyšších poloh sněhové srážky a večer potom čekáme ubývání srážek a taky oblačnosti. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krušných horách 0. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ve Dvoře Králové se povedlo odchovat celou řadu druhů poprvé v České republice, v Evropě a dokonce v některých případech i na světě. Mezi všemi vynikají nosorožci. Safari parku se jako jedinému v republice podařilo odchovat všechny druhy nosorožců. Dohromady to bylo 55 kusů, což je mimořádný výsledek, říká ředitel Safari parku Dvůr Králové Přemysl Rabas, který je hostem dnešní vizitky. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: My se slyšíme a po rozhlasových telefonních linkách jsme spolu propojeni právě do Hradce Králové, do této východočeské metropole, tak snad našemu spojení nebudou vznikat žádné problémy. Každopádně dnešní vizitku pro vás připravil také s editorkou Martinou Raš Ondřej Cihlář, který ji také provází. A teď už se vraťme k našemu hostu, protože Přemysl Rabas vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně, prošel odbornými stážemi v řadě českých zoologických zahrad, studoval veterinární medicínu v tropických a subtropických oblastech a dlouhá léta vedl podkrkonošský zoopark v Chomutově.
2: Pardon, podkrušnohorský.
1: No vidíte, já si myslím, že to dává smysl spíše, to jste mě opravil velmi správně. Tak prosím vás, uši na šťopkách, protože pokračujeme dál. Safari Zoo Dvůr Králové je unikátní především svou specializací na Afriku a zásadním přínosem pro záchranu ohrožených druhů, například nosorožců. Zahrada má vlastní výzkumný institut, světovým lídrem je třeba i v chovu žiraf. A o víkendu oslavila 80 let od svého vzniku. No a dnešní vizitka se symbolicky potkává také se s tím výročím narození Davida Attenborougha. Jehož práce zásadně proměnila způsob, jakým o přírodě přemýšlíme. Práci britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristu si Vltava připomíná i v pořadu Osudu. Osudy natočených podle jeho vzpomínkové knihy Výpravy do divočiny. No a teď tedy, pokud jsme už ukončili vlastně tento základní blok zmínkou právě této britské legendy, tak jaký vy máte k němu vztah?
2: No, David Attenborough. Já od dětství jsem se vlastně zajímal o zvířata a chtěl jsem nějakým způsobem být zapojen do ochrany, protože ta příroda kolem nás je citlivá, křehká a ty problémy má s námi, teda s lidmi, jako s nějakou infekční chorobou už poměrně dlouho. A vlastně jsem měl několik učitelů, jako od samého dětství jsem vnímal práci třeba George Schallera, Jane Van Goodallový, George Adamsona, samozřejmě Geralda Darrella, Diane Fosseové, Bernarda Grimka a mezi těmi všemi vyniká i David Attenborough. Hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem se s některými setkal osobně, to byla třeba Jane Van Goodall nebo třeba Richard Leakey, významný ochránce z Keni. S některými jsem si psal, to byl třeba Bernard Grimek anebo Gerald Darrell. No a David Attenborough, s tím jsem v kontaktu přímo nebyl, ale vlastně zprostředkovaně ano, protože když Dvůr Králové převezl poslední dvě samice severního bílého nosorožce do Keni, kde vlastně koordinujeme mezinárodní program na jejich záchranu, tak David Attenborough přicestoval do Keni, navštívil tu rezervaci Old Pedgeta, dokonce natočil klip, kterým podpořil tady ten významný mezinárodní projekt, stejně jako před ním například Prince William. Hmm. Takže to bylo takové to téměř osobní setkání s David Attenboroughem.
1: No, on prohlásil, pokud máme přežít, budeme potřebovat víc než inteligenci, budeme potřebovat moudrost. Přesně tak. Tuhle tu okřídlenou větu jistě znáte, tak máte pocit, že se k této moudrosti pomaličku propracováváme, nebo naopak současná situace, která je možná zapeklitější než před 10 lety, tohle to trošku nějakým způsobem vylučuje?
2: Ta situace bezesporu zapeklitá je, když to řekneme jako tak jako zjemněně, ale vlastně to, co mě na práci Davida Attenborougha vždycky jako přitahovalo, on ty první dvě třetiny života točil víc dokumenty o krásách přírody. A vlastně se trošku bránil tomu ukazovat tam i ty dramatické změny, které vnáší do toho systému člověk, ale v těch posledních dekádách vlastně dospěl k názoru, že kdo, když ne on, když má za prvé velké mezinárodní renomé a za druhé to umí velmi dobře, toho diváka získat a přenést mu i velmi odborná témata. Ono, těch dokumentů o přírodě dneska jsou desítky, stovky, ale často to jsou lidé, kteří buď mají důraz na prezentaci sama sebe, anebo jsou ty dokumenty poměrně plitké, povrchní. A David Attenborough měl tu výhodu a tu schopnost, že dokázal jít i dost odborný hloubek, ale přitom to těm divákům dokázal dát velmi přijatelnou metodou, způsobem. A já si myslím, že tady je prostě ta jeho obrovská výhoda, že on i přes vážnost těch témat, která nastoloval, tak dokázal ukázat cestu ven naději. A to vlastně pomocí i vlastností, jako je laskavost, tolerance, soucit, optimismus a, jak je zmíněno v tom citátu, moudrosti. Takže když sledujeme ty jeho pořady, tak ta naděje je, ale nestačí sledovat, musíme proto taky něco dělat.
1: Ano, to stoprocentně souhlasím. Ono je to tak, jak říkáte. V podstatě můžeme jenom připomenout to, že na Vltavě probíhají osudy. Dnes v 11.30 už proběhne 7. díl právě osudu Davida Attenborougha, kde probíhá vyprávění na základě jeho knihy Výpravy do divočiny. Čímž bychom tento blok vzpomínek právě na tohoto významného přírodovědce uzavřeli. Pokud se naši posluchači podivujete, proč jsme si vybrali téma ochrany přírody právě do vysílání Vltavy, tedy kulturní stanice, tak jsme přesvědčeni, že právě jakási kulturnost člověka, která vytváří nejenom umělecká díla, ale právě může také i za ochranu přírody vlastně se v tomto případě dobře s kulturou toho standardního vnímání doplňuje. No a vy jste letos tedy ve výročním roce 80 let od založení Zoo Safari Parku ve Dvoře Králové. A o víkendu proběhly právě oslavy těchto 80 let u vás. Tak jak probíhaly?
2: Tak ty oslavy samozřejmě byly určené i pro návštěvníky, ale především to byl takový happening, takové vzpomínkové setkání bývalých zaměstnanců Safari Parku za celé dekády zpět s těmi současnými, vzpomínky na ty, kteří už se toho setkání zúčastnit nemohli, a také setkání s podporovateli a přáteli, a byla to taková téměř rodinná atmosféra. Mně se to moc líbilo, doufám, že všem zúčastněným taky.
1: No a jak si takovou oslavu užívají zvířata? Vlastně pokud se tady bavíme o nějaké té kultuře, tak skutečně máte pocit, že jsou schopní si uvědomit, že nějaký den takový, jako to bylo právě teď o víkendu, je v něčem výjimečný?
2: Určitě ta zvířata dokáží vnímat pozornost návštěvníků, pozornost ošetřovatelů. My jsme vlastně o víkendu slavili i Den matek, a to se týká i zvířecích matek, tak jsme to několikrát připomínali. A to, že ta zvířata vnímají, že se k ním někdo chová dobře nebo špatně, nebo že jim vůbec věnuje pozornost, ono to bylo vidět v době covidu, kdy zahrada byla zavřená, úplně prázdná, my jsme pustili šimpanze do venkovních výběhů a oni vylezli na stromy a rozhlíželi se na všechny strany, vůbec nechápali, že přes den tam není ani jediný návštěvník. Takže jako myslím si, že pořád zvířata podceňujeme a že dokáží mnohem víc, než si myslíme, a vnímají mnohem víc, než si myslíme.
1: My se k vaší práci právě do Zoo Safari Parku ve Dvoře Králové vrátíme po první písni, kterou si právě teď pustíme. Všechny písně jsou ty, které jste vybíral vy, jak už je ve vizice zvykem v rámci výběru našich hostů, a první písní, která zazní, je Out of Africa Johna Berryho. Tak jedná se samozřejmě o píseň z filmu Sydneyho Pollacka s Meryl Streep a Robertem Redfordem. Proč jste ji vybral?
2: No, asi protože právě ten Bernard Grimm, který jsem zmínil mezi těmi mými učiteli, tak ve mně jako v malém dítěti probudil svou knihou Ráj divokých zvířat zájem o Afriku, a když si někdo řekne Afrika, tak ty vzpomínky na Afriku to velmi evokují, velmi připomínají, a ta hudba je tam nádherná.

0: Posloucháte stanici Českého rozhlasu Vltava, na které probíhá pořad Vizitka a v něm je naším dnešním hostem ředitel Safari Parku ve Dvoře Králové a také senátor Přemysl Rabas. Dnešním vizitkou provází Ondřej Cihlář a vy samozřejmě máte možnost jako posluchači se našeho hosta na cokoliv doptat, položit dotaz, který já nepokládám, ovšem nikoliv záměrně, ale protože vás třeba zajímá cokoliv jiného, tak napište svůj dotaz na vizitka@rozhlas.cz. No a my se teď vracíme k tomu 80. výročí od založení Zoo Safari Parku Dvůr Králové, což původně byla zoologická zahrada Východočeského kraje. A v denících někdejšího ředitele této zoologické zahrady Josefa Wagnera se myšlenka na založení afrického safari objevila už ve druhé polovině 60. let. První studie pak vznikla v roce 1968 a později zajistil pozemky a začal s budováním chovných zařízení i provozování tohoto zázemí. Ovšem první návštěvníci si safari na palubě speciálně upravených autobusů projeli už v roce 1989. A mě by zajímalo, jestli je ještě možnost nějaké další expanze toho safari parku, tak jak jej znají návštěvníci dosud, jestli se k něčemu takovému chystáte.
1: To je dobrá otázka, to je něco, co nás jako docela trápí, anebo zároveň je to i radost, jsou paradoxy, pane Vaněk. Ano. Protože tak, jak roste návštěvnost safari parku, jeho oblíbenost, za to jsme rádi, tak zároveň v létě roste určitý přetlak v té návštěvnické části, nebo i v té části safari. A my jsme v minulých letech vybudovali vlastně celou novou část té klasické části, která navázala na tu starou původní zoologickou zahradu. Tam jsou třeba velká expozice tučňáků, expozice hyen a tak dále. A jako další úkol jsme si přece vzali, a má to několik zdůvodnění, jedním je právě ta větší návštěvnost, rozšířit safari. To safari, které vybudoval Wagner a které se nám podařilo vlastně nechat vyhlásit kulturní památkou, protože to bylo zcela ojedinělý příklad vystavování zvířat v tehdejší východní Evropě, tak to má asi 5 kilometrů cest a my jsme tam potom k tomu přidali lví safari, s čímž Wagner když si plánoval, takže jenom rozvíjíme jeho myšlenky. Takže to je 5,5 a my bychom chtěli, máme už získané pozemky a připravujeme v tuto chvíli projekty na rozšíření toho safari o další, dejme tomu 1,5 kilometru, tak aby celková trasa byla okolo 7 kilometrů, což už není zoologická zahrada, ale malá přírodní rezervace a tam bychom chtěli ukázat další zvířata, která běžně v safari návštěvníci nevidí a právě těm zvířatům taky zlepšit podmínky pro život, protože například kaferský buvol, který je hned u vjezdu do safari na malých dvorcích, ve malých výbězích, tak to považujeme za poměrně dost nedůstojné tady tomu obrovskému zvířeti, které patří do velké pětky a až ho návštěvníci uvidí na velkém travnatém výběhu připomínajícím africkou savanu, tak si myslím, že to bude velký zážitek a zároveň dobrý pro ty bůvoly. A s nimi by tam měly být i nosorožci a nějaké druhy antilop nebo zebry, které třeba doteď nemůžeme vystavovat, protože nemáme dost místa.
0: No, vy jste zmínil celou řadu afrických zvířat a já si nemohu odpustit jistě často kladený dotaz, zejména tedy dětskými návštěvníky, a to je, není tam těm africkým zvířatům trochu zima?
1: Tak pravda je, že v Podkrkonoší jsou v zimě noci chladné, nejenom noci, ale my máme vybudována vlastně zimoviště, to znamená ta zvířata, která jsou zvyklá na teplo, tak v zimě tráví čas v zimovištích. To neznamená, že nejdou ven, oni mají rádi, nakonec i nosorožci, když je vidíte skákat ve sněhu, tak je to pro ně zábava. Ale podle teploty, podle zvířete chodí v zimě ven na půl hodiny, na hodinu, na 2 hodiny, sloni vydrží mnohem víc, žirafy třeba, tam musíme dát pozor, aby nebylo namrznuto, protože ty jejich dlouhé nohy, kdyby se rozjeli na tom ledu, tak by to mohlo být malér, takže s určitým omezením pouštíme ta zvířata ven i v zimě, ale samozřejmě pro ně začátek sezóny, jako stejně jako pro nás je svátek, kdy se můžou rozběhnout po těch pláních a to se stalo teď začátkem května, kdy jsme i hrochy třeba přestěhovali ze zimoviště do toho velkého údolí hrochu a do toho jezera, ve kterém se bezesporu cítí jako v Africe. A lidi, kteří v Africe byli a takovouhle expozice vidí, tak mají takový deja vu, že se tam vrátili do té Afriky, protože to už tu zoologickou zahradu vlastně vůbec nepřipomíná.
0: No patrně nejznámější jsou pak snahy safari parku o záchranu nosorožců bílých, severních. Na světě jsou dnes známy už jen dvě samice těchto nosorožců a obě se narodily právě u vás ve Dvoře Králové. Žádná jiná zóna na planetě tento druh nikdy nerozmnožila. A samice Najin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králového do Keni v roce 2009 a domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se tedy zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Z jakého důvodu si myslíte, že se to děje a je ještě šance na to, aby vlastně tento druh dál přežíval na naší planetě v nových generacích?
1: Tak vy už jste to skoro všechno řekl, tak na mě toho moc nezbylo, ale jako...
0: No, já jsem se snažil vlastně říct ty informace, ale vás se ptám na ty příčiny.
1: Tam se ta zvířata doopravdy odvezla s tím, že by se mohla přirozeně reprodukovat. Pak se ukázalo, že jedna samice už je příliš stará na to, aby měla kvalitní vajíčka, ty vaječníky už nepracovaly tak dobře. Ta mladá samice ano a měla určité změny na děloze, které vlastně vylučovaly její zabřeznutí, i kdybychom použili třeba umělou inseminaci v době, kdy už žádný samec nežil. Takže ten náš úkol dneska a my vlastně vycházíme, zase jsme zpátky u toho, koho jste zmiňoval, u Josefa Wagnera, který byl vizionářem a věděl už tehdy v těch 60. letech, že ta Afrika bude mít problém, že ta zvířata budou mít problém a že jednou bude třeba doba, kdy se budou moct do Afriky vracet, což v mnoha případech u mnoha druhů dneska děláme. Tak ti severní nosorožci se dostali do Dobra Králové díky němu a díky tomu, že se tam rozmnožili, tak vlastně Wagnery příčinou toho, nebo má zásluhu spíš, řekněme, na tom, že ta zvířata dostala prodloužený time, prodloužený čas na planetě. Ona všude jinde byla vyhubená a přežili jenom ty kusy, které se narodily ve Dvoře Králové, takže díky Josefu Wagnerovi. A my z nich, z těch samic, teda respektive z té mladší Fatu, odebíráme každý, dejme tomu, čtvrt roku, 4 měsíce, vajíčka a pomocí spermatu semene zamrazeného, tedy uloženého v bance, který pochází ze samců, kteří jsou už jako mnoho let po smrti, tak vytváříme embrya a ta embrya by se měla vkládat do náhradních matek, kterými jsou samice příbuzného druhu, tedy jižního nosorožce. Mm-hmm. Několik pokusů jsme už učinili, zatím se nám nepovedlo, že by ta samice zabřezla, březost byla jenom experimentální s embryem jižního nosorožce, tam to bylo pozitivní, ale jsme optimisti. V podstatě se vracíme k tomu Davidu Attenboroughovi, kdy ta moudrost, zkušenost a hlavně chtění by mohly sehrát pozitivní roli a hlavně optimismus. Já jsem prostě optimista, jsem přesvědčen, že se to dřív nebo později povede a nejde jenom o to, že se jeden druh zachrání, ale je to i příklad toho, že člověk může zapůsobit i velmi negativně na své okolí, ale když se včas pamatuje, tak je schopný to svoje chování revidovat a ty činy napravit. Tady je to doopravdy už vlastně v minutě po 12., ale přesto je šance ten druh

0: To je taková kuriozní historka, kterou jsem si všiml. Nicméně, v čem myslíte, že byl jeho ten zásadní přínos, protože vlastně ten jeho odkaz vlastně stále ještě žije a vy ho rozvíjíte?
1: Já jsem to trošičku nakousl. Máte pravdu, když říkáte, že byl výborný manažer, organizátor, že dokázal dát dohromady tu logistiku. Ono samo o sobě to, je to nepředstavitelné, že odjedete do Afriky, nachytáte zvířata a dovezete domů. To zní jako velmi snadno, ale ve skutečnosti desítky let předtím to ještě nešlo, protože nebyly ty cesty v Africe, nebyla ta logistika tak jako propracovaná a později už to taky nešlo, protože ta zvířata začala mizet a ty státy už nedovolovaly vývoz ven. Takže on byl ve správném čase na správném místě, to za prvé. Za druhé to zvládl manažersky, prostě dát dohromady týmy, který odchytají zvířata v době, kdy ještě nebyly kvalitní narkotizační zbraně a preparáty. Postaví bomby, tedy ohrady, kde se ta zvířata aklimatizují a vybírají právě ty, které jsou schopné se přizpůsobit tomu životu v péči člověka. Pak postaví bedny, dostanou na nákladák, Na vlak do Mombasy, tam musí být loď, ta neprojede Suezem, protože byl zrovna zavřený, musí kolem celé Afriky, jak otec Noé s archou se dostat do Hamburku a tam ještě po řece, po Labi, až do Čech, kde se přeložili a dostali k nám do republiky. A takhle se sem dostalo téměř 2000 zvířat. Takže ty jeho manažerské schopnosti, to je jedna věc. Ale ta druhá je taky Wagner vizionář, který viděl, že ta zvířata budou mizet a proto chtěl sestavit velké chovné skupiny, aby to byl dlouho udržitelný chov, aby se případně ta zvířata mohla jednou do Afriky vracet.
0: Lidé jsou zvyklí vnímat a sledovat a pozorovat tato cizokrajinná zvířata v té moderní době. Teď tedy nemluvím o slonech, které přešly Alpy za doby starověkého Říma. Možná na začátku vlastně v cirkusech, v cirkusových podívaných, napřed zvěřincích a potom tedy i v manéži, potom v zoologických zahradách, teď jsou to tedy safari parky, později vznikly na území těch původních vlastně jejich domovských místech různé přírodní rezervace. Jakou vy myslíte, že nejlepší formou je pro právě uchování a konzervaci těch druhů v současné době jako vybrat?
1: Ono nelze říct, že nějaká jedna věc je úplně nejlepší. Jsou případy, kdy je lepší chránit to zvíře přímo v místě jeho výskytu, to zmiňujete, to nejsou jenom přírodní rezervace, ale různá chovná centra a záchranné stanice, tedy tomu se říká projekty in situ v místě výskytu. Ale pak jsou situace, kdy už to z různých důvodů nejde. To může být, že těch zvířat je tam tak málo, že je potřeba je někde koncentrovat a pozbírat po světě ty kusy, které patří k tomu druhu a vytvořit chovné skupiny v péči člověka, tedy ex situ. To je důležité. A taky to nejde třeba v případech, že v místech toho původního výskytu může být politicky nestabilní situace, můžou tam být války a ono v době, kdy si není jist ani člověk životem, tak na ty zvířata nebere ohled nikdo. To je případ třeba Rwandy, kde v těch 90. letech byly ta obrovská tragédie, která se tam odehrála mezi Tutsi a Hutu. A v té době taky zmizeli třeba z Rwandy úplně lvi, zmizeli tam odtaď nosorožci a ty ochranáři.
0: A to proto, že byli prostě vyhubeni?
1: Byli v té době vyhubeni v té době těch bojů, kdy nikdo nebral ohled na zvířata, tak se jim to hodilo, tak nějaká zvířata byla sežrána, některá byla zabita třeba proto, aby prodej těch komodit z nich, tedy třeba rohů z nosorožců, slonoviny nebo kůže ze lvů, pomohla vlastně financovat ty bojůvky. Toto bohužel tak je. A ta Rwanda se probrala, dneska je to velmi dobře se rozvíjející země, která si váží své přírody a která třeba do parku Akagera vrátila nejdříve lvy. A pak i vlastně nosorožce a část těch nosorožců z evropských zahrad šla prostřednictvím Dvora Králového, který ten transport zorganizoval tam a už se tam i množí. A je to prostě takový ten vrchol práce člověka v zoologické zahradě. Víte, že to má smysl, když vidíte záběry z buše, kde chodí samice, která se narodila v Podkrkonoších, chová se jako každý jiný divoký nosorožec a u nohou se jí motá mládě, tak to je moc hezký.
0: tomu rozumím, tak toto vyzdvihuje.

0: náš dnešní host, ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. My si pustíme další píseň, kterou jste vybral, a sice Marco Polo, Lorena McKenetta. Tak řekněte mi, jestli k této písni máte nějakou speciální vzpomínku.
1: Tak kromě zvířat mě vždycky zajímala etnografie, různé kultury, civilizace všech kontinentů a mezi tím i ty asijské, takže to jsme u buddhismu a u toho, že jako senátor mám určité kontakty jako s tibetskou exilovou vládou, setkal jsem se několikrát s Dalajlámou, takže ten Marco Polo, to je takový romantický seriál, který mi dělal dobře.
0: A já připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Tak a my se vracíme do rozhovoru s ředitelem Safari Parku Dvůr Králové, Přemyslem Rabasem. Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu vlastně nejjednoduššímu skloubení přírody a kultury, tedy k té zmínce o tom, že v určité době pro spoustu lidí bylo jedinou možností, jak se setkat s cizokrajnými zvířaty, cirkusové představení. Tak jak vy se vlastně díváte na přítomnost zvířat v cirkuse a možnosti vlastně její péče, kdy se cirkusáci samozřejmě dušují, jak o ně kvalitně pečují, nicméně samozřejmě z vašeho pohledu ředitele Safari Parku ten pohled může být trochu jiný.
1: To asi ano, já samozřejmě velmi oceňuji umění cirkusové a uznávám, že to jako v historii toho vztahu člověka a zvířete mělo své jméno, ale nicméně jsem dnes přesvědčen a za to mě bez zesporu cirkusáci nemají moc rádi, že do 21. století už vystupování se zvířaty nepatří, že pokud máme držet zvířata v péči člověka, jako třeba v zoologických zahradách, tak to nemůže být jenom, ani tam jenom vystavování. Musí to mít nějakou přidanou hodnotou a to je právě udržení třeba toho genofondu pro případné záchranné programy, pro případné repatriační programy, navracení do přírody. A musí být zvířata chována v co nejvíc přirozených podmínkách. Ono to zvíře, když se prostě stěhuje v maringotce a nebo je na těch zimovištích v menším prostoru, často jsou to menší skupiny, třeba mít jednoho, dva slony je dneska už zločin. Ten slon by měl, je to velmi sociální zvíře a měl by být chován ve velkých skupinách a na velkých prostorách, tak to je důvod, proč si myslím, že historicky sehrály svoji roli, ať cirkusy existují dál se svým artistickým uměním, ale trénovat zvířata jenom pro zábavu člověka, to si myslím, že do tohoto století nepatří.
0: No a jak vnímáte ještě trend, pokud se pozastavím u těchto současných vlastně zvláštních zálibách některých lidí, trend mít doma v chovu jako domácí zvíře právě nějakou divokou šelmu?
1: To je dost podobná písnička. Já prostě i pro mě jako ředitele zoologické zahrady je někdy těžké vidět i v některých zoologických zahradách lidoopy, slony nebo velké šelmy a myslím si, že udělali velký kus práce české zoologické zahrady a taky před nimi ještě velká je. Ale držet v soukromí prostě lvy, tygry z mnoha důvodů, i jak pro ta zvířata, tak i kvůli bezpečnosti, to nepovažuji za vhodné, nehledě na to, že se tam ani neudržuje nějaký kontakt s mezinárodními chovnými programy, často to jsou zvířata neznámého původu, která ani do budoucna nebude možné využít pro nějaký záchranný projekt. Takže si myslím, že je velmi správné, že česká legislativa přijala opatření, že vlastně ta zvířata v těch chovech by měla dožít, ale už se nesmí rozmnožovat a měl by ten chov takhle u soukromníků vlastně postupně vymizet.
0: No řekněte mi, nakolik je vlastně velkým problémem tento černý obchod právě s cizokrajnými zvířaty. A to teď nemyslím jenom to, že si někdo ze Středomoří přiveze prostě želvičku, kterou potom má v teráriu, ale právě s těmito třeba velkými šelmami.
1: Tak vůbec nelegální obchod se zvířaty patří po zbraních a po možná obchodem s prostitucí mezi velmi výnosné obchody. My už jsme tady naznačili, že i v Africe obchod se slonovinou, rohovinou, luskouny často financuje. I to je ilegální činnost, že jo, protizákonná a že to financuje další nelegální činnosti, někdy i různé bojůvky. Mezinárodní Washingtonská konvence chrání vlastně zvířata před obchodováním, ale není to všespásné, vždycky záleží, jak který stát k tomu přistupuje a v tomhletom případě Česká republika má na obou dvou stranách poměrně aktivní lidi, tedy bohužel tady máme i cesty vlastně pašeráků a obchoduje se tady na černo se zvířaty a s jejich produkty, ale stejně tak musím i pochválit ty orgány činné v trestním řízení a agenturu ochrany přírody a celní správu, že vyvíjí poměrně dost činnosti, aby, a dost aktivity, aby tady tomu zabránili. To je prýma.
0: Náš dnešní host je také aktivním členem celé řady zoologických institucí. Jste aktivním účastníkem reintrodukčních programů a inventarizačních průzkumů. No a podílel jste se například na zajímavých projektech, které některé sledoval i Český rozhlas, například Nová Odysea, v jehož rámci probíhalo satelitní sledování čápů černých v Ázii. Řekněte nám vlastně, nakolik jsou ti čápy, které my tady vítáme každé jaro, nebo pak také vlaštovky, tyto posly z Afriky, nakolik jsou právě ohroženi na svých migračních trasách?
1: To byly hezký projekty a Český rozhlas byl vlastně organizátorem tehdy tady těch projektů a v Ázii jsem tomu mohl pomáhat, protože jako ředitel tehdy Podkrušnohorského zooparku jsme byli zaměřený na faunu Palearktu a měli jsme tam spoustu známých a to usnadnilo tu situaci. A ta znalost vlastně těch migračních tras usnadňuje potom ochranu těch ptáků, protože těm ptákům neustále vlastně hrozí na těch trasách různé nebezpečí. Z Evropy, když táhnou ptáci do Afriky přes Středomoří, tak v tom Středomoří bohužel se stále na mnoha místech odchytávají i ty nejmenší ptáci a konzumují a to může u některých druhů znamenat přímo ohrožení toho druhu na existenci. Takže tahle nebezpečí existují. A my jsme tehdy sledovali tahy čápů ze Sibiře a z Mongolska a vlastně i tam se to ukázalo, protože ten čáp, když nemá jenom kroužek, který nám případně ukáže, kde se potom nalezne mrtvé zvíře, tak jako dokladový materiál, ale má tím ten batůžek, tak ten nám ukáže, jak rychle se pohybuje, jak vysoko se pohybuje, jaká je okolní teplota. Můžeme se o tom zvířeti dovědět mnohem víc. A to nám taky tehdy ukázalo, když ten batůžek začal někde v Pakistánu hlásit se z jednoho místa a večer se teplota zvyšovala, což je nelogické, protože večer má okolní teplota klesat. Tak nám bylo jasné, že ten batůžek je vlastně u někoho doma, že někdo pravděpodobně to zvíře usmrtil a schoval si tu vysílačku. A to se taky stalo a podařilo se kolegům, kteří tam tehdy jeli s Mirkem Bobkem, který vlastně vedl ten projekt a tu vysílačku tehdy u těch lidí našli. Takže to jako řada těch čápů při té migraci přišla o život z různých důvodů a tohle byl takový kuriózní případ.
0: No, vy nejste jenom ředitelem safari parku, ale jste také senátorem. Jak se vám daří vlastně kloubit tu práci ředitele safari zoo s politikou a co všechno to obnáší? Protože vy jste také členem celé řady různých komisí a podvýborů.
1: Přesně. A když jste tady zmiňoval, že vlastně ochrana zvířat souvisí s kulturou, já to podepisuji vždycky. Mě to vlastně učil ještě jeden člověk, kterého jsem si velmi vážil, bývalý ředitel pražské zoo Zdeněk Veselovský, se kterým jsem cestoval po Africe, že zvířata a znalost přírody je kulturou každého národa. Takže já, když jsem členem výboru pro vzdělání, kulturu, lidská práva, petice, tak tam to vlastně patří v několika případech. Ty petice, lidská práva, tam mě to zajímá právě třeba kvůli ochraně lidských práv ve světě. My jsme zmiňovali ten Tibet, ale nejenom Tibet. No a kultura, tam patří ochrana zvířat a věda, tam vlastně patří to samé, patří tam ty naše vědecké projekty, takže umožňuje to mít víc informací, umožňuje to na různých místech se dohodnout na pomoci těm našim projektům. Já si myslím, že skloubit to jde docela dobře. Když jsem byl ještě poslanec, tak musím říct, že i s poslaneckou sněmovnou má funkce ředitele Podkrušnohorského zooparku šla skloubit, ale je to náročnější, to je potřeba přiznat. Ten senát jako sbor takových už starších, kteří mají hlídat a případně napravovat chyby ze sněmovny, tak tam je to maličko volnější a umožňuje to přece jenom i dál pokračovat v té práci ochranářské, která mě baví.
0: Není to tak dávno, kdy pro mnohé překvapivě bylo svěřeno místo ministra životního prostředí členu strany Motoristé sobě, což může znít velmi kuriozně, nicméně situace je taková. Jak vnímáte zásahy vlastně už z tohoto ministerstva právě třeba do vedení současných národních parků v České republice?
1: No, Já bych řekl, že jsem z toho, nebo ne, řekl, jako jsem z toho prostě velmi smutný, protože snaha ušetřit v té společnosti jako je chvályhodná, ušetřit prostředky na různé důležité věci, ale šetřit zrovna na národních parcích anebo na vzdělávacích projektech, na různých táborech pro děti, to mi připadá nešťastné. A toto je právě něco, co nepatří do kultury toho národa. Oklestit národní parky, ať šumavský nebo krkonošský, o desítky milionů korun je doopravdy velmi, velmi nešťastné a jako vadí mi to. No.
0: No, každopádně my se teď v tuto chvíli dostáváme k další písni, kterou jste vybral, a sice Moon River, Dua Mancini and Williams, tak právě k této melodii nebo k této písni se také váže nějaká vaše vzpomínka nebo situace?
1: Ne, já jsem prostě jenom tak trochu romantik a tohle je krásná romantická skladba.
0: Tu si právě teď pustíme, no a máte poslední možnost poslat nám nějaké posluchačské dotazy na e-mail vizitka@rozhlas.cz a ty, které nám přišly, tak těm se dostaneme právě po této

0: No a my se už bohužel pouze v posledním vstupu vracíme do rozhovoru s ředitelem Safari Parku ve Dvoře Králové, Přemyslem Rabasem. Dnešní vizitku vede Ondřej Cihlář a já tady mám slíbený posluchačský dotaz. Jaroslav Vozáb se ptá, dobrý den, nedávno jsem ve zprávách slyšel, že ve vaší zoo dojíte nosoroš. Čice. Ochutnal jste někdy jejich mléko a jaké je?
1: To je pěkný dotaz. Z divokých zvířat musím přiznat, že jsem pil velbloudí, ale to není vlastně úplně divoké zvíře, protože velbloudí se chovají jako domácí zvířata. A pil jsem mléko antilopy losí v rezervaci v Askánii, kde je dojeli a kde to mléko dodávali do nemocnice, ale to bylo dávno před ruskou okupací. Dneska z té rezervace a z té stanice na chov zvířat nezbylo vůbec nic. Je to pod ruskou okupací kompletně zničený, tady ta stanice. Tak to mě mrzí, protože to bylo krásné místo, založené Falzfeinem v 19. století, obrovská stepa, chovy zvířat, sajk a tak dále. Tak tam jsem ochutnal mléko antilopy losí. Mléko nosorožců jsem neochutnal a pravda je, že se to dělá naprosto výjimečně, když třeba to mládě je slabší a v prvních dnech nedosáhne úplně na ty struky. Takový případ jsme měli nedávno. Samička Jasiry se narodila podměrečná a nedosáhla první 2-3 dny, než zesílila na ty struky, takže ošetřovatelé pomáhali jí přidržovat u těch struků anebo jí odstříknout něco a dát jí to mimo. A tady ta práce byla oceněna teda obrovským odměněním, obrovskou odměnou, protože ta samička zesílila, chytla se, vyrostla z ní krásná mladá slečna, byla mezi těmi, kteří byli vybráni na cestu do Rwandy a dneska je to právě jedna z těch samiček, která za sebou vodí to mládě. Takže tak k tomu slouží to oddojování mléka u nosorožců a je to tak správně.
0: Tak to je krásný příklad. Nicméně pojďme ještě právě v těch několika minutách, které máme před sebou, zkusit zjistit, co máte teď vy jako takový vlastně váš nejaktuálnější plán nebo dokonce sen, kam byste se chtěli třeba sám ještě posunout v rámci právě třeba práce ve Dvoře Králové anebo i mimo tento areál v rámci vaší profese ochrany přírody.
1: Mm-hmm. No, ta naše práce, kdy v Africe máme nejrůznější projekty, se stává stále více populární a mluví se o ní, takže po tom, co jsme některé projekty rozjeli v Keni, v Tanzánii, ve Rwandě, tak sama se o nás začala zajímat ugandská ochrana přírody a Etiopie a i oni by chtěli s náma spolupracovat a chtěli by od nás pomoc někde s inventarizací, to znamená dávání obojků slonům, a sledování těch slonů, tak aby jsme věděli, kde se pohybuje to stádo, jaký případně nějaké interakce s domácím obyvatelstvem můžou nastat, to je jedna věc. Potom sledování v Etiopii třeba husic modrokřídlých, to je náš zájem se podílet tady na tom výzkumu. Ale oba ty státy, jak Etiopie, tak hlavně Uganda, mají zájem na získání černých nosorožců pro své národní parky. V Ugandě jsme trošku dál, tam se mluví dokonce i o psech hyenových, které bychom tam mohli odvést a případně do budoucna zebry bezdříve, to je velmi vzácný podruh stepní zebry, který Wagner dovezl a dneska v přírodě jich několik set, takže i tam se může stát, že je budeme vracet stejně jako před minulý týden, kdy do Afriky odletěla skupina vzácných antilop Bong na úpatí hory Mount Kenya, kde jsou zase jenom desítky těch zvířat a tady to by mělo pomoci podržet tu biodiverzitu toho druhu. Tohle to je pro mě důležité, podílet se tady na těch projektech, kdy ta práce v zoologické zahradě, respektive safari parku, má doopravdy velký smysl a velký význam pro udržení některých druhů v místě jejich výskytu.
0: Řekněte mi ještě protože jsem samozřejmě celá řada diváků s napětím někdy před možná už 25 lety sledoval film Jurský park, kde byla taková ta fantazie o tom, že se podařilo DNA vytáhnout tedy za izolované mušky těch pravěkých zvířat. Dá se vlastně nějakým způsobem účinně skutečně zrekonstruovat a dovést k porodu nějaké dnes už vyhnulé zvíře?
1: Tak on, ten nosorožec, kterého se snažíme zachránit, v podstatě vyhynulý je, protože samec je už mnoho let mrtvý a zbývají jenom ty dvě samice, ale a může to být i v případě dalších zvířat, kde je úplně ten druh vyhynulý. Mluví se třeba o vakovlkovi, že by mělo být možno do budoucna vrátit tady tu australskou šelmičku, která je desítky a desítky let už vyhubená. Mluví se o dronte mauricijském, ale mluví se třeba i o fauně sice čtvrtohorní, tedy ne o druhohorních dinosaurech, ale o čtvrtohorních třeba mamutech, kdy v tom zmrzlém permafrostu na Sibiři se našla tkáň mamutů, která byla ve velmi dobrém stavu a podařilo se z toho izolovat DNA a ta DNA mohla být v takovém stavu, že bude možné ji dostat do jádra buňky třeba indického nosorožce vytvořit, anebo vytvořit tkáňové kultury a z těch tkáňových kultur vytvořit potom zárodečné buňky. A je to otázka času, peněz, vědecké práce, ale myslím si, že na rozdíl od dinosaurů, kde si nejsem jistý, tak v případě těch mamutů bych si docela vsázel, že to možné je a že se jednou ten mamut narodí.
0: No vy jste řekl, že je to otázka peněz, času a také trpělivosti a já se taky k tomu chci přidat s otázkou po smyslu. Má to vlastně smysl?
1: Tak všechno nám to ukazuje. Tady ta odborná práce je důležitá pro poznání člověka a jak jsem řekl, třeba to, že zachráníme živočišný druh, zachráníme nosorožce, tam nejde jenom o ten vlastní druh, ale i o tu reflexi naší, aby jsme si uvědomili, v jak křehké pavučině života žijeme a že je potřeba brát ohled na to, v čem žijeme, protože to napravování pak je nesmírně složité.
0: No, vy jste hovořil o té křehkosti světa. Máte pocit, že dnes na planetě je nějaké místo, které je úplně nejkřehčí?
1: Takových míst je hodně. Jako teďko zrovna mi připadá, že jsou docela křehké právě, když se vrátím k těm národním parkům, jako u nás. Jo? A že ten citát toho Attenborougha, kterým jsme začínali, že je potřeba nejenom inteligence, ale i moudrosti, je tady velmi na místě a takových míst na světě je hodně. Tam, kde třeba běží války, tam, kde se bojuje, není čas na to chránit přírodu. Tam, kde je rozsáhlá průmyslová výroba a dochází k velkému znečištění a když ten člověk není dostatečně ohleduplný a tolerantní k přírodě a soucitný, tak to většinou nese následky, které se pak napravují velmi, velmi dlouho.
0: Říká ředitel Safari parku ve Dvoře Králové a také senátor Přemysl Rabas. Já vám moc děkuju za to, že jste byl hostem dnešní vizitky. Máme už před sebou jenom píseň What a Wonderful World Louis Armstronga. Tak touto písní se rozloučíme. No a samozřejmě já bych vám rád popřál mnoho zdarů, úspěchů a samozřejmě také výdrže v ochraně přírody, protože to považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů tady současného lidstva a vědy. Tak díky moc.
1: Já taky moc děkuji, jenom bych připomněl k té písni, že ji vlastně taky naspíval David Attenborough a jako je to úžasný zážitek s tím klipem, který jde celým jeho životem, tak v tomto případě Armstrong, ale David Attenborough taky.
0: Díky moc za váš čas, mějte se krásně a zdravíme v tomto případě do Hradce Králové. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Nepotřebuješ pomoc?
2: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
1: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
2: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
1: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
2: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
1: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1 procentního bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji. Naopak nejnižší zůstává v Praze. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo více než 200 drony a na frontě schodilo přes 80 leteckých bomb. Na síti X-to o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po úderech jsou podle něj na Ukrajině zranění i mrtví. Zelenský napsal, že se tím Moskva rozhodla ukončit částečný klid zbraní, který trval 3 dny. Příměří původně vyhlásil americký prezident Donald Trump a obě země ho potvrdili. Po dobu trvání se ale Moskva i Kyjev vzájemně obviňovali z jeho porušování. Velká Británie a Francie budou hostit videosetkání více než 40 ministrů obrany. Jednat budou o vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslaly svá válečná plavidla. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Kvé a jako autor spolupracoval také s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP. A počasí bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně i bouřkami. Na horách čekáme srážky sněhové. Večer potom čekáme ubývání srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 14 a na horách kolem 4. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Zahájili jsme další hodinu vltavského vysílání. Od teď až do 14. hodiny vás jim bude provázet Dagmar Kopečková. A nyní se necháme unášet proudem jazzové hudby. Mladá holandská saxofonistka a skladatelka Kika Sprangers vystudovala konzervatoř v Utrechtu, což je i místo, kde nyní organizuje jam sessions a koncerty. Kolega Jakub Doležal nám do studia přinesl ukázky její hudební tvorby. Hezký den.
2: Dobrý den všem.
1: Jakube, kterou desku si pro dnešek vybral?
2: Já jsem přinesl desku 2 roky starou. Deska se jmenuje Du Blomst, což znamená ty květino nebo květina. A je to album, které Kika Sprangers natočila ve spolupráci, nebo respektive v duu s kytaristou Mikkelem Plagem, s dánským kytaristou.
1: A čím začneme?
2: Začneme skladbou, která se jmenuje Mind's Eye.

0: Matěj Kasprangers a skladba Mind's Eyes alba Dublomst. My si povídáme s Jakubem Doležalem. Jakube, představ nám saxofonistku Kiku Sprangers trošku blíže.
1: Jak už bylo řečeno, Kika Sprangers vystudovala konzervatoř v Utrechtu a její působnost nyní se rozšířila na veškerou celou holandskou jazzovou scénu, abych tak řekl. Kika Sprangers se díky svým hráčským i skladatelským i kapelnickým schopnostem dostala mezi, já nechci říkat první ligu, protože já ty sportovní přirovnání nemám moc v oblibě, ale rozhodně se dostala mezi čelné osobnosti mladého holandského jazzu. A to, co dneska máme možnost slyšet tady na Vltavě, je jenom jeden z jejich mnoha projektů. Tohle konkrétně teda byla série doposud tří alb, které Kika Sprangers zahrnula pod společný název Once Plus. Byla to tři alba v duu, dvě alba natočila s klávesisty, například s britským klávesistou Kitem Downsem, a to poslední, které posloucháme dnes, to je s dánským kytaristou Mikkelem Plagem. Ale to neznamená, že by se Kika Sprangers omezovala jenom na tenhle typ komorního vystupování, protože její velmi ceněný soubor se jmenuje příznačně Kika Sprangers Large Ensemble, což v češtině znamená velký ensemble. A je to obsazení, kde mimochodem figuruje třeba tříčlenná pěvecká sekce, několikačlenná dechová sekce. Není to big band, je to těleso zhruba nonet tentet podle toho, jestli tam třeba pro ten který projekt ještě zahrnuta například harfa a tak podobně. S tímhle tělesem taky loni vydala album, které se jmenuje Infinity, které doporučuji, je to krásná muzika.
0: My se ale vrátíme k desce Dublomst. Co dalšího si pro nás vybral?
1: Vybral jsem skladbu tentokrát, se jmenuje Swims, a opět tedy uslyšíme Mikkela Plaga na kytaru a Kiku Sprangers na saxofon.

0: Swims, další skladba z alba saxofonistky a skladatelky Kiki Sprungers. A my už jsme to tady zmínili, nebo spíš kolega Jakub Doležal to tady zmínil. Album, které si dnes pouštíme, má zásadního kytarového hosta. Řekni nám o něm víc.
1: Hosta nebo partnera možná. Je to kytarista Mikel Plak, který je vlastně původem Dán, nicméně od roku 2025 učí na Hudební akademii v Curychu a vůbec jeho působnost je mezinárodní a zasahovala jeden čas docela intenzivně i do České republiky, protože jestli se nepletu, tak Mikel Plak byl po 3 léta instruktorem na pražské jazzové dílně. A pokud máme na 2 minuty času, tak zkusím dějepisnou souvislost odhalit. Mikel Plak vystudoval konzervatoř v Hágu, v Holandsku, kde se seznámil se saxofonistou Cyrilem Oswaldem, který se před více než 20 lety v Čechách usídlil, takže vlastně Mikel Plak jsem měl přímo jako osobní spojku a on dokonce, myslím, účinkoval na deskách Cyrila Oswalda, ale také vlastně měl svoje alba, na kterých hráli třeba američtí saxofonisté jako Mark Turner nebo Lawrence Tillman a dokonce s Markem Turnerem má Mikel Plak 2 alba rovněž v duu. Třeba na ně někdy dojde a za jedno z nich dokonce byli v užších nominacích na cenu Grammy, kam se bohužel pak teda neprobojovali, ale už takhle je to, si myslím, jako fantastický úspěch.
0: Ještě nám prozrať, jakou třetí ukázku z alba Dublomst si pro nás vybral.
1: Je to ukázka s názvem, který nemůžu asi přeložit úplně přesně, nebo přeložit ho můžu, to jsem si našel, ale vyslovit, protože je to dánská věta, která by měla znamenat něco jako dnes je hezké počasí. Det er i dag et vejr. Tak nějak, ale moje dánština je velice slabá, omlouvám se.
0: Jakub Doležal a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Taky děkuju, mějte se pěkně.

0: Saxofonistka Kika Sprungers a kytarista Michael Plack. Tohle hudební duo vás provázelo úterní polední Vltavou. Je 11 hodin 23 minut.
1: Pražské jaro, Divadelní svět Brno, Open House Praha.
2: Nebo Divadelní Flora Olomouc a Zlín Film Festival.
1: Přinášíme setkání s umělci i živou atmosféru květnových festivalů.
2: Český rozhlas Vltava. A zůstaňte v centru kulturního dění.

zoologickou zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC. Kniha Výpravy do divočiny, ze které čteme ve Vltavských osudech, je příběhem těchto cest. A ve čtení budeme pokračovat už za pár minut. Čeká nás sedmá část.

0: To byl izraelský jazzový klavírista, improvizátor a skladatel Jakir Arbib. Vy posloucháte Český rozhlas Vltava, je 11:30.
1: Osudy.
0: Ke stému výročí narození přírodovědce Davida Attenborougha čteme v osudech z jeho knihy Výpravy do divočiny a na programu je 7. část. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Účinkuje Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal.

Brzy ráno jsme s veškerým vybavením zamířili na letiště směr Chaco. Vzlétli jsme a při širokém oblouku nad Asuncionem jsme se na okamžik podívali k východu na zelenou zvlněnou krajinu, bohatou na pomerančové háje a menší farmy, která se prostírala hned za městem a představovala domov pro 3/4 obyvatel Paraguaje. Pak jsme se přehoupli přes širokou hnědou stuhu řeky Paraguay, uviděli před sebou Chaco. Od samého začátku vypadala tahle rovná divočina dočista jinak než zem, jež se nacházela takový kousek od ní, jen na opačném břehu řeky. Neviděli jsme žádné známky lidského osídlení. Plání protékal potok, který se kroutil tak divoce, že se na mnoha místech stáčel do protisměru. Samotný proud však ignoroval většinu meandrů a opuštěné části řeky se změnily v travou zarostlá jezírka se stojatou vodou. Z mapy jsem vyčetl, že se řeka nadmíru příhodně jmenuje Rio Confuso. Tu a tam se v zemi uchytily palmy, ale v rozlehlé oblasti rostly jen velice řídce. Vypadaly jako 1000 kloboukových jehlic zapíchaných v zeleném koberci. Na většině území se nenacházely žádné domy, žádné cesty, žádné lesy, jezera, kopce, nic, jen neobydlená jednotvárná pustina. Všimli jsme si, že se náš pilot vyzbrojil 2 velkými pistolemi a důkladně zásobeným nábojovým pásem. Chaco možná skutečně bylo tak nepříjemné a nebezpečné místo, jak nám všichni naši známí v Asuncionu tvrdili. Letěli jsme na západ a nechali za sebou přes 300 kilometrů příšerně nehostinné krajiny, než jsme konečně spatřili náš cíl. Estancia El Cita. Patron Faustino Brizuela a jeho žena El Cita, po níž dostal ranč své jméno, na nás čekali vedle přistávací plochy. Faustino byl veliký chlap, byť bych mu 182 cm kvůli skutečně mamutímu obvodu pasu nehádal. Na sobě měl mimořádně nezvyklý oděv, tvořený nepadnoucími díly divoce pruhovaného pyžama, safari klobouk a sluneční brýle. Přivítal nás španělsky a věnoval nám zářivý úsměv plný zlatých zubů. El Cita byla malá buclatá žena, v náručí chovala miminko a žvíkala nezapálený doutník. Pozdravit nás přišla také skupina polonahých, pomalovaných indiánů. Byli to vysocí muži s nahými hrudníky a dlouhými rovnými vlasy, staženými do culíků. Někteří si nesli luky a šípy, jeden nebo dva měli starobylé pušky. V následujících týdnech jsme Faustina jen málo kdy zahlédli bez pyžama a El Citu bez doutníku. Indiáni však takto obvykle nechodili. Vyparádili se speciálně kvůli našemu příjezdu. Ústřední dvůr stínili pomerančovníky obsypané šťavnatým ovocem, u dveří do kuchyně rostly papáji a za zahradou se táhl akr vzrostlé střepaté kukuřice. Nad střechou z červených tašek se ve vánku otáčel větrník generující elektřinu, kterou se osvětloval dům a poháněla vysílačka. Faustino navíc přišel na způsob, jak zásobovat kuchyni a koupelnu tekoucí vodou. Poblíž velké, okřehkem porostlé laguny, jež se nacházela jen kousek od domu, vykopal mělkou studnu, jejíž stěny obložil prkny. Nad ní zbudoval lešení podpírající velikou železnou nádrž. Každé ráno ji malý indián na koni naplnil vědry studniční vody, které tahal na provaze přes kladku. Z nádrže pak voda tekla trubkami do kohoutků v domě. Bylo to obdivuhodné a nesmírně efektivní a usoudili jsme, že voda je v pořádku, neboť ji Faustino, El Cita i jejich děti normálně pili. Teprve po pár dnech jsme měli důvod prohlédnout si studnu pozorněji. Potřebovali jsme nějaké žáby, jimž bychom nakrmili seriemu, velkého ptáka, kterého nám donesl jeden z honáků, a Faustino nadhodil, že bychom jich nekonečnou zásobu mohli najít ve studni. Zamířil jsem k ní a zavířil síťkou v kalné, lehce zapáchající vodě. Když jsem ji vytáhl, zjistil jsem, že jsem chytil 3 živé a 4 mrtvé olivově zelené žáby a rozkládající se krysu. Možná měla krysa nehodu, spadla do vody a utopila se.
Ale jaká ingredience v naší pitné vodě zahubila tak zdatné plavce, jako jsou žáby, to byla zoologická otázka, kterou jsem nehodlal dál zkoumat. Další dva dny jsme si potají rozpouštěli chlorové tablety v jakékoliv vodě, již jsme pili. Voda však po nich chutnala tak odporně, že jsme od toho nakonec upustili.

Přijeli jsme na konci období sucha. Většina esteros, kdysi obřích bažin, se změnila v holé plochy vysušeného bahna pokryté vysráženou solí a hromádkami zamotaných kořenů uschlého rákosu. Vyschlé pláně pokryly na kámen stvrdlé otisky dobytka, jenž se přes bažiny před měsíci plahočil, aby se dostal alespoň k louži vody. Uprostřed některých z nich se doteď drželo lepkavé modré bahno, do kterého se naši koně bořili po kolena. Na několika místech jsme objevili mělké laguny bahnité vlažné vody, stejné jako ta, jež se nacházela poblíž domů. Pouze tam, kde se země trošku zvedala nad úroveň okolní krajiny a kde jim nehrozilo utonutí, mohly růst stromy a keře. Křovinami porostlé plochy se nazývaly monte. Všechny tamnější rostliny měly brutální trny, jež je chránili před pasoucím se dobytkem, zoufale pátrajícím v suchu popíci, a mnohé přišly na různé způsoby, které jim umožňovaly zadržovat v dlouhém období sucha vodu. Některé k tomu využívaly obrovské podzemní kořeny, jiné jako kaktus, připomínající mnohoramenný svícen, zduřelé masité stonky. Indiáni žili necelý kilometr od Estancie. Většina obyvatel nedaleké vesnice opustila tradiční život lovců a spousta mužů pracovala jako peoni, honáci na Faustinově Estancii. Styl jejich domů se však nijak nezměnil ani nerozvinul. Dál žili v prostých, kupolovitých chatrčích s nahrubo zbudovanými střechami z uschlé trávy. Nikdy jsem neslyšel jazyk, který by se tomu jejich podobal. Tvořila jej převážně hrdelní slova, a přišlo mi, že důraz se klade vždy na poslední slabiku, takže jejich projev zněl tak trochu jako nahrávka angličtiny puštěná pospátku. Během prvního odpoledne jsme se seznámili se Spikou, jedním z indiánů, který nás následoval, zatímco jsme se procházeli mezi chatrčemi. Najednou jsem se zastavil. Před sebou jsem na trámu nahrubo postaveného přístřežku nad ohništěm spatřil košík vyrobený z lesklého šedého krunýře, pásovce devítipásého. Tatu, vykřikl jsem nadšeně. Spika přikývl. Tatu hu. Hu znamená v guaránštině černý. Mucho, mucho, vyzvídal jsem a mávl rukou po okolní krajině. Spika rychle pochopil, co se snažím říct, a znovu přikývl. Pak dodal v makájštině něco, čemu jsem nerozuměl. Tvářil jsem se nechápavě a aby mi to Spika osvětlil, vytáhl z popela úlomek krunýře a podal mi ho. Přestože měl polámané okraje sežehnuté a zčernalé, dostatečně velká část zůstala nedotčená, abych poznal, že se jedná o kus žlutého mozaikového krunýře pásovce třípásého. Tatu naranže, prohlásil Spika. Portidžu, dodal a olízl si rty v přehnané pantomimě hladového muže. Tento guaránský výraz jsem se už naučil od Faustína. Přibližně to znamenalo vynikající jídlo. Další kombinací španělštiny, guaránštiny a gest nám Spika vysvětlil, že tatu naranže, oranžový pásovec, se poměrně hojně vyskytuje v okolí Monte. Přestože vylézá v noci, je možné na něj narazit i přes den a nemusíme budovat pasti, abychom ho chytili, protože jakmile ho najdeme, můžeme ho prostě sebrat rukou. Pověděl nám také, že v okolí můžeme objevit ještě další druh pásovce, ale z chabého popisu jsem nedokázal s jistotou poznat, o kterého zástupce se jedná. Každopádně jsme zjistili, že se tu v okolí vyskytují minimálně dva druhy pásovce, které jsme ještě neviděli. A další den jsme si od Faustína půjčili koně a vyrazili jsme, abychom se je pokusili najít. Spika měl pravdu. Zhruba kilometra a půl od domu jsme spatřili, jak jen pár metrů před námi míří přes vyschlou bažinu pásovec. Sandy podržel úzdu mému koni a já se hojal pronásledovat po svých. Pásovec byl přes 60 cm dlouhý. Žluto-růžový krunýř mu tu a tam pokrývaly štětinaté chlupy a měl tak krátké nohy, že jsem nevěřil, že by dokázal běžet rychleji, i kdyby chtěl. Proto jsem se ho hned nechytil, ale místo toho klusal vedle něj a sledoval, co bude dělat. Na okamžik se zastavil,
upřel na mě očka obrostlá srstí, znovu těžkopádně vyrazil a hlasitě si přitom pro sebe mručel. Brzy se dostal k proláklině, očichal ji a začal hrabat. Předními tlapami odhazoval spousty hlíny. Během několika vteřin z něj čouhaly už jen zadní nohy a ocas a já jsem usoudil, že nastal čas, abych ho chytil. S hlavou zabořenou v díře neměl o mém záměru ani potuchy a tudíž se nemohl pokusit o únik. Stačilo tedy, abych ho popadl za ocas a opatrně ho vytáhl. Když se s funěním a vrčením vynořil na světlo, pořád ještě dělal předníma nohama plavecká tempa. Odnesli jsme ho do domu a Spika za námi přišel, aby ho identifikoval. Tatu Podžu, pronesl souhlasně a z Podžu se pak stalo jeho jméno. Odborně šlo o pásovce šestipásého nebo také pásovce chlupatého. Den co den jsme prozkoumávali okolní krajinu. Někdy jsme s Faustínem anebo Peony výjížděli na koních. S obdivem jsem se pokoušel napodobit jejich jízdní styl, který se tak lišil od hopsavého stylu provozovaného v Anglii. Oni seděli v sedlech vyslaných ovčí kůží tak pevně, jako kdyby byli s koněm srostlí. Začali jsme tím, že jsme si oblékli vybavení, které jsme zakoupili v Asuncionu. Bombačos, jezdecké boty, kožené kamaše a fachas. Jedno po druhém jsme zahazovali. Objemné pleskající bombačos byly při jízdě skvělé a chladily. Představovali však zásadní handicap v okamžiku, kdy jsme sesedli a začali se proplétat trnitým monte. Boty mi po první výpravě do bažiny uschly v pokrouceném tvaru a byly tak nesnesitelně nepohodlné, že jsem v nich pak už nevydržel. Kožené kamaše byly příliš teplé a tuhé a facha, ač na pohled líbivý, se musel utahovat tak pevně, že jsem ho raději nenosil vůbec a riskoval, že mi budou ho psat střeva. Jako užitečná se ukázala jen ponča. Používali jsme je na vypodložení sedel. Nezřídka jsme na průzkum krajiny vyráželi také pěšky. Nejbližší monte začínalo hned za Tolderií a táhlo se několik kilometrů na sever k břehům Rio Monte Lindo, slaného, líně tekoucího potoka. V hustších částech byl porost v podstatě neprůchozí. Každou rostlinu, keř i strom pokrývaly trny, bodce a ostny, jež nám chňapaly po oblečení, pronikaly plátnem bot a zabodávaly se nám do masa. Tu a tam čněly vysoko nad trnitým podrostem stromy Palo Santo a Quebracho. Na pár místech keře prořídly a vznikaly tak pusté louky, na kterých mezi drny hrubé trávy vyrůstaly osamocené kaktusy. Někteří z místních ptáků byli jako posedlí stavitelskou mánií a budovali si obrovská, mimořádně nápadná sídla. Na jedné mítině jsme objevili tucet zakrslých trnitých stromů. Nejvyšší větev každého z nich podpírala neuspořádanou hromadou větviček, která byla skoro dvakrát větší než fotbalový míč. Architekti těchto příbytků, drobní nevýrazní ptáci o něco menší než drozdi, seděli na vrcholku hnízd a v nemilosrdném slunečním žáru pronikavě trilkovali. Sandy jim říkal leňateros, sběrači dříví na podpal. Přestože se nejednalo o zdatné letce, měli nesmírnou důvěru ve své schopnosti vybrat a odnést větévky takové velikosti a váhy, že by nahnali strach i mnohem větším ptákům. Sledovali jsme je, jak srdnatě létají k hnízdům, zuřivě přitom máchají křídly a v zobácích nesou větvičky delší než oni sami. Stávalo se, že v okamžiku, kdy se přiblížili k hnízdům, nedokázali sebrat nezbytnou sílu, aby mohli čistě přistát a větvička se zachytila v křoví. Pod každým hnízdem se proto nacházely hromádky opuštěných klacíků a větviček. Výborně se hodili na podpal a bylo snadné pochopit, jak přišel ptáček Lefiatero ke svému jménu.
Jednoho dne jsem se vypravil pěšky na průzkum lovecké stezky, kterou indiáni vysekali napříč Monte. Zhruba po hodině, kdy ze mě pot jen lil a ústa jsem měl vyschlá jako trout, jsem se posadil do chabého stínu trnitého keře a hltavě pil vodu z láhve. Přemítal jsem, zda se nemám vrátit, když tu se mi nad hlavou ozvalo bzučení. Vzhlédl jsem a spatřil, jak se mezi větvemi vznáší malinkatý kolibřík. Nedokázal jsem si představit, co ho sem mohlo přivést, neboť na stromě nerostly žádné květy, z nichž by mohl sát nektar. Něco ho ale plně zaměstnávalo, protože poletoval sem a tam mezi větvemi a vznášel se na křídlech kmitajících tak rychle, že z nich zůstávala jen sotva postřehnutelná šmouha. Kolibříci dokážou mávat křídly 200krát za vteřinu. Dělají to ale jen při střemhlavém letu nebo při námluvách. Stvoření nade mnou nejspíš stačilo mávnout 50krát za vteřinu, aby se dokázalo vznášet. Teprve v okamžiku, kdy ptáček zrychlil, aby se dostal na jiné místo, zvýšil frekvenci úderů křídel na takovou úroveň, než se začalo ozývat bzučení, které upoutalo mou pozornost. Najednou byl pryč. Vystřelil mi přímo před očima jako šíp přes mítinu. Většina kolibříků je polygamní. Samička si staví vlastní hnízdo a přebírá veškerou odpovědnost za líhnutí a krmení mláďat. Proto jsem věděl, že jsem měl tu čest se samičkou. Šarlatovým zobáčkem natáhla pavoučí hedvábí, které nazbírala kolem malinkatého hnízda. Když bylo celé na místě, začala vyplazovat nitkovitý jazyk a roztírat lepkavé sliny po povrchu hnízda. Používala přitom zobák jako stěrku při nanášení dortové polevy. Pak začala v hnízdě zběsile šlapat a otáčet se, aby vytvarovala a uhladila vnitřek. Pak zase vyrazila pryč, aby sehnala další zásobu materiálu. Pracovala pilně a hnízdo se hodinu poté, co jsem ho poprvé spatřil, viditelně zvětšilo. Seděl jsem tak dlouho a v tichosti pozoroval kolibříka, až se zdálo, že si ostatní tvorové v Monte přestali všímat mé přítomnosti. Po holé zemi mezi trsy trávy pobíhaly ještěrky, na trnitém keři se usadila pracovní četa papoušků mniších a za skřehotání a dohadování se pustili do sběru stavebního materiálu. Sledoval jsem vše, co se kolem mě odehrávalo, když tu se mi zdálo, jako bych koutkem oka zahlédl pohyb pod zhlukem trnitých kaktusů. Zadíval jsem se na to místo dalekohledem, ale mezi uschlou trávou a pokroucenými masitými stonky kaktusu jsem viděl jen kulatou hroudu nažloutlé země. A pak se, zatímco jsem ji pozoroval, hrouda pohnula. Na spodní části se objevila tmavá svislá čárka, která se pomalinku rozšiřovala. Potom se strhnutím vynořil malý chlupatý obličej a hromádka se změnila v pásovce. Byl to tatu naranže. Trávou postupoval opatrně, jakmile se však dostal do otevřeného prostoru, zrychlil. Běžel po špičkách tlapek a krátké nohy mu kmitaly tak, že vypadal jako nějaká zvláštní hračka na klíček. Vyskočil jsem a jal se ho pronásledovat. Pásovec plynule zahnul a zmizel v tunelu pod houštinou, tvořeném listy karaguaty. Přeskočil jsem rostlinu a čekal, až se pásovec vynoří. Po pár vteřinách mi vběhl přímo do náruče. Malý naranže zlostně zamručel a stočil se do kuličky. Šupinatý ocas přesně pasoval k rohovitému trojúhelníkovitému štítu, který mu chránil hlavu, a tím pádem pásovci nezůstala odhalená žádná část těla, kterou nepokrýval krunýř. V této poloze by mu mohl ublížit leda vlk nebo jaguár, kteří dokázali mocnými čelistmi schránku rozlousknout. Vytáhl jsem z kapsy látkový pytel a stočeného pásovce vložil dovnitř. Pytle z hrubě tkané látky propouštěly dostatečné množství vzduchu, takže zvířata v nich mohla bez problémů dýchat a pod mě zůstávala většinou ležet v klidu, nevzpouzela se a tudíž se nemohla zranit. Odnesl jsem ho, aby se mohl připojit k Podžuovi, který spokojeně obýval polámaný volský povoz. Během týdne se nám podařilo získat 3 páry naranže a k Podžuovi další 2 páry pásovce 9. pásého.
Povoz byl dost velký, aby se do něj všichni vešli. Spořádali však nesmírné množství jídla a my jim ho každý večer předkládali tolik, že jsme o něm začali mluvit jako o vývařovně pro chudé. O hovězí nebyla na estancii nouze, neboť kráva se porážela každý týden. Ale maso samotné nestačí. Pásovci potřebovali také mléko a vejce a těch nadbytek nebyl. Jedna ze slepic, které volně přicházely k nám do pokoje a zase odcházely, se naštěstí rozhodla udělat si hnízdo v mé torně. Každý den snesla vejce, které jsem Faustinovi a Elsitě zapřel, a přidávalo večer pásovcům do jídla s tak velkým množstvím mléka, jaké mohli v kuchyni postrádat. Naranžům se však nedařilo dvakrát dobře. Na měkkých růžových tlapkách se jim začaly dělat krvavé fleky. Abychom tomu předešli, vystlali jsme dno vývařovny hlínou. To problém vyřešilo. Nám však výrazně přibylo práce, protože pásovci se krmili nesmírně nepořádně a vybrindali spoustu jídla, které pak v hlíně hnilo a způsobovalo, že kysele zaváněla. Co pár dní jsme proto povoz museli vyklidit a znovu vystlat. Pak začaly naranžové trpět úporným průjmem. Snažili jsme se jim upravovat podíl jednotlivých složek stravy. Zkusili jsme jim do jídla přidat rozmačkané vařené manioky, ty však odmítali pozřít. Průjem se zhoršil. S Charlesem jsme si dělali veliké starosti. Dívali jsme se na věc stejně. Pokud se nám je nepodaří vyléčit, budeme je muset raději pustit, než aby zahynuli v zajetí. Donekonečna jsme ten problém rozebírali. Pak nás napadlo, že v divočině musí pásovci při hrabání, když hledají hmyz a kořínky, nevyhnutelně spořádat velkou porci hlíny. Možná ji jejich trávicí trakt vyžaduje, možná že jídlo, jež jsme jim nabízeli, bylo pro ně příliš bohaté. Ten večer jsme do směsi mletého masa, mléka a vajec přimíchali dvě hrsti hlíny, takže nám vzniklo nevábné, tekuté bahno. Za 3 dny byly naranžové jako rybičky.

V desetidílném cyklu osudů čteme z knihy přírodovědce Davida Attenborougha Výpravy do divočiny. Výběr z knižního zpracování jeho cesty do Paraguaje z roku 1958 pro rozhlas načetl Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal. Osmou část vám nabídneme opět zítra v 11:30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Pavel s premiérem Babišem se dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Americká vláda zvyšuje tlak na Írán. Rozhlasový symfonikové dnes zahájí Mezinárodní festival Pražské jaro. A bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami. Na horách čekáme i sněžení, teploty do 14 stupňů. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
2: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
0: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše také o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Spojené státy zvyšují tlak na Írán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování íránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet íránskou ropu do Číny. Stalo se to jen 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
3: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové měly zadávat mnohem více společných obranných zakázek. Kalasová to prohlásila před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. V současnosti podle ní jednotlivé země mají často rozdílné vybavení, což komplikuje vzájemnou spolupráci v obraně.
4: Evropská unie se podle Kalasové může učit od Ukrajiny, zejména v inovacích v obranném průmyslu. Uvedla, že některé země mají na stole spoustu finančních prostředků, ale obranný průmysl přesto nezvyšuje výrobu. K urychlení investic do obrany vyzval před jednáním také litevský ministr obrany Roberta Skaunas. A uvedl, že Rusko dnes vyrábí zbraně 4x či 5x rychleji než celá Evropská unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci se podle zveřejněné zprávy měli při útoku na Izrael 7. října 2023 dopustit systematického a rozsáhlého sexuálního násilí. Ozbrojenci ho měli páchat i později na rukojmích unesených do pásma Gazy. Zprávu zveřejnila civilní komise, která samu sebe popisuje jako nezávislou nevládní skupinu. Založila ji právnička Kochav Elkayam Leviová s cílem dokumentovat a uchovávat důkazy o útoku. Tým strávil shromažďováním a prověřováním důkazů víc než 2 roky. Izraelský parlament v noci schválil zákon o ustavení zvláštního tribunálu. Ten má podle serveru Times of Israel soudit palestinské teroristy z útoku na Izrael. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní 6dílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
5: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel 1000krát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
6: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
5: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
6: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegerových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. Od západu v Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečnými bouřkami. Na horách čekáme také sněžení. Na Moravě se srážky vyskytnou jen ojediněle. Večer budou potom srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. V západní polovině Čech naměříme místy 7 až 10, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů. Přechodně bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Zahájili jsme další hodinu Polední Vltavy, ve které vám kromě kulturních aktualit nabídnu i tip, kam za kulturou vyrazit. Tak zůstaňte s námi.

Je 12 hodin 11 minut, slyšeli jsme druhou část koncertu pro dva klavíry a orchestr B-dur Antona Eberla. Pražské studio Alta zahajuje v Libni letošní sezónu otevřením zahrady nad Rokytkou. V sobotu zve příznivce na první z cyklu Garden Sessions. Komunitně umělecké odpoledne propojí hudbu, performance i společný čas venku. Tématu se věnuje server opera+.cz. Otevírací událost nabídne pestrý program rozprostřený mezi zahradou a Elsnicovým náměstím. Mimo jiné například kolektiv Glory Affairs přinese do zahrady kromě hudebního programu také kadeřnictví či tetování. Azola kolektiv zase naváže na svou loňskou site-specific tvorbu pro Libeň. Nabídne totiž performativní vstupy a audioprocházku, které připravili přímo pro Elsnicovo náměstí v rámci projektu Náměstí snění. Zahájení sezóny je zároveň předehru k velké podzimnímu openingu. Část programu se letos v jarních a letních měsících znovu odehraje venku. Pokračovat bude například druhá edice programu Sensual, zaměřeného na smyslové vnímání v performativním umění, i další program z cyklu Garden Sessions s různorodým dramaturgickým zaměřením. Více čtěte na serveru opera+.cz.

0: Jean-Baptiste Cantin, částyho sonáty nám zahrál orchestr Musica Antica Köln. Podnikatel Filip Poltoracký a umělec Jakub Hubálek původně hledali v Praze prostor pro ateliér a práci. Nakonec našli bývalou mlékárnu z 50. let a v roce 2023 v ní otevřeli galerii Platforma 15. Dnes tu vystavují mladí autoři i výrazná jména české scény, například František Skála, Vladimír 518 nebo Jiří Černický. S jedním ze zakladatelů galerie Filipem Poltorackým natáčela redaktorka Zuzana Filipková. Je tady další díl ze série o malých úspěšných galeriích.
1: My jsme původně s mým kamarádem, skvělým malířem Jakubem Hubálkem, hledali prostor pro jeho ateliér a pro moje věci. Našli jsme tenhle prostor, protože ho nikdo nechtěl tady v Písecké ulici, bývalé mlékárny z 50. let. Zaujalo nás tady to původní osvětlení, které tady zůstalo. Podepsali jsme smlouvu dlouhodobou, ale stalo se to, že Jakub mi po několika měsících, kdy nám zbývalo ještě asi skoro 7 let nájmu, řekl, že tady malovat nemůže, že sem chodí moc lidí. A v tu chvíli my jsme vlastně začali řešit, co s tím prostorem teda budeme dělat, když máme ještě pár let před sebou tady nájmu. Protože se blížily jeho kulatiny a měl namalováno skoro okolnosti. Tak jako přišel s nápadem, tak pojďme dělat výstavy. Já jsem popravdě byl outsider mimo tu výtvarnou scénu, takže jsem s tím žádnou zkušenost neměl, ale on zvedl telefon, zavolal Radkovi Volmutovi. Tím začal vlastně naše přátelství s ním a spolupráce dosavadní. Je to takhle banální, ale takhle vznikla Platforma 15.
2: Říká mi v jedné ze dvou místností galerie Platforma 15 její spolumajitel Filip Poltoracký. Nenápadné galerie v tiché boční ulici na Vinohradech se tedy kurátorsky ujal Radek Volmut a během 3 let tu udělal nespočet důležitých výstav.
1: A já jsem spoléhal samozřejmě na Jakuba, spoléhal jsem na Radka Volmuta, moje role je být takový hybatel v pozadí. Tam jsme se i ujistili v tom, že vždycky potřebujeme mít kvalitního kurátora a v tom role Radka Volmuta je nezastupitelná. On byl u toho začátku, on nám pomáhá sestavovat ten výstavní plán. A překvapivě i on nás vlastně opichuje k tomu, aby jsme spolupracovali i s dalšími kurátory, což jsme udělali. Tam jsme se ujistili v tom, že ten kurátorský dohled a koncept je pro nás zásadní, protože děláme solové výstavy. Ten prostor není velký, takže my nemáme možnost tady dělat velkou skupinovou výstavu. Je členitý. Teď vlastně po 3 letech věřím, že tomu, že letos vlastně ten výstavní plán máme nejsilnější doposava, co jsme poskládali. My ty výstavy děláme relativně v krátké periodě po měsících, takže stihneme za rok třeba i 10-11 projektů. Velice se nám osvědčil koncept vkládat každý rok velikána té scény do toho programu. Takže v prvním roce to byl Jiří Petrbok, potom následoval Jiří Černický, letos to byl František Skála.
2: Vysvětluje Poltoracký. Kromě osvědčených matadorů výtvarné scény nechávají majitelé prostor také pro ty nejmladší.
1: Letos jsme měli Kláru Korbelovou, to byl skvělý projekt. Loni to byla Míša Schindlerová, která studuje v Londýně na Goldsmith. To jsme dělali s Karolínou Juřicovou. Předloni to byla Lucie Rosická, která dostudovala, měla svoji solovou výstavu tady a to musím říct, že to byl projekt, který nás hodně bavil.
3: Co živí tu galerii? Kdybyste měl říct, jako jakým způsobem fungujete, jestli čerpáte třeba i nějaké granty, z čeho všeho je to složené?
1: Jo, to je dobrá otázka. Musím říct, že nám se zatím nedaří teda s granty. Zkoušeli jsme, vytrváme, ale zatím jsme teda neuspěli. Takže vlastně to vás víceméně dovede k tomu, že musíte prodávat. My nemáme žádného mecenáše velkého za námi. Ani si nemyslím, že se objeví, takže jednoduše prodáváme, fungujeme na komerční bázi a jsme vždycky rádi, když ten rok skončí v černých číslech, to znamená technická nula, jestli to takhle můžu nazvat. Loni jsme měli štěstí, na poslední chvíli jsme to pokryli, jednoduše i já, i vlastně moji společníci máme jiné povolání, které nás živí a tohle je pro nás radost.
3: Je pro vás těžké třeba sehnat umělce, kterého byste chtěli, co to právě třeba ti slavnější? Už máte tu pozici tak silnou, že v tomhle třeba není problém?
1: Ty věci přicházejí tak přirozeně, to znamená, že nás oslovují umělci napřímo, kurátoři přicházejí se svými projekty, se svými artisty, s kterými oni třeba dlouhodobě pracují, takže to je ten moment, kdy jsme schopni mi to poskládat. To znamená, my teď máme plný letošní rok, už zaplňujeme i ten příští. Musím říct, že zatím jsme se nesetkali, jsme s tom pokorní, to znamená, my víme, že prostě ten prostor je malý, jsme kde jsme, nicméně myslím, že už po těch 3 letech je zavedený, ale zatím se nám nestalo, že by jsme neoslovili umělce, který by o to zatím neměl zájem.
2: Platforma 15 je otevřená 4 dny v týdnu, 3 hodiny denně. A když je zrovna vernisáž, těžko přehlédnete, že lidé doslova přetékají do ulice.
1: Lidi jsou kreativní, takže hodně často zaklepou jednoduše, zaklepou na okno nebo na dveře, ale po těch letech už se nám to ustálilo, máme vlastně skupinu dobrovolníků, kteří nám pomáhají kustodu, protože ve dvou bychom to tady sami neutáhli, takže jedeme 4 dny v týdnu. Nemáme otevřeno celý den, určitě ne, ani vlastně tam, vzhledem k tomu, že ta ulice je hodně klidná, tak si myslím, že by to nebylo úplně smysluplný. Ale ten provoz je zaběhnutý, za ty 3 roky už je tady skupina lidí, která chodí pravidelně, mají to rádi. jak sběratelé, tak prostě lidé, kteří opravdu to sledují tu scénu. Někdy jsem sám překvapený, jak mají velký přehled. Někteří z nich i mimo Praští prostě dojíždějí a mají neskutečný přehled, takže někdy stačí se zeptat lidí, kteří opravdu přijede pán ze Slaného a já vím, co se vlastně v Praze děje a to je úžasný.
3: Kolik lidí chodí na vernisáže, tak zhruba odhadem?
1: Těžko říct, líší se to samozřejmě u těch umělců, zmiňoval jsem třeba, když šáhneme do těch nejmladších, až po ty matadory té scény. Vladimír 518, to je vlastně první umělec, který tady byl podruhé za ty 3 roky. My jsme s ním oslavili 3. výročí. Ten doslova ucpal ulici tady Píseckou. Ten prostor je malý, takže se relativně rychle naplní a to nás baví, no.
0: Říká jeden ze zakladatelů Pražské galerie Platforma 15, Filip Poltoracký. Příběhy o českých galeriích a jejich majitelích si můžete připomenout i na našem webu vltava.rozhlas.cz. Seriál připravila Zuzana Filipková.
4: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston, do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

0: Polední Vltava.
1: Teď už je na programu dnešní kulturní kvíz a naše otázka se týká výtvarného umění, konkrétně grafické techniky. Ptáme se, co je tisk z výšky. Tiskové techniky se mimo jiné rozlišují také podle principu, na kterém fungují, a to na tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy, sítotisk a digitální tisk. Tisk z výšky je technika, při které se tiskne z

0: i výšených míst matrice a prohlubně zůstávají bílé. Do této skupiny grafických technik patří linorit a linořez, dřevořez a dřevorit, kovorit nebo kovořez, sádrořez a také nejjednodušší forma razítko. Tisk z výšky je nejstarší grafickou technikou a její princip je zjednodušeně řečeno stejný jako právě u razítka. Tiskařskou barvu nanáší grafik válečkem na vyvýšené části štočku, čili matrice, a místa, která mají zůstat bílá, se z matrice odrývají nebo vyřezávají. Na tento tisk není, na rozdíl od hlubotiskových technik, potřeba tiskařský lis. Opět jsme se dozvěděli něco zajímavého, tentokrát ze světa výtvarného umění, a s dalším kulturním kvízem se budeme těšit opět zítra.
1: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Sen noci svatojánské opus 61 Felixe Mendelssohna Bartholdyho jsme slyšeli v podání švédského komorního orchestru. A hostem dnešního vysílání je Jakub Doubrava, režisér nové četby na pokračování podle knihy Když máma spala od Beatrice Landovské. Dobrý den.
1: Dobrý poobědní den.
0: Silný autobiografický příběh nabízí pohled do rodinných vztahů, dospívání i atmosféry doby a v rozhlasové podobě získává další rozměr. Když máma spala je druhou částí autobiografické trilogie Beatrice Landovské, dcery herce Pavla Landovského, a vypráví o jejím dětství a dospívání se svéráznými rodiči a neméně zajímavými souputníky z disentu. Je to tedy asi velmi osobní, emotivní text. Co vás konkrétně na knize oslovilo, když jste pracoval na formátu rozhlasové četby?
1: Tak pro mě samozřejmě ta doba není úplně tak zažitá, i když taky jsem vyrůstal ještě v moje dětství celé jsem strávil ještě v době totalitního režimu, ale jednak je tam teda úžasný, opravdu detailní a dobrým pozorovatelským okem a zároveň dobrým jazykem zpracován ten vhled do prostředí toho disentu. A pak je cenné to, co každému dospívajícímu se děje, že je dobře vlastně vykresleno to, jak se neradostně a přesto vyrůstalo v době totality.
0: Rozhlas stojí především na hlasu a na atmosféře. Jak jste při režii hledal ten správný tón vyprávění, aby příběh působil autenticky, a koho jste vybral jako interpreta?
1: Tak vybral jsem Anitu Krausovou a myslím si, že se tam schází to, co sama autorka má, přesně takový rychlý, pozorovatelský zároveň, ale nejen trefný, ale i takový dobrý způsob, jak všechno dokázala rychle ona si zmapovat a vyhodnotit. A to myslím, že přesně ta Anita Krausová umí. A ještě tedy, já jsem si poslouchal samozřejmě různé rozhovory i s autorkou a myslím si, že mají něco podobného v hlase, takovou, řekl bych, jiskru živosti, která tomu hrozně napomáhá.
0: A o slovech Jakuba Doubravy se můžeme přesvědčit už nyní. Je tady krátká ukázka.
2: Lyžba byla jedním z mála sportů, kterému se dědečkovi podařilo mě přiučit. Na lyžařský výcvik v 7. třídě mi děda dokonce koupil dobré lyže Artis s duralovou vrstvou, přičemž podobné měl u nás ve třídě jenom Karel Ž. Ten byl mými lyžařskými schopnostmi natolik překvapen, že mi od školního lyžařského výcviku věnoval pozornost, o jaké se mi do té doby ani nesnilo. S babičkou Anikou jsme se tehdy v Krkonoších vedle inteligentního lyžování ještě přejídali polopenzemi v závodní chatě. S dnešní představou o polopenzi se to nedá ani vzdáleně srovnat, ale babička si přesto co chvíli vzdychla. Toho jídla, zdá se mi, je tady moc. To je až zbytečný. To my nemáme zapotřebí. Brblala a přitom balila zbytky snídaní a večeří do růžového toaletního papíru, který si předtím odtočila na záchodě. Kdo ji zahlédl, okamžitě věděl, odkud její ubrousek na potraviny pochází, protože toaletní papír byl v celém rekreačním srubu jednotný. A jako všude v té době, i tady jsem se zamilovala.
0: To byla ukázka z knihy Beatrice Landovské. Kniha Když máma spala se dotýká rodinných vztahů i vzpomínek na konkrétní dobu. Myslíte, že dnešní posluchači v něm uslyší spíš generační výpověď nebo univerzální rodinný příběh?
1: Já myslím, že právě je to všechno hrozně dobře prokloubeno, protože je to opravdu vhled velký do toho ne samozřejmě úplně mnohdy šťastného rodinného fungování, protože oba rodiče a zejména samozřejmě Pavel Landovský byl opravdu velký svéráz, já sám jsem ho osobně zažil i, tak to tam je hrozně dobře prokloubeno právě se vším tím, co se všem dětskám v té době společně dělo, a pak jsou to ještě samozřejmě v době dospívání, taky to bylo v ukázce slyšet, ty věci, které probíhají v jakémkoliv režimu, to znamená první zamilování a tak dál, nějaký vůbec vzdor vůči tomu okolí a samozřejmě tu i vůči tedy rodičům. Takže to tam je tak úplně věrně a myslím si, že opravdu tak, jak bylo řečeno, velice osobně napsáno a přitom tedy s nadhledem a s humorem.
0: S režisérem Jakubem Doubravou jsme mluvili o nové rozhlasové četbě z knihy Beatrice Landovské Když máma spala. První část 15-dílné série má ve vltavské četbě s hvězdičkou premiéru zítra v 11 večer. Jakube, děkujeme.
1: Taky děkuju, poslouchejte.

Don Byron a Patricia O'Callaghan vás provázejí úterní polední Vltavou. Teď se slova ujímá básník a pedagog Radek Fridrich. Tento týden vás provází vltavským knižním pólem.

0: V jednom literárním rozhovoru jsem na sebe prozradil, že od dětství trpím synestézií. Vidím slova v barvách, jména lidí v barvách, dny v týdnu v barvách, dekády 20. století také v barvách. Jméno Radek vidím oranžově a rovněž třeba slovo čtvrtek. S velkým očekáváním jsem tedy přistoupil ke svým dvěma knihovnám. Jednu mám v bytě ve městě a druhou ve starém domě na periferii. A postupně jsem začal vytahovat knihy, které mají oranžové obaly či hřbety. A hle, oranžový klíč funguje. Vytahuji jednotlivé tituly a pokládám je na psací stůl. Kupa vybraných oranžových knih tvoří zvláštní výběr prózy i poezie. V hlavě se mi okamžitě rozeběhly postřehy a glosy ke každé z oranžových knih. Spontánně jsem toto své vyznání začal psát ve čtvrtek, 5. února roku 2026. S oranžovými brýlemi na nose a sedící pod oranžovým stínítkem starého lustru za praskotu oranžových plamenů v krbových kamnech. Nebojte, milí posluchači, ke svým dětským oranžovým knihám se už vracet nebudu. A rovnou přejdu k překladové beletrii. Nejprve k prozaikovi, u kterého obdivuji obrazné věty a úspornost výrazu, ale i cestovatelskou vášeň. Původně švýcarský a pak i francouzský autor Nicolas Bouvier. Ano, ten, který kdesi napsal, že všechny své zuby nechal na svých cestách. Začnu jeho oranžovou japonskou kronikou, ačkoliv i další pískové tituly vydané v nakladatelství Tichá Byzanc byly pro mě zjevením. Kromě návodu k použití světa zejména Ryba štír a můj oblíbený je také Deník z Aranu. Ale zpět k japonské kronice. V šedém sešitě při hledání bytu popisuje Bouvier své budoucí nájemce takto. On, otažitý kostlivec, obnošené tvídové sako přes šedou flanelovou kazajku podobnou vězeňské haleně. Ona, takřka stejně vyzáblá, se zapadlýma horečnatýma očima, tváří jako cár hedvábného papíru vloženého do výstřihu strohého a slavnostního kimona. Několik vět a je tam vše, co očekávám od prózy. Věty obrazné a přesné jako verše. A pojďme do Jižní Ameriky. Jorge Luis Borges a jeho sebrané spisy vydávané nakladatelstvím Argo. Oranžový svazek spisů obsahuje soubory povídek fikce a alef. Povídka Deutsches Requiem někdy si překvapila i ohromila. Jmenuji se Otto Dietrich zu Linde. Jeden z mých předků, Christoph zu Linde, padl při útoku jízdy, který rozhodl o vítězství u Zorndorfu. To jsou úvodní věty, které konvenují s mými sbírkami Řeč mrtvejch anebo Erzherz. Borges končí tuto povídku větou. Mé tělo může mít strach, já ne. Krása. Na rafinovanost a intelekt tohoto argentinského spisovatele bych rád navázal vyznáním chilskému prozaikovi Robertu Bolaňovi. Jeho divocí detektivové a čtenářsky mě dorazil román 666. Oranžová, kompozičně rafinovaná Bolaňova Třetí říše v překladu Anežky Charvátové je příběhem o německém tvůrci válečných deskových her a podivném chlapíkovi, který půjčuje lodě a vytváří jakýsi labyrint a hraje hru o život právě s hostem z Německa. Ten příběh nechci převyprávět. Spíš bych rád poznamenal, že na Bolaňovi a na dalších jihoameričanech jako Marquez, Cortázar nebo Josa miluji vášeň pro psaní a zároveň zvláštní prolínání literárních žánrů. Jakýsi amalgám literárních evropských avantgard s mýty a imaginací.
1: Tolik básník a pedagog Radek Fridrich, který nás tento týden provází knižním pólem. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Českému rozhlasu to řekl mluvčí dozorujícího státního zastupitelství Richard Petrásek. V Bratislavě jednají prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce tzv. Slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách a jedním z témat je i využití umělé inteligence. Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u dvou dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes v úterý začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů. A počasí bude proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. Od západu v Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na horách čekáme sněžení. Večer budou potom srážky a místy o oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 5. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme s vámi i po 13. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Corrado Maria Salieti, italský skladatel, jehož tvorbou zahájíme další hodinu našeho vysílání. Jsme rádi, že jste s námi.

Korádo Maria Salieti, třetí část jeho svity pro lesní roh a smyčcové kvarteto nám zahrál soubor Radek Baborák Orchestrina. Komorní orchestr Czech Virtuosi, působící hlavně v moravské metropoli, v květnu čekají celkem 4 koncerty, každý na jiném místě. Nejbližší z nich se uskuteční v Olomouci, ty další postupně v Uherském Hradišti, Brně a závěrem měsíce i ve Vídni. Tématu se věnuje server klasika+.cz. Už zítra bude k mání nejbližší ze čtveřice koncertů hraný pod taktovkou šéfdirigenta Moravského divadla Olomouc Petra Šumníka. Slavnostní koncert divákům příchozím do Olomouckého arcibiskupského paláce přinese poslech Šumanova klavírního koncertu A-mol opus 54, Brahmsova slavného houslového koncertu D-dur opus 77 a také sopránovou árii O mio babino caro z Pucciniho jednoaktovky Gianni Schicchi. Termíny a program dalších koncertů komorního orchestru Czech Virtuosi najdete na webu klasika+.cz.

Henry Purcell, také jeho tvorba nesmí chybět v hudebním playlistu Vltavy. Je 13 hodin 11 minut. Dům umění v Ostravě už 100 let zpřístupňuje výtvarné umění široké veřejnosti. Galerie výtvarného umění v Ostravě během té doby shromáždila přes 25 000 děl a prošla obdobími dramatických změn i výrazného rozvoje. Druhý díl seriálu Veroniky Joškové-Štefanové připomene poválečné obtíže i dobu, kdy se galerie nejvíce rozrůstala. Promluví také hlavní kurátorka galerie Renata Skřepská.

0: Ředitel Domu umění Alois Sprušil v roce 1932 řekl:
1: Umění výtvarné jest nejvyšším statkem každého národa a jeho kulturní význam je v každém státě a městě jistě veliký. Našemu městu se ho dostalo do vínku v hojné míře a proto važme si ho a buďme jeho pilnými rozmnožovateli.
0: Toto úsilí přerušila válka, ale i přesto galerie přežila. Zakladatel František Jureček, který se otevření galerie v roce 1926 nedožil, si přál, aby bylo umění všem dostupné. Věřil totiž, že má moc učinit člověka lepším. Z toho vycházela i koncepce spolku, který zavedl třeba volné vstupy pro studenty i nemajetné. Když byly po únoru 1948 zrušeny všechny spolky, skončil i spolek Dům umění. Připomíná historii galerie její hlavní kurátorka Renata Skřebská.
2: Do roku 52, kdy je otevřena krajská galerie, začíná ten postupný pád, který potom vrcholí do poloviny 50. let, kdy z Domu umění se v podstatě stává odborový dům. Jsou zde odborové schůze, politicky angažované výstavy, je zde snaha vystavovat ruské realistické umění, ale jsou to bohužel i propagandistické výstavy. Najednou ten dům umění se proměňuje v takový určitý dům hrůzy.
0: Posun k lepšímu nastal v roce 1958, kdy stát povolil institucím nakupovat i od soukromníků. V 60. letech se otevřely možnosti akviziční činnosti mnohem více. Galerie v té době získala řadu kvalitních děl. Vedle děl Čapka třeba i díla Špály, Kubišty nebo Štýrského.
2: Takže se dá hovořit, že ta galerie jakoby chytá druhý dech. Zabývá se tím, čím se má zabývat. Zase je to velmi krátká doba.

0: Rok 68 mění veškeré naděje na svobodnou tvorbu, svobodný provoz a přichází normalizace. Je to krok zpět, galerie opět začíná pořádat výstavy, které jsou vedeny politicky, jsou to prověření autoři, nakupují se jenom díla přes ústřední komise.
1: V 70. letech už nebylo možné kupovat v takové míře současné umění, ale dalo se dobře získávat staré umění, protože tyto náměty režimu nevadily. Z evropských autorů se podařilo koupit třeba práce od Doménika Fetyho nebo Hanse von Aachena. Také se rozšířila sbírka 19. století o oceňované krajináře.
0: Je to takovéto období toho velkého kolísání, nicméně galerie vždycky to ustála, vždycky to záleželo na těch lidech, že i v té době, která byla velmi nepříznivá, to vedení se snažilo nějakým způsobem nenadbíhat, opravdu nedošlo ke ztrátám těch sbírek, nedošlo k rozkradení, jako to bylo u spousty jiných institucí. Vlastně vždy se držela za těch 100 let taková vnitřní kontinuita.
1: Která léta tedy byla pro rozrůstání sbírek ta nejpříznivější?
0: Určitě to byla období od roku 61 do roku 67 a to bylo z několika důvodů. Jednak dochází k definitivnímu převodu děl, která zapůjčilo Ministerstvo kultury od 20. let. Je to Medek, je to Zrzavý, jsou to ta klíčová jména toho vývoje československého umění. Pohybujeme se ve stovkách přírůstků v tomto období. Dalším momentem bylo to, že na to krátké období bylo možné kupovat od soukromníků. Ono to bylo velmi podobné po roce 1990, kdy vyrůstala další generace, která chtěla jet na dovolenou, chtěla bazén, chtěla stavět, začali prodávat. Tohle bylo podobné. Ta první generace, která ty věci měla schované, věděla, že je to investice, byla tam i citová vazba, už nebyla, nebo byla zlikvidována. Ta mladá generace chtěla řešit věci jinak, nabízela tyto opravdu skvosty do sbírek. Takže to bylo to šťastné období, kdy bylo možné od těch soukromníků nakupovat. Zase bylo možné ty sbírky budovat otevřeně.
2: Říká Renata Skřipská, hlavní kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě. Seriál věnovaný stému výročí od založení Domu umění bude zítra pokračovat sondou do unikátní puristické architektury stavby z roku 1926. Ještě doplním, že v tomto díle byla použita citace z knihy Jan Prokeš Ostrava na cestě k velkoměstu, kterou v Ostravě vydal spolek Fiducia v roce 2023. Zazněla i skladba Děvčátko z kolonie ostravského skladatele Rudolfa Kubína v podání Ostravského symfonického orchestru z roku 1960.

Žena je žena, tak dělej, co chceš, jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ, je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku zved, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zase.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Max Bruch. Na Vltavě dozněla část jeho koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll. Je 13 hodin 25 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Edice Život kolem nás, která vycházela v 60. letech v nakladatelství Československý spisovatel, patří po obsahové i vizuální stránce k nejzajímavějším knižním řadám své doby. V její malé i velké řadě vyšlo dohromady 117 svazků. Z této sumy vybíráme tento týden do vltavské povídky několik ukázek. Dnešní povídka, kterou vám nabídneme už za chvíli, má atmosféru pražského starého města na přelomu 60. a 70. let 20. století. Takovou Prahu už nenajdeme. Místa, o nichž je v povídce řeč, jsou zaplavena turisty, pokud vůbec ještě existují. Povídka se jmenuje V sobotu odpoledne a napsal ji básník, autor povídek a dětské literatury Ladislav Dvořák. Na programu bude už za pár minut.

0: Alfredo Rodriguez, kubánský jazzový pianista, který kombinuje latinskoamerické rytmy s moderním jazzem a improvizací. Do mezinárodního povědomí ho výrazně dostal producent Quincy Jones. Od té doby Alfredo Rodriguez vystupuje po celém světě. Posloucháte vysílání Vltavy, je úterý 12. května.
1: Povídka.
0: Ladislav Dvořák je autorem dnešní povídky s názvem V sobotu odpoledne. Povídka pochází ze souboru próz Nelidský kůň. Pro rozhlas ji připravil Jiří Vondráček. Účinkuje Petr Lněnička, kterého režijně vedla Martina Šléglová. Příjemný poslech.
2: Pořád se nemohl zbavit pocitu, že už to zase začíná. Díval se úzkostlivě do tváří lidí, sledoval pozorně každé hnutí v tvářích přátel. Zpytoval obličeje náhodných chodců, které potkával, když se vracel z práce. V obličeji muže, kterého sledoval dnešní sobotu, se mu zdálo, že konečně zahlédl to, po čem on pátrá, co zneklidňuje jeho. Šel za ním jako stín uličkami starého města, proplétal se se šeřelými průchody kolem železných vrat, až si toho neznámý povšiml a zastavil se z nenadání u jakési zaprášené výlohy. Neznámý ho zaskočil. Udělal tu zastávku tak náhle a na tak neočekávaném místě, že mu nezbylo nic jiného, než se zastavit vedle něho. Zůstal se tedy kousek od něho taky dívat na kabelky a rukavičky. Jejich oči se ve skle výlohy setkaly. Známe se snad od někud? Řekl neznámý. Promiňte, možná, že se mýlím. Nebyl jste náhodou za války?
3: Ne.
2: Přerušil ho neznámý.

0: ale jdu ženě koupit kabelku. Změřil si ho od hlavy k patě a vešel do krámu. Tak to nebyla ta úzkost, po které on slídil, ale úzkost v tváři neznámého vycítil, i když to byla úzkost jiného řádu. Klamal nejspíš ženu a teď chce zachránit, co se ještě zachránit dá. Pak chodil celé odpoledne po hospodách. Přisedal postupně v restauracích u Zlatého tygra, u Dvou koček, na Bidílku, k zamračeným mužům. Zapřádal s nimi nekonečné rozhovory o bezvýznamnostech, například kde je v Praze nejlepší pivo, je-li chuť piva v přímé závislosti na potrubí nebo na hloubce sklepa. Čím chtěl být nenápadnější, tím byl nápadnější. Nejčastěji ho měli za fízla. Nedostal z nich obyčejně nic než povšechnosti a neurčitosti, nesetkal se s ničím jiným než s podezíravými pohledy. Ve výčepu u Medvídků našel klubko známých. Přisedl k nim a kradmo jako obvykle pátral v jejich obličejích po známkách neklidu, s nímž on sám vstává a uléhá. Dohadoval se, co by z jejich bezděčně vyslovených poznámek, z náhodně utroušených slov, z nestřežených pohledů, protože ty jediné jsou pravdivé, mohlo nasvědčovat té úzkosti, které on se nemůže zbavit. Měl se na pozoru, aby jim prozradil, po čem slídí. Naopak předstíral lhostejnost. Předstíral okázalý nezájem, když mu přítel šeptem a zajíkavě vyprávěl, že zase někdo z jejich společných známých byl vyhozen z místa, jiný, že beze stopy zmizel a opět jiný, že byl zatčen a další, že si pustil plyn. Dával najevo svůj okázalý nezájem, ale uvnitř v něm to pulzovalo. Nárazy děsu, vysoké napětí, hrůzy přebíhaly v jeho nervech, ochromovaly ho. Zase cítil, že se země otřásá, praská, vybuchuje jako tehdy v bunkrech a v protileteckých krytech, kdy stál přitisknutý ke stěně, chvěl se po celém těle a s kapesníkem nadspaným v ústech, aby si při strašlivých otřesech po dopadu bomb nevylámal zuby, kdy čekal, až železobetonové vzpěry začnou nad jeho hlavou praskat, kdy stěna za jeho zády jakoby z gumy vyskakovala nahoru a dolů, kdy dětci ve špinavých uniformách od protileteckých a protipožárních sborů se klepali jako sulc, kdy stařeny strašlivě zvířecky vřískali a kdy jedině děti si bezstarostně hráli. Bezstarostně a nezúčastněně. Bezstarostně a šťastně v sešeřelých koutech v přízračném světle svící a petrolejek. Neměl stání. U Modré štiky v Karlově ulici narazil znova na onoho neznámého od výlohy obchodního domu. Zvedl od své sklenice unavené zamlžené oči. Tady jste, řekl. Ukázal na něj prstem a obrátil se k vrchnímu. To je ten můj anděl Azrael. Hned u toho krámu jsem to věděl, že je to můj anděl Azrael. A přece jsem šel koupit kabelku, i když jsem předem věděl, že vyhazuju z Bůh darma peníze. Je mi líto, začal se neznámému omlouvat, že jsem vám přinesl neštěstí nebo něco zlého. Nejsem si vědom. Neznámý uhodil pěstí do stolu a hned na to praštil tak zuřivě do balíčku, který ležel na desce před ním, že odlétl na druhou stranu stolu. Tady ji máte. Vemte si ji. Mohl jsem si ušetřit stovku. Hned jsem si to myslel. Hned jak jsem vás uviděl v tom skle. Mohl bych si k vám přisednout? Nemohl, rozkřikl se neznámý. Nemohu vás ani vidět. Číšník mu postavil pivo až na poslední stůl v lokále, nejdál od neznámého. Polohlasem se zeptal číšníka. Znáte toho muže? Jenom od vidění, bydlí tu někde poblíž, řekl číšník. To je zvláštní. Tak jen od vidění. Nic si s ním nezačínejte, řekl šeptem číšník, když se naklonil nad stůl a přejel ho špinavou utěrkou, kterou pak nepořádně zmuchlal a zastrčil zpět do kapsy. Už má desáté pivo. Vybral si tu židli záměrně, aby seděl k neznámému zády. Jen dosedl, ucítil na zátelku pohled jeho nenávistných očí. Nejenže nemohu vidět jeho ksicht, ani jeho záda nemohu vidět. Slyšel hučet neznámého, který byl zřejmě na mol opilý. Rachocení židle znamenalo, že se obrací jiným směrem, aby nemusel koukat ani na jeho záda. Díval se oknem na liduprázdnou ulici. Měl před sebou frontu protějších domů a téměř před očima se mu jejich zdi drolily na drobnou suť a jemný prášek. Hromádky usazeného prachu, v nějž se proměňovalo vápno, písek a cement oprýskaných zdí, vroubily chodník. Otiskovaly se do něho kramfleky a podrážky chodců a vytvářely na chodníku podivné obrazce kroužků, čárek, teček, uhlopříček. Vypadalo to tu jako na místě, kde se stal zločin a kam přijede tajná policie a posype každý milimetr přípravkem na snímání otisků, aby pachatelovi stopy vystoupily, aby se dali sejmout otisky, aby bylo možno zločince identifikovat a usvědčit. Tady kromě lidských zločinců obojího pohlaví, dámy se prozradily tečkovitými vpichy svých jehlových podpatků, muselo projít i mnoho podezřelých zvířat. Zřetelně rozeznával stopy psů, koček a možná i krys, ale tím si nebyl jist. V zákoutích jako rozsypané malé větvičky bylo vidět stopy vrabců a holubů a jiných ptáků. Někde tady po ulicích starého města jsou mezi nimi roztroušené i jeho stopy a stopy neznámého, jak tu po celé odpoledne sem a tam chodili. Dal by se jim dokázat každý jejich krok, každé hnutí, kdyby na tom někomu záleželo. Napadlo ho, že sobotní odpůldne jsou nejhorší. Člověk vypadne z práce v poledne a nemá kam jít, neví, co si počít. A to má před sebou ještě celou neděli. Sobotní odpůldne a neděle. Děsil se jich. To byl čas, kdy stavy úzkosti propukaly naplno. Prchal před nimi z ulice do ulice, z hospody do hospody. Bál se návratu domů. Nechtěl zůstat sám mezi čtyřmi stěnami v zešeřelém pokoji s jediným oknem, s postelí, stolem, skříní, s bíle smaltovaným, skoro kasárenským, skoro vězeňským umývadlem, sám se sebou. Z věže staroměstského kostela zazněly údery hodin. Zvuk ušlechtilého kovu rozezněl všechno kolem. Rezonoval v něm vzduch nad ulicí, tetelící se horkem, hustý velkoměstský vzduch nabitý bakterií, nepostřehnutelnými tělísky plísní a mikrobů, živých, životodárných, zákeřných. Připadalo mu, že rozezněl a naladil na svůj tón i sklenici na jeho stole a zcela určitě rozezvučel něco v něm, cosi hluboko v něm, prochvělým až do konečků prstů. Do zadní místnosti za lokálem se kolem něho chvílemi trousili muži. Po jednom i ve skupinách. Ohlédl se po tabuli na výčepním stole, které si před chvílí jen letmo povšiml. Bylo na ní křídou napsáno Schůze rybářů v 16:30. A pod tím šipka ukazující směrem za jeho záda. Jednu chvíli si pomyslil, že by měl využít téhle náhodné okolnosti. Nebylo by na tom nic divného, kdyby se teď zdvihl a odešel do zadní místnosti. Zbavil by se neznámého, na kterého už dnes podruhé tak nešťastně narazil. Zbavil by se neznámého i jeho podezření. Unikl by mu pod celkem nenápadnou záminkou. V tom zarachotu stolu a zaskřípání očupované židle, zadrnčení porcelánových tácků a zvonění sklenic, neznámý namáhavě vstal. Neohlédl se po něm, ale všemi svými smysly byl k němu upřen. Napjatě čekal, co udělá. Slyšel za zády jeho těžké vrávoravé kroky. Mířil k němu. Zněli blíž, blíž. Obešel stůl. Půl litr balancoval na tácku, který neznámý muž svíral v ruce. Pod levou paží, křečovitě přitisknutou k tělu, svíral balíček. Kopnutím skoro současně zarachotil na stole i půl litr s nedopitým pivem, na jehož hladině se vlivem kymácení a vlnobití za nebezpečné přepravy utvořilo trochu mýdlové pěny. Neznámý měl veliké, krví podlité oči. Šedomodré. Měl černé, prošedivělé vlasy, které mu nepořádně padaly do čela. Na propadlých spáncích byly provrhlé potem. Kolmo od levého chřípí se mu táhla přes celý horní i spodní red jizva až na bradu. jak neznámý otevíral a zavíral ústa, fialová jizva se střídavě spojovala a přerušovala. Vypadalo to, jako by ji muž při každém otevření úst znova přetrhl a při každém zavření, jako by ji hladce konec na konec neviditelně slepil. Byl do němoty opilý, mlčel, dřepěl na židli. Vypadal, jako by byl trochu sražený k jedné straně, protože pod levou paží ještě pořád svíral balíček, na který nejspíš zapomněl.
1: Teď se napiješ se mnou, řekl breptavě a břinkl svým půl litrem do sklenice, která stála proti němu.
0: Sražené sklenice pronikavě zazvonily. Jak se neznámý nahnul, aby si přičukl, vyklouzl mu spod paží balíček a spadl na zem. Ze zadní místnosti od rybářů přiběhl číšník. Přehlédl situaci. Když před okamžikem odcházel s obrovským tácem vrchovatým půl litru nad hlavou, neznámý seděl ještě u dveří. Odměřeně řekl: mírněte se, neobtěžujte hosty.
1: Tak já obtěžuju, řekl neznámý. Nakonec obtěžuju já.
0: Sehnul se na zem pro balíček, ztratil rovnováhu a málem se zřítil na zem. V pádu se zachytil rohu stolu. Bylo vidět jeho velikou ruku s naběhlými modrými žilami. Nehty na prstech byly nepořádně ostříhané, možná spíš ulámané nějakým tupým předmětem, za nimi se černaly proužky špíny. Kůže po celých rukách byla jaksi zašlá. Hluboko v jejich pórech ulpěla nečistota a na chloupcích jakoby se matně leskla jakási mastnota. Snad zbytky oleje nebo kolomazy, které povolí jedině v horké vodě po několikerém mytí solvinou. Možná ani neměl kdy, aby se po dnešní směně pořádně umyl. Mohla to ovšem taky být stará, zažraná špína. Týdny, měsíce stará. Člověk spustne naráz. Člověk zlhostejní sám k sobě, k svému tělu, ale pravidelně současně s tím, jak zlhostejní ke své duši. Může to být jakási sebeobrana. Když se bolest stane nesnesitelnou trýzní, když se vystupní až k palčivosti, když to tam uvnitř rve a drásá, člověk si z pudu sebezáchovy řekne, že už nemá srdce. Vyjme je prostě ze svého těla a po něm amputuje ostatní údy, ruce, nohy, až znecitlivý celý, až není. Jde hrůza. Vystupuje děs z lidí, kteří nejsou. Jakoby se čas najednou zrychlil. V tichu bylo slyšet tikání hodinek, na kterém si zápěstí. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Rychle, rychle a pořád rychleji. Stál za nimi číšník. Řekl: měli byste jít, mám tady schůzi. Bál se je tu nechat samotné.
1: Pivo, řekl neznámý. Dvakrát pivo.
0: Číšník byl neoblomný. Měli byste jít, řekl. Zaplatil a vyšel spěšně na ulici. V patách za ním se vypotácel neznámý. Opile drmolil:
1: teď se tě zas nepustím já.
0: Všude podláždění ležel ten poprašek z drobících se zdí. Na každém kroku do něho otiskovaly své stopy. Všude. Všude ležel, všude na všem se prostíral. Usazoval se na asfaltu stejně jako na dlažebních kamenech. Nasypali ho i na kliky a na veliká kovaná klepadla starých měšťanských domů, na jejich prahy, na knoflíky domovních zvonků. Všude. Všude byl, jako by se dostali do míst, kde se surově krutě vraždilo a kam už je předešla tajná policie se svým přípravkem na snímání otisků. A opravdu. Skoro na každém domě, skoro na každém rohu ulice, kterými procházeli, byly do zdí zasazené tabulky z černého mramoru, na kterých bylo zlatými písmeny verito: zde padl, na tomto místě položil život. Několik kroků před židovskou synagogou vyšli z jednoho domu žena s mužem. Žena na ně na okamžik upřela pátravě oči. Pak se odvrátila a ostentativně se zavěsila do muže. Rychle odcházeli. Neznámý po jeho boku jakoby se probral ze své opilosti. Jakoby málem vystřízlivěl. Vykřikl:
1: ty děvko! Ty děvko!
0: Jeho křik se nesl sešeřelou ulicí jako lkaní.
1: To je ona, řekl. Má žena.
0: Rozběhl se za párkem, který už byl bůh ví kde, ale neovládal už nohy. Dávno si je sám amputoval, stejně jako ruce. Když viděl, že je nedohoní, rozmáchl se a mrštil ve směru, kterým odešli, svým nešťastným balíčkem. Potom se sklesle opřel o zeď domu a zvracel. Jak se na neznámého muže z profilu díval, byl komusi strašlivě podobný.

Na Vltavě jsme poslouchali povídku Ladislava Dvořáka s názvem V sobotu odpoledne. Povídka pochází ze souboru pros Nelidský kůň. Pro rozhlas ji připravil Jiří Vondráček. Účinkoval Petr Lněnička, kterého režijně vedla Martina Šléglová.

Four in Blue, české jazzové kvarteto založené kolem saxofonisty Radka Zapadla. My jsme slyšeli skladbu Fried Egg z jejich debutového alba Four in Blue z roku 2021.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Velká Británie a Francie budou hostit videosetkání více než 40 ministrů obrany. Jednat budou o vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslaly svá válečná plavidla. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí. Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě schodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o 4 zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TASS tvrdí, že za poslední den bylo zničeno přes 100 ukrajinských dronů. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Dnes začíná Mezinárodní festival Divadelní svět Brno. V příštích 2 týdnech nabídne přes 90 představení a dalších akcí na různých místech po městě. Letošním tématem je propojování států, národností a divadla obecně. Přehlídku zahajuje nizozemský juniorský baletní soubor NDT 2. A počasí bude proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. Od západu v Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na horách čekáme sněžení. Večer budou potom srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 5. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michailou Dittrichovou.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Niko, německá písničkářka, herečka, modelka a jedna z Warholových superstar roku 1967. A teď se trochu oklikou dostaneme k jiné superstar. Zdravé prostředí, čistý vzduch, funkční odpady, čistota a světlo. To je pět pilířů, na nichž je třeba stavět péči o nemocné. Pět pilířů, od kterých se ale dále odvíjí obrovská práce, soucit, porozumění, odborná erudice. Pět pilířů, které stanovila v polovině 19. století zakladatelka oboru ošetřovatelství Angličanka Florence Nachtigallová, jež se narodila 12. května roku 1820. Její den narození, tedy 12. květen, je Mezinárodním dnem ošetřovatelství už 58 let. O díle Florence Nachtigallové se učí na všech zdravotních školách. My ji připomeneme alespoň jedním citátem. Největšími hrdiny jsou ti, kteří si plní svou povinnost v každodenní dřině domácích záležitostí, zatímco svět se točí jako šílená káča. 12. květen je důležité datum v mnoha oborech. Pro kulturu naší vlasti je podstatné i proto, že tento den už 81 let začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, který tak připomíná Bedřicha Smetanu. Ten 12. května roku 1884 zemřel. My budeme samozřejmě Pražskému jaru věnovat pozornost. Milí posluchači, pěkné 12. květnové odpoledne ladíte Vltavu, kde si v této hodině budeme také povídat o hostech Mezinárodního literárního festivalu a knižního veletrhu Svět knihy, kteří přijíždějí ze severu Evropy. Také pozveme vás a vaše děti na divadelní Svět Brno a divadelní Flóru Olomouc a přineseme rozhovor se sopranistkou Nicole Carr, která stvárnila Rusalku Antonína Dvořáka. Rusalka je právě teď na programu v Pařížské Národní opeře. Klidný poslech kulturní publicistiky přejí z Pražských Vinohrad Michaela Dittrichová ze studia, Nataša Vodvářková z techniky a editor Jan Zítka.

0: Dozněla část sonáty pro violu a klavír britské skladatelky Rebecky Clark. Přednesli Vladimír Stoupel a Judith Ingolfson. 13 minut po 14. hodině, pěkný den. Už pozítří začne největší česká literární akce, Mezinárodní knižní veletrh a festival Svět knihy na pražském výstavišti. Místo na konkrétní zemi se letos zaměří na celou Evropu. Kteří autoři z její severní části k nám zamíří a o čem budou mluvit, to už nám poví Michal Švec ze Skandinávského domu. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vrcholem severského programu je už tradičně severský literární večer. Nabídne v pátek od 7 hodin 4 autory a 2 témata. Jedním z nich je věda. Jak tedy skloubíte beletrizovanou historii vědy Poslední siréna s dánskou zžíravou satirou Balonky zakázány?
1: Tak je pravda, že zrovna autoři Ida Turpeinen a Robertola Christensen, finská autorka a dánský autor, mají, co se týče literární tvorby, k sobě hodně daleko, ale zároveň oba dva vycházejí z akademického prostředí. Oba vystudovali literární vědu, působí na univerzitách a i ty jejich knihy se částečně vědou a literárním prostředím inspirují. Ida Turpeinen napsala úžasný román Poslední siréna, což je takový finský literární bestseller posledních let, který pojednává o vymírání druhu rukou člověka. Hlavní postavou je Korun bez zubí, což je vlastně zvíře, které vyhnulo jenom do pár desítek let po jeho objevení v 18. století. A potom sleduje, jakým způsobem člověk vlastně poznával tento vyhnulý druh. No a Robertola Christensen, ten píše o univerzitním prostředí, o švédské univerzitě, kde je to prostředí takové hodně hyperkorektní a tam naopak je zase člověk, ta hlavní postava, který nějakým způsobem využívá a zneužívá tu moc, kterou má.
0: A já možná připomenu našim posluchačům, že satiru Balonky zakázány budeme dnes recenzovat a to po 15:30. Druhá část pátečního večera v sále Bohumila Hrabala v areálu výstaviště Praha patří Švédsku a Norsku a tématu stáří, v čem se doplní perspektivy Lízy Ritsén a Frudeho Gritena.
1: Stáří je v severské literatuře velmi populární. Kdo sáhl po nějaké severské knize v posledních letech, tak mohl číst ať už o bláznivých stařících, anebo naopak takové dojemné knihy o stáří. Toto jsou spíš z toho druhého soudku. Lisa Ritsén napsala knihu Jeřáby táhnou na jih, toho si asi všiml možná každý čtenář, protože se dostala až do finále Magnézie litery. A je to taková velmi dojemná kniha o Boovi Anderssonovi, který tráví svoje vlastně poslední dny, poslední týdny a snaží se napravit vztahy se svou rodinou, které nejsou nijak růžové. Naopak Nils Vík z knihy Poslední den Nilse Víka od Frudeho Gritena, tak to je převozník, taky už na sklonku svých dní a ten uklidí dům, vyplaví se na poslední plavbu přes fjord, přes který celý život převážel lidi, aby se rozloučil a oddává se různým vzpomínkám svému životu těm, které miloval.
0: V rámci programu Ozvěny ceny EU za literaturu vystoupí na světě knihy Norka Kjersti Anfinsen. Čím je její literární hlas specifický?
1: Kjersti Anfinsen bude asi nejméně známá českým čtenářům, protože od ní vlastně česky zatím žádná kniha nevyšla, i když jsme ji mohli vidět na měsíci autorského čtení před několika lety v Brně a dalších městech. A je to taková velmi výrazná mnohostranná osobnost. Ona pracuje jako zubařka, zároveň nadšená DJka, oceňovaná spisovatelka a píše takové hodně subtilní, propracované texty, takové typicky severské minimalistické zachycení duševních pohnutek, láskyplných činů. No a hrdinkou jejich románů, těch nejoceňovanějších, to jsou romány Poslední pohlazení a Chvíle věčnosti, to je právě ten román nominovaný na cenu Evropské unie za literaturu, tak je kardioložka Birgitte, která upřednostní kariéru před rodinou a bohužel už je tedy v takovém hodně pokročilém věku, všichni její přátelé umřeli, ona se těžko smiřuje se ztrátou, tělesným úpadkem, osaměním, takže zase taková hodně hluboká severská témata.
0: Švédský host Henrik Brumander váží komiks pro dospělé. Jaká aktuální společenská témata skrze tento žánr otevírá?
1: Tak jeho román, grafický román Smolanské temno, ten vyšel v loňském roce a je to takový epický příběh z hlouby jihošvédských smolanských lesů. Hlavní postava je velmi taková rozporuplná, protože je to mladík, který vlastně to z jeho dětství, mládí, dospívání, který je na jednu stranu homosexuál, takže se vyrovnává se svojí orientací a na druhou stranu inklinuje k fašismu, což jsou takové jako ideologie nebo identity, které jsou hodně rozporuplné a on se s ním různě snaží vyrovnávat. A vyrovnává se tím mimo jiné tím, že sám píše a kreslí autobiografické komiksy, takže i ta metarovina toho autorství je tady v té knize hodně zastoupená.
0: Dánsko letos na veletrhu reprezentuje také fenomén literární štafety u série Oddělení Q. Jak se Stine Bolter a Line Holm zhostili úkolu pokračovat populární detektivní sérii Jussiho Adlera Olsena? Nebylo by lepší s odchodem autora nechat odejít i postavy?
1: Tak on autor úplně ještě neodešel, Jussi Adler Olsen bohužel jenom těžce nemocný, takže se rozhodl, že už přestane psát, ale protože vytvořil sérii, která je celosvětově populární, sfilmovaná a milují čtenáři opravdu všude, včetně České republiky, tak se rozhodl, že by byl rád, aby jeho Karl Merck komisař úplně neodešel, ale aby to Oddělení Q dál pokračovalo, a proto si sám vybral dvě autorky, velmi zkušené autorky severské krimi, Stine Bolter, Line Holm. V češtině od nich mimochodem vyšla před pár lety Detektivka pro dítě to nejlepší, a rozhodl se, že s nimi vlastně, nebo oni převezmou tu štafetu a budou pokračovat dál. V češtině ta první kniha, to první pokračování Oddělení Q, Mrtvé duše nespívají, vyšla teprve před pár dny, takže tady ještě na ohlasy budeme čekat českých čtenářů, ale v Dánsku nebo například v Německu byla ta kniha velmi populární a velmi důstojně navázala na sérii Oddělení Q, tak věřím, že zaujíme i české čtenáře.
0: Když se ve skandinávském domu sejdete, Norové, Dánové, Švédi, jakým jazykem hovoříte?
1: Tak my jsme většinou Češi, takže my hovoříme česky, ale naši hosté, těm se snažíme dát prostor, aby mluvili právě severskými jazyky, a právě proto i naše debata Severský literární večer se vždycky koná ve všech čtyřech severských jazycích s tlumočením do češtiny.
0: Michal Švec ze Skandinávského domu nás pozval na autory ze zemí Evropského severu, kteří přijedou na Mezinárodní literární festival Svět knihy. Ten bude probíhat od čtvrtka do neděle na pražském výstavišti. Zhodnocení jedné ze zmíněných knih Balonky zakázány nabídneme tedy dnes v odpolední Vltavě krátce po 15:30 s naším spolupracovníkem Josefem Strakou. Děkujeme.
1: Díky, nashledanou.

0: Ve švédském Göteborgu bychom potkali zpěváka Patrika Rydmana, anebo na albu I Will Do It. Je 14 hodin a téměř 24 minut. A také je 12. května, výroční den úmrtí Bedřicha Smetany a tradičně také zahajovací den festivalu Pražské jaro. Čestný úkol otevření tohoto mezinárodního hudebního svátku letos připadl našim rozhlasovým symfonikům a jejich šéf-dirigentovi Petru Popelkovi. A nás teď k poslechu mimořádného koncertu, který Vltava od 20 hodin vysílá v přímém přenosu, přišel pozvat kolega z hudební redakce Zdeněk Havlíček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč právě toto těleso, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, letos zahajuje Pražské jaro?
1: Je v tom pochopitelně velká symbolika, jak posluchači Vltavy určitě dobře vědí, tak Sočer letos slaví krásnou a rovnou stovku. A jak jinak a lépe ji oslavit, než také tím, že jim bude patřit dnešní zahajovací koncert našeho nejprestižnějšího hudebního festivalu. Nejen tedy dnes, ale také zítra vystoupí ve Smetanově síni obecního domu v Praze s šesticí symfonických básní cyklu Má vlast. A neoslaví tak vlastně pouze svoji stovku, ale také 80 let Pražského jara, protože první koncert tohoto festivalu se konal přesně před 80 lety v květnu 1946 díky iniciativě Rafaela Kubelíka, tehdy na oslavu svobody a také k 50. České filharmonie.
0: Za nahrávku Mé vlasti, kterou rozhlasoví symfonikové realizovali u příležitosti Roku české hudby, tedy 2024, získali nejedno prestižní ocenění, co posluchači i kritici na tomto pojetí vyzdvihovali.
1: Ano, nebyla to vlastně jenom Má vlast, která byla oceněna, ale celé trojalbum s vlastně kompletní symfonickou hudbou Bedřicha Smetany, ale je pravda, že pochopitelně především Má vlast oslovila nejvíce. Já bych zmínil dvě prestižní ocenění. Snímek byl poctěn jako Editor's Choice britského renomovaného časopisu Gramophone, který výstižně napsal následující: krása provedení Popelkova Sočoru spočívá v tom, že ačkoliv je v každé větě napětí, zvuk je vždy průzračný a tak toto nejživotnější mistrovské dílo nikdy nezní strnule. No a ve Francii tato nahrávka získala prestižní Diapason d'Or, neboli tedy zlatou ladičku časopisu Diapason, který pro změnu napsal toto: vypravěčský talent otce české hudby se pod Popelkovým přesným, niterným a nadšeným vedením dočkal barvitého stvárnění, které hojně těží z bohaté palety nuancí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tolik tedy časopis Diapason. Já bych opravdu na tomto místě chtěl vyzvednout dirigentské umění, ale především čirou a naprosto nakažlivou živelnou muzikalitu Petra Popelky, který těmito koncerty, které uslyšíme dnes v přímém přenosu nebo zítra v obecním domě, tak završuje své čtyřleté působení u Sočeru a dokázal za tuto dobu úroveň rozhlasových symfoniků až neuvěřitelně pozvednout.
0: A jaké další koncerty Pražského jara letos Český rozhlas Vltava nabídne posluchačům v přímém přenosu?
1: 19. května to bude koncert fenomenální houslistky Patricie Kopačinské a České filharmonie s Jakubem Hrůšou, hudba Leoše Janáčka, Bély Bartóka a Kopačinské oblíbence Luboše Fischera. 21. května koncert se Stabat Mater Jakuba Jana Ryby a s hudbou z českých archivů, překvapivě nikoli v podání interpretů našich, ale s vyhlášeným budapešťským perslovým sborem a helsinským barokním orchestrem pod vedením Aapo Häkkinena. 25. května Faustovo prokletí Hektora Berlioze, Tomáš Netopil, Pražský symfonikové, Pražský filharmonický sbor a hvězdy New Yorkské metropolitní opery. 31. května Tomáš Hanus, Německý symfonický orchestr a Yuya Mizuno, hrají Šostakoviče a Brucknera. A na závěr 2. června rezidenční

kterém jsme tady hovořili a zazní strhující závěr poslední symfonické básně Blaník, tedy také celého cyklu, jak je tedy zaznamenán právě na tomto albu, ale posluchači se nemusí bát, není to žádný spoiler alert, jak se říká. Petr Popelka slíbil, že opravdu každé provedení je unikátní, takže také dnes to bude znít jinak než na albu, ze kterého teď ochutnáme.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Antonio Jobim a Elis Regina nás přenesli do Brazílie roku 1974, ale my se vracíme zpět k nám a do současnosti, do času festivalu. Festivalová sezóna nabídne i letos bohatý program pro děti a young adult. Od poetických loutkových inscenací přes originální reinterpretace známých pohádek až po interaktivní divadlo. V pravidelné rubrice Kultivátor představíme typy z programů festivalu Divadelní svět Brno a Divadelní flóra Olomouc. Dramaturgii obou festivalů sleduje redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Téma loutek a loutkářství nejen pro děti, ale i pro dospělé se vine celým programem festivalu Divadelní svět Brno. A jednou z inscenací, kterou se můžeme zařadit, je loutkový projekt divadelní skupiny Fras s názvem Kavlún, největší dům na světě.
1: Kowloon World City byla část města Hongkong, která nepodléhala žádné vládní kontrole. Z původní obranné pevnosti postupem času vyrostl jeden velký dům, který se rozkládal na rozloze 0,26 tisícin kilometrů čtverečních a poskytoval domov více než 50 tisícům obyvatel. Loutková inscenace vytváří příběh o objevování tohoto spletitého místa a poznávání nového domova i skrze světelnou a zvukovou animaci. Více o projektu Kowloon řekla jeho režisérka Johana Bártová.
2: Začalo to celé od výběru loutek, které jsou v tomto případě trošku netradiční. Takže my jsme se rozhodli, že použijeme takové projekční baterky. Možná by to posluchači mohli znát, občas se to dá koupit na čkářství, takové baterky, tak těch jsou takové malé kotoučky. Na každém tom kotoučku je 8 malých obrázků a když rozsvítíme tu baterku, tak si můžeme ten obrázek promítnout například na zeď. A od toho jsem se potom odpíchla a hledala jsem k tomu ideální téma. A ten Kowloon jsem potom asi za rok najednou si našel cestu skrz jedno video na internetu. Každopádně ten prostor vypadá tak, že jsem nikdy ještě předtím nic takového neviděla a to mě nadchlo. Takže jsme se rozhodli, že prozkoumáme to téma. Proto se nám i hodili vlastně ty projekční baterky, protože my do toho projektujeme jak to prostředí toho Kowloonu, tak k tomu použijeme ty projekční baterky a vlastně jsme velmi rychlí a můžeme se na krátkém poli přesouvat na hodně různých míst. Zároveň.
1: Představení inscenace Kowloon, největší dům na světě, budou na brněnském festivalu k vidění 18. května v 10 a v 17 hodin v divadle Radost.
0: Ze zahraniční tvorby budou mít 20. května diváci možnost vidět tvorbu bratislavského Bábkového divadla, inscenaci Sněhová královna a Černé zrcadlo v režii Andreje Kalinky.
1: Divadelní publicistka Daria Fojtíková-Feherová ve slovenském divadelním časopise Mloky napsala: pokud se chystáte s dětmi na představení bratislavského Bábkového divadla Sněhová královna a Černé zrcadlo, vyplatí se pozorně přečíst anotaci. Už první věta napovídá, že nejde o klasické vyprávění Andersenovy pohádky. Cituji. Původní divadelní hra inspirovaná pohádkou Hanse Christiana Andersena. A právě slovo původní diváka připravuje na to, že známý příběh Gerdy a Káje dostane tentokrát zcela novou podobu. Kalinka pracuje s Andersenovým motivem jen volně. Zachovává hlavní postavy, cestu Gerdy za Kájem i samotnou Sněhovou královnu. Ta už ale není pohádkovou vládkyní ledu, proměňuje se v beztvarou entitu, světlo a hlas. V této interpretaci ji lidé vytvořili proto, aby střežila Černé zrcadlo, do kterého dobrovolně odkládají své duše. A touto cestou projde i Káj, jako by šlo o symbolický přechod z dětství do dospělosti. Inscenace je určená dětem od 8 let a 45 minut před začátkem představení bude lektorský úvod určený především dětem.
0: V pátek začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní flóra Olomouc. Z programu pro děti nabízí koprodukční projekt Kiosek, ve kterém spojili síly spolek Ostružina a brněnské divadlo Polárka.
1: Kiosek je interaktivní pohybová inscenace, která vznikla na motivy stejnojmenné mezinárodně oceňované knihy lotyšské výtvarnice Anete Melece. Hlavní postavou je paní Olga. Žije ve svém malém kiosku při Rušné ulici, kde prodává žvíkačky a časopisy. Jednoho dne se dá ale stánek do pohybu, i s paní Olgou uvnitř. Putuje ulicemi, putuje řekou, pluje mořem i oceány. Nakonec ho vlny vyplaví na tropickém ostrově. Diváci se prostřednictvím inscenace stanou součástí živých divadelních obrazů a spoluautory příběhu. Inscenace v režii Zden Brungo-Cvítekové je určená divákům od 3 let a vydat se na ní mohou v neděli 17. května v 10.30 nebo ve 14 hodin do sálu Centrál v Muzeu umění Olomouc.
0: Druhý festivalový víkend, tedy v neděli 24. května, bude dětskému publiku v Olomouci určena Pipi dlouhá punčocha. Jaká témata akcentuje režisér a umělecký šéf činoherního studia v Ústí nad Labem Michal Hába v této inscenaci?
1: Ústecká interpretace nabourává samotnou divadelnost a divadelní konvence. Není to Pipi Dlouhá Punčocha Astrid Lindgrenové, je to herečka Marie Machová, která za pomocí brechtovského scizování dětem poutavě a s humorem sobě vlastním vysvětluje, proč drzou Pipi stvárňuje právě ona. Je to hra na jako divadlo na divadle, jak jsme u režiséra Michala Háby zvyklí.
3: Uvědomili jsme si, že Pipi je spíš princip. A ten princip jsme se snažili na jeviště dostat, takže se dá říct, že Marie Machová Pipi dělá, než doopravdy hraje. Všimli jsme si, že Pipi, kromě toho, že má sobě takovou radost ze hry, tak ráda porušuje pravidla. Na snadě pak je, jestli chceme rodičům dělat to, že učíme děti porušovat pravidla. Ale svým způsobem je právě to, co na té Pipi je takové přitažlivé a co i Astrid Lindgren ve své době chtěla z Pipi provést. A jedna z těch věcí samozřejmě je, že dřív jsme neuměli dětem přistupovat tak dobře, jako se teď o to snažíme. Například, jakože už jasné, že se nemají děti třeba být a trestat. Spíš se s nima má nakládat s nějakou vstřícností a s respektem k tomu, že jsou to prostě lidské bytosti, které možná ještě nejsou dospělé a velké, ale rozhodně mají svou důstojnost. A k těm pravidlům jsme vlastně přistoupili tak, že ono je opravdu někdy dobré umět ty pravidla porušovat, protože pravidla jsou a pak zase nejsou. Ale to, co je za nima, je nejdůležitější a na to má právě ta Pipi Čich. Astrid Lindgrenová napsala Pipi Dlouhou Punčochu ne náhodou nedlouho po té druhé světové válce a vystupuje v ní třeba i Šilný Adolf, kterého Pipi velmi demonstrativně porazí. Není to určitě náhoda a proto i my jsme si všimli to, že je potřeba i v inscenacích pro děti mluvit de facto o fašismu. A za nás je v tomhle Pipi Dlouhá Punčocha antifašistická inscenace.
1: Doporučená přístupnost inscenace Pipi Dlouhá Punčocha je od 7 let.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová pozvala v rámci pravidelné rubriky Kultivátor na některá představení z programových linií pro děti a mládež mezinárodních divadelních festivalů Divadelní svět Brno a Divadelní Flora Olomouc. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Lukáš Vondráček přednesl část sonáty pro klavír číslo 3 F-moll Johannesa Brahmse. A my se teď v úterní odpolední Vltavě vydáme za Brahmsovým současníkem, profesním kolegou, ale především přítelem Antonínem Dvořákem. Rusalku Antonína Dvořáka mají nově na repertoáru v Pařížské národní opeře. Romantické dílo českého skladatele je i pro tamní publikum evergreenem. V Paříži, v nové operní budově na Bastille, ji uvádějí vytříbenou originální scénografií. Dílo je tak nejen silným hudebním, ale i vizuálním zážitkem. Vedení orchestru se tentokrát ujal slavný japonský maestro Kazushi Ono. Rusalku představuje australská diva Nicole Carr a právě s ním mluvila naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
1: Ve své loži v opeře Bastille mě přivítala australská sopranistka Nicole Carr.
2: Mais évidemment l'air de la lune, c'est un des plus célèbres l'air dans tout le répertoire. Donc
1: Arie Měsíčku na nebi je jednou z nejslavnějších vůbec, říká Nicole. Dokonce ji nahrála před 12 lety v Austrálii na svém prvním speciálním albu nazvaném Kiss. Začala se tedy o dílo Antonína Dvořáka více zajímat už v té době a velice ji nadchnulo.
2: My mother taught me aussi. Donc le style de Dvorak me tirait vraiment. J'ai vu cette production de Rusalka, l'original de René Fleming, qu'elle a créé ici, de cette mise en scène à Paris.
1: Vliv ale mělo i něco jiného. Bylo to navíc v době, kdy viděla poprvé toto stvárnění, tuto pařížskou produkci, a to ještě v původním znění s René Fleming v hlavní roli. Velice ji tato produkce oslovila. Bylo jejím velkým přáním, snem stvárnit právě Rusalku tady v Paříži. Proto oslovila ředitelství, představila své dramatické zpracování a měla ohromné štěstí. Povedlo se.
2: No, c'est ça exactement et c'est intéressant parce que l'histoire de Rusalka ça me donne l'occasion de vraiment de imaginer les femmes dans les façons différentes.
1: Donc hrát a zpívat Rusalku je pro sopranistku možnost, jak si představovat ženu, bytost v jejich různých podobách. Příkladem může být podle ní i její stvárnění ve vídeňském pojetí, kde také účinkuje. Tam je podle ní Rusalka méně dívkou. Pojetí je více seriózní, tradiční, více temné. Tady v Paříži je slavná produkce skutečně změnou Rusalky z dívky v dospělé až po statečnou bytost, která ukazuje svou ženskost. Jak Nicole dodává, cítí se poctěna mít možnost představit se právě tady v Paříži. Slavná produkce, pod kterou je podepsaný kanadský režisér Robert Carson, se s pravidelností objevuje na programu pařížské opery, i když naposledy to bylo už před 7 lety.
2: Ben oui, mais c'est fantastique parce que on voit dans toutes les femmes, par exemple, Yajibaba, la sorcière et la princesse.
1: Není to ale jen samotná Rusalka. Ženskost vidíme i v postavě Yajibaby nebo kněžny. Všechny ženské postavy mají tak trochu něco ze samotné Rusalky, říká Nicole, a vlastně i ze samotného vývoje ženy. V tom je něco velmi humánního. I díky tomu může každý pochopit samotnou podstatu příběhu. Ten ukazuje určitou lidskost. Na druhou stranu je zde stále pojetí magické, pohádkové. Pařížské pojetí Rusalky pracuje v druhém aktu se zrcadlovým efektem. Scéna je rozdělena na polovinu. Publiku se tak otevírá nebývalá podívaná, jakoby do vertikální vodní hladiny.
2: Quand on regarde les mots au début, on dit mais c'est impossible. Comment je peux chanter un mot qui a même pas un voyelle. C'est comme wow, OK, c'est que les consonnes.
1: Sopranistka Nicole Carr přiznává, že když poprvé viděla český text, nevěřila. Ptala se, jak je vůbec možné přečíst slova, která nemají téměř žádné samohlásky. Nakonec ale byla překvapená, jak skvěle se čeština zpívá, a dnes je to pro ní radost, protože si může se slovy hrát. Díky tomu je Rusalka ještě opravdovější, a to chtěl zdůraznit i samotný Antonín Dvořák.
2: Pour moi, c'est toujours une question de mise en scène, parce que les idées old school peuvent facilement être transformé dans une idée moderne.
1: Rusalka není staromódní, říká Nicole. Vše je otázkou stvárnění a režie, tedy pojetí. Ona, žena čtyřicátnice, určitě Rusalku vnímá jinak než ženy na počátku 20. století. Samozřejmě zde vidíme určité až pohádkové modely ve vztahu mezi mužem a ženou, mezi princem a vodní bytostí. Pokud ale Rusalku vnímáme jako silnou ženu, která se jde za svým, je to moderní osoba současnosti.
2: On évite un petit peu les trucs traditionnels, femme, homme.
1: Sopranistka Nicole Carr, která se představuje nejen v Paříži, ale i na dalších evropských i severoamerických scénách, nedá na samotnou operu dopustit. Opera je podle ní in. Příběh zůstává, záleží na stvárnění. Říká Nicole Carr, která na závěr rozhovoru exkluzivně zaspívala část nejslavnější árie.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. Oznámili to zástupci vedení ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokouší rozdmíchávat nenávist. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Britský premiér Keir Starmer zůstane ve funkci. Oznámil to členům svého kabinetu na dnešním zasedání. Informoval o tom úřad britského premiéra. Labouristická strana podle něj nespustila proces na jeho odvolání. Podle listu The Telegraph se 6 předních ministrů na zasedání vlády chystalo premiéra vyzvat, aby po neúspěchu v místních volbách odstoupil z funkce. Starmer jim to ale neumožnil. Premiér rozhodnutí zdůvodnil například tím, že by jeho demise údajně uvrhla Británii do chaosu. A počasí i nadále nás čeká proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. V Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami, i kurupkovými a výjimečnými bouřkami. Na Moravě se vyskytnou srážky ojediněle. V polohách nad 800 metry čekáme srážky sněhové. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů, na horách naměříme kolem 5. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Dvě křehké dámy, dva sametové hlasy, dvě violončela a zvukomalebná polština. Dorota Bárová a Andrea Konstankiewicz v duu Tarafuky.

Filharmonie v menších městech budují silný pocit sounáležitosti s krajem a městem, kde žijeme. Chceme být součástí tohoto procesu a přinášet tyto zážitky všem. To jsou slova šéfredaktora stanice D-dur Lukáše Hurníka. Komentoval tak spolupráci Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky, tedy ASOPSu, s Českým rozhlasem. O novém stupni spolupráce, ale i o životě ansámblu po celé naší zemi si budeme už za chvíli povídat s ředitelkou zmíněné asociace, která je ale také ředitelkou Plzeňské filharmonie, s Lenkou Kavalovou. V této hodině úterní odpolední Vltavy také zhodnotíme knihu Balonky zakázány. Jejíž autor, dánský prozaik Robert Zola Christensen, bude jedním z hostů letošního literárního festivalu Svět knihy. No a před 16. hodinou nám snad uvízne v hlavách nebo lépe v srdcích alespoň jedna věta husitské farářky Sandry Silné. A to třeba tato. Porozumění nezačíná tím, že máme pravdu, ale tím, že jsme ochotni slyšet. Více v úvaze s názvem Letnice. Milí přátelé, pěkný den. Odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Část romantické světy pro orchestra rakouského skladatele Franze Schekera přednesl Tonkünstler Orchestra, řídil Uwe Mundt. 11 minut po 15. hodině, pěkné odpoledne. Zástupci Českého rozhlasu a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky se dohodli na spolupráci. Jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o působnosti profesionálních hudebních těles v jednotlivých regionech a podpořit prezentaci orchestrální a sborové hudby, včetně hudebního vzdělávání a mladých talentů. Hostem úterní odpolední Vltavy je ředitelka asociace a také ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne všem.
0: ASOPS letos slaví 30 let své existence. Proměnila se náplně její práce za ta léta?
1: Pochopitelně proměnila. Asociace vznikla primárně jako diskuzní platforma pro ředitele k řešení různých provozních otázek a postupem času vznikla nutnost se více profesionalizovat a dneska je to respektovaný profesní subjekt, který je součástí národní i evropské politiky. Jsme členi Unie zaměstnavatelských svazů, PERL, což je vlastně Live Performance Europe, Evropská asociace, jsme členové Divácké rady České televize a také České hudební rady.
0: A v čem je podstata činnosti ASOPSu teď?
1: Ta asociace v podstatě tu svoji činnost soustřeďuje do několika bodů. Určitě důležitým aspektem je legislativní advokacie, dále zastupování zájmů zaměstnavatelů a také kultivace celospolečenského vnímání živého umění.
0: Kolik členů asociace má a je ten počet proměnlivý, je vůbec výhodné třeba být členem?
1: Tak asociace vykazuje dlouhodobou stabilitu ve svém členství, což svědčí o vyzrálosti profesionálního hudebního trhu v České republice. V současné době zastřešuje 14 významných profesionálních uměleckých souborů a v podstatě se komunikujeme společně a sdílíme tu danou problematiku.
0: Na konci března jste podepsali deklaraci o spolupráci s Českým rozhlasem. V čem konkrétně se bude ta spolupráce projevovat?
1: Tak cílem spolupráce nebo deklarace o spolupráci s Českým rozhlasem je vlastně zvýšit povědomí veřejnosti o působnosti profesionálních hudebních těles v jednotlivých regionech a podpořit prezentaci orchestrální a sborové hudby, včetně hudebního vzdělávání a mladých talentů. Je poměrně pěkný projekt, který vymyslel šéfredaktor stanice Český rozhlas D-dur Lukáš Hurník, který se jmenuje Putování za orchestry a který se již spustil. A je to o tom, že se realizují živé přenosy, záznamy koncertů a jakési náhledy do těch center regionů.
0: A fungovala spolupráce s Českým rozhlasem i dříve? Na jaké bázi?
1: Myslím si, že u řady orchestrů ano, protože řada z nás jsou bývalé rozhlasové orchestry. To bylo do té doby, než Český rozhlas zrušil a nechal symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. A tam, když jsou rozhlasová studia, tak ta spolupráce je samozřejmě snazší. Takže fungovala dříve, ale pouze u některých těch subjektů a to separátními smlouvami o konkrétní dané spolupráci, ale takto, aby to zastřešovalo a pokrývalo celé dění napříč Českou republikou, tak taková spolupráce podle mě neexistovala.
0: A máte pocit, takový čistě lidský pocit, že se o vás vlastně o jednotlivé orchestry v těch regionech to centrum zajímá?
1: Ten daný region každý má svá specifika a určitě i význam těch kulturních institucí není stejný. Takže se samozřejmě zajímá a má to i takový v podstatě ten rámec pro ty posluchače, že každý ten region vyžaduje něco jiného. Nemůžete srovnávat třeba průmyslovou Ostravu s Lázeňskými Karlovými Vary nebo Mariánskými Lázněmi, kde i ty cílové skupiny jsou různé. Ostrava dokáže nabídnout velmi širokou pestrou nabídku s velmi širokým záběrem. umožňuje jim to i velký počet orchestrálních hráčů, kdežto třeba lázeňská města cílí na zahraniční návštěvníky, na lázeňské hosty a i ten program potom, ta programová nabídka je upravena tomu, co to dané město nebo ten kraj potřebuje.
0: V naší zemi je mnoho profesionálních ansámblů. Jak blízko jsou podle vás svým posluchačům lidem, kteří jsou třeba ze stejného kraje?
1: Tak asi stále více se ukazuje na to, že orchestry v České republice jsou více dnes než jen dodavateli hudby, jsou hybateli společenského života, jsou nositeli regionální hrdosti a velmi často se ty kulturní akce stávají centrem společenského setkávání významných osobností toho daného města nebo toho daného kraje. Vy jste se ptala...
0: Jak blízko jsou tím svým posluchačům ty orchestry, jestli jim jdou nějakým způsobem naproti?
1: Samozřejmě, že vidíme, jaký zájem je těch posluchačů a všechny ty orchestry se snažíme přizpůsobovat tu dramaturgickou nabídku těm požadavkům, to znamená cílit na širší cílové skupiny a v podstatě primárně rozšířit si řady našich posluchačů a získat nové tváře do sálu a třeba i takové, kteří by nepřišli na klasické koncerty, takže takové to dnes crossoverové projekty pro spojování zvuku klasického symfonického orchestru s jinými žánry anebo cílené edukativní pořady a dávání ve známost, že existuje kultura tohoto typu, existují orchestry, pěvecké sbory, už i třeba dětem do mateřských škol, základních škol, prostřednictvím edukačních pořadů, prostřednictvím workshopů a dalších.
0: Hostem úterní odpolední Vltavy zůstává ředitelka ASOPSČR a ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

0: Britský zpěvák John Mayall dospíval 21 minut po 15. hodině. ASOPSČR zastřešuje 14 významných profesionálních uměleckých souborů, dlouhodobě prosazuje jejich zájmy a usiluje o kultivaci kulturního života v České republice. Je členem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Pearl Live Performance Europe, Divácké rady České televize a České hudební rady. Ředitelka ASOPSČR, která je také ředitelkou Plzeňské filharmonie, Lenka Kavalová, je hostem úterní odpolední Vltavy. Mají jednotlivé ansámbly svoje vlastní strategie, jak se přiblížit k posluchačům nebo jak získat nové fanoušky, jak je vychovávat, a sdílíte ty strategie mezi sebou a jsou vůbec přenosné z místa na místo, alespoň některé strategie?
1: Samozřejmě, že každá filharmonie má vlastní strategii. Je to asi naplňování vizí toho, co ten ředitel stanovuje, tak aby ta instituce šla dopředu. Je to určitě dobrý prostředek pro dramaturgy a všichni se snažíme naplňovat takovou tu kulturní nabídku v regionu. Takže jestli si vyměňujeme strategie, my si vzájemně dáváme programové brožury, které si můžeme přečíst a podívat se, co se děje u kolegů, když to takto řeknu. Nicméně asi, kdybych to měla shrnout, tak kromě toho, že všichni máme klasické řady, abonentní řady, snažíme se mít co nejvíce předplatitelů, tak vymýšlíme ještě crossoverové řady, vymýšlíme pořady pro děti. Velmi často se specializujeme na takzvané orchestrální akademie, zejména třeba ve městech, kde jsou vysoké školy, kde je přísun těch studentů a takové té vyšší profesionality snaží. A tam, kde ne, tak třeba můžeme navazovat spolupráci se základními uměleckými školami, tak aby ty děti se mohly propojit s profesionály a společně si zahrát. Cílíme ale i na děti, které neumějí hrát na hudební nástroje, se snahou vychovat si následně nějaké posluchače a snažíme se být kreativní, snažíme se být interaktivní, tak aby opravdu, a nejen děti teda, ale i seniori a veškeré cílové skupiny se mohli přiblížit té filharmonii či tomu pěveckému sboru a mohli jsme být otevřenější, dostupnější, a to je dnešní trend.
0: Co trápí regionální orchestry? Mají například ty pražské více výhod nebo nevýhod?
1: Ono se to nedá říct, jestli mají regionální orchestry více výhod nebo nevýhod. Zkrátka dobře, každá ta filharmonie je v jiné situaci a hraje v jiném městě. Pražské orchestry se musí podělit o historické sály, které mají, dnes začíná Pražské jaro, takže Obecní dům nebo potom Rudolfínum a další. V regionech my se asi potýkáme obecně, teď řeknu, s nedostatkem sálu s dobrou akustikou, což třeba může být i lehce demotivující pro ty hráče nebo pro hostující dirigenty, solisty, ale to je situace, která se samozřejmě nedá změnit ze dne na den. Co trápí regiony, často mzdová nerovnost, a to říkám zejména i s ohledem na právní subjektivity těch jednotlivých filharmonií, protože máme příspěvkové organizace, máme obecně prospěšné společnosti a tam i v podstatě, když se změní nařízení vlády, tak se to třeba u obecně prospěšných společností dorovnávat ty mzdy nemusí nebo není povinnost toho zakladatele. Pak nás, když si řeknu mzdovou nerovnost, tak ještě určitě kultura versus školství, protože tam už celá řada našich hráčů se věnují pedagogické činnosti, takže tam určitě se potýkáme i s tím pocitem obavy, že by třeba mohli hráči odcházet do školství. No a v regionech si myslím, že ještě máme boj o talenty, když to takto řeknu, protože se absolventi vysokých uměleckých škol, které máme v naší republice v Praze, v Brně, v Ostravě, soustředují primárně na orchestry v těchto městech a potom tedy my třeba v některých dalších městech řešíme to, že nám nechodí dostatečný počet hráčů ke konkurzům a máme trošičku problém je motivovat a udržet a v podstatě tak budovat tu prestiž a profesionalitu v těch regionálních tělesech.
0: Pojďme se podívat na ansámbl, jemuž jste velmi blízko, tedy na Plzeňskou filharmonii. Jak přemýšlíte o cestě k posluchačům, jak se vám to uskutečňování daří a jaká konkrétní úskalí máte právě vy?
1: Tak Plzeňská filharmonie, když budu mluvit konkrétně, tak samozřejmě je organizátorem, pořadatelem festivalu Smetanovské dny a komorní řady Kruh přátelů hudby, která má více než 90-letou tradici v Plzni. My se snažíme určitě o jakýsi networking, o propojování institucí na maximální profesionální úrovni, ale i o propojování tradic. My máme japonského šéf-dirigenta, takže se snažíme o to, abychom propojili tu česko-japonskou kulturu. Byli jsme na světové výstavě Expo v japonské Osace, kde jsme měli velký úspěch. Zahráli jsme tam 30 představení a chystáme třeba japonské turné. O co se snažíme? O to, aby ta nabídka byla co nejpestřejší, abychom pokryli co největší tu cílovou skupinu nebo nejširší, abychom se zabývali také lidmi ze sociálně slabších skupin a tak, abychom plnili to zadání, pro které nás město založilo.
0: Hostem úterní odpolední Vltavy byla ředitelka ASOPSČR a ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání a naslyšenou.

0: Ensemble Ars Instrumentalis Pragensis přednesl část triové sonáty číslo 2 G-dur českého skladatele, flétnisty a houslisty 18. století Jiřího Čarta. To bylo konstatování a teď jedna otázka, ovšem ze zcela jiného soudku. Jak se dostat až na samé morální dno? Stačí jen několik zcela zřetelných přešlapů krátce po sobě. Právě o tom především je kniha dánského prozaika Roberta Zoli Christensena Balonky zakázané. O něm a o jeho knize si teď budeme povídat s naším spolupracovníkem, básníkem a publicistou Josefem Strakou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdo je Robert Zola Christensen, který přijede na letošní svět knihy?
1: Českému čtenáři je zatím tento autor neznámý, ale studentům dánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rozhodně cizí není. Málo která kniha provází jejich studiem, tedy studium dánštiny, bakalářským studiem, tak vytrvale jako gramatika dánštiny, což je rozsáhlá a přehledně vystavená příručka dánské morfologie, syntaxe i lexikologie, kterou napsal společně s lingvistkou Lizou Holm. Podobným způsobem pracuje i jeho učebnice Dánština pro švédské mluvčí. To píše Radka Štár v doslovu ke knize Balonky zakázány. Robert Zola Christensen působí jako docent na Lundské univerzitě ve Švédsku. Debutoval v roce 1997 románem Kristýno mlčení. Větší pozornost pak ale získal dalším románem Nikdy jsem neviděl tak krásnou horu, za kterou si vysloužil nominaci na jednu z dánských cen, Roman Prisen. Jeho příspěvek žánru tzv. Nordic Noir byl pak román Led v žilách, což je začátek trilogie s detektivem Benem Kastrupem, kde se klíčová pasáž odehrává v Grónsku a různé expedice jsou i autorovou vášní a někdy tam umísťuje i děj svých románů. Román Balonky zakázány vyšel v Dánsku v roce 2017 a v češtině díky překladatelce Markétě Klikové vyšel na konci dubna v nakladatelství Auskaldun.
0: No a o čem kniha Balonky zakázány pojednává?
1: Kniha je do jisté míry takovým jako reflexí, krizí středního věku, postupným vyhořením a také se tematizuje jeden přešlap pro nezvládnuté pudy, kdy má přednášející vztah, sexuální vztah se svou studentkou. A sice se jedná jen o jediný sexuální akt, ale vytvoří to řecině z dalších událostí, které v to pokračují v ty přešlapy až v ono morální selhání. Navíc celou dobu nevíme, a hlavní protagonista též ne, co se onu noc, kdy došlo k onomu sexuálnímu aktu, stalo a proč objevil studenčinu krev na tričku, a až do konce románu se to nedozvíme. Ale nic asi se nestalo, protože studentka chce odcestovat na konci románu se svým snoubencem do Londýna. Mezitím se ale hlavnímu hrdinovi postupně rozpadá manželství, zpočátku nenápadně a také jeho kolegové mu vyčítají právě různé přešlapy a různé nevhodné komentáře a také jeho chováním a tohle to všechno vyvrcholí na oslavách 40. narozenin jeho ženy Aniky, která mu pak na konci řekne, že od něj chce odejít.
0: No a jak to s propagonistou průběžně a nakonec dopadá, můžeme naznačit citátem?
1: Ten je ze samotného závěru knihy. A jako by mi v hlavě něco prasklo. Pohlédnu na Aniku, pak popadnu igelitový pytel, obcházím stoly a dál do něj hrnu obrousky, umělomotné vidličky a další odpad. A když i to asi není totéž, jako do hlubiny Kierkegaardova slinového lomu, mám pocit, že do černého pytle, který se ještě ke všemu protrhl, vyhazuju sám sebe.
0: Jak se vám četla kniha?
1: Ta kniha se čte jedním dechem, někdy jsem měl pocit, že bych chtěl více hloubky v této knize, ale ten popis toho postupného, dalo by se skoro až sestupného ponořování se sestupu na dno je, myslím, vykreslen velice, velice dobře. A celou tu dobu se mi zdálo, že se hrdina vždycky jaksi nadechne, chce vyplavat na hladinu a měl jsem takový pocit, že autor mu chce vždycky podat tu ruku, ale on zase udělá další přešlap, někdy nevhodný komentář a zase se pomalu zanořuje pod tu hladinu a tohleto neustále zanořování, vynořování, až který ke tomu konci, který jsem tady naznačil, vede, tak pro mě bylo takovým jako napětím v té knize, stejně tak i v ono takové to detektivní pátrání chvílema, co se onu noc stalo a vlastně se to nedozvíme, což je dobře, protože ta kniha nabízí mnoho interpretací a každý to může číst úplně jinak a každé čtení každého z nás je úplně jiné, takže ta kniha nabízí i prostě nějaký tenhle ten moment toho napětí a pokud se chcete například čtenáři setkat s autorem, tak autor bude letošním hostem Severského literárního večera v rámci Světu knihy a ten večer proběhne v pátek 15. května od 19 hodin.
0: Pozval nás náš spolupracovník Josef Stracha k návštěvě nadcházejícího festivalu Svět knihy na pražském výstavišti a také k četbě románu Balonky zakázány dánského autora Roberta Zoli Christensena, který vydalo nakladatelství Euskaldun. Připomínám, že s autorem bude možné pobesedovat v pátek v rámci Severského literárního večera. Děkujeme.
1: Také děkuji.

0: Ira Gershwin slova, George Gershwin hudba a Ella Fitzgerald zpěv. A na světě je ikonická píseň. Pěkné úterní odpoledne, vážení a milí, je s vámi vltavská kulturní publicistika, jejíž další střípek patří úvaze. Tu dnešní napsala brněnská husitská farářka Sandra Silná. Jmenuje se Letnice.
1: Tak jako každý rok celkem krátce po Velikonocích se blíží svátek Letnic. Pro člověka, který sleduje nejen týdenní nebo měsíční kalendář a je křesťansky ukotven, jsou letnice či chcete-li svatodušní svátky důležitým momentem liturgického roku. Ale většina lidí tenhle pilíř duchovního života ani nezaregistruje. Přejde bez většího povšimnutí, možná i proto, že není na rozdíl od Vánoc nebo Velikonoc spojený s žádným dnem volna. Zkusila jsem si udělat takovou malou anketu o tom, jak kdo letnice vnímá. Prvně se ptám syna mé kamarádky v mladším školním věku. Chvilka váhání a pak slyším 6-7, což je ve výsledku spíš nejistá otázka než odpověď. Zaužívaný obrat poslední doby 6-7, 6-7 neznamená vlastně vůbec nic, ale zkuste se na něj zeptat dětí nebo vnoučat. Jistě ho budou znát a neváhají jej použít takřka kdekoliv a v jakýchkoliv souvislostech. Ptala jsem se tedy dál, dětí na druhém školním stupni. Je to něco s létem? Ups, těsně vedle. Pravda, letnice někdy spadají téměř do letního vegetačního období, neboť jsou pohyblivým svátkem, ale ani tady se teenageři netrefili. A s dospělými, řekněme si to na rovinu, to nebylo o mnoho lepší. Asi bych vám měla říct, proč se nad tím ale vůbec zamýšlím. Důvodem je hlavně fakt, že vnímám, jak mezi námi lidmi roste polarizace. Jako bychom byli napříč společností buď tým Sparta nebo Slávie, jsem tam ještě možná bohemka, ale jinak nic moc mezi. A to ať se jedná o otázky politické, sociální nebo třeba klimatické. Polarizace nabývá mnohdy dost jasných rozměrů a leckdo si ve veřejném prostoru, ať už skutečném nebo virtuálním, nebere servítky. Svatodušní svátky jsou v čase liturgického roku dobou, kdy podle dávné tradice zachycené v Písmu svatém lidé díky darům ducha, který na ně sestoupil, dokázali překonat tehdejší rozkoly a rozdělení. Nechci nějak idealizovat fakt, že dávní pisatelé pro nás zachytili v Písmu zkušenost, kdy si protichůdné tábory najednou rozuměli. Ne proto, že by si mysleli totéž, ubyly se argumenty nebo jedna strana vyvraždila druhou, ale protože se dokázali navzájem slyšet, i když mluvili každý jinak, svým jazykem. A tak si prosím třeba tipněte, v souvislosti s letnicemi, co je těmi 7 dary ducha, o které bychom možná měli i dnes, ať už jsme věřící nebo ne, ve společnosti usilovat. Moudrost, rozum, rada, síla, umění poznání, zbožnost a bázeň boží. Možná to zní trochu starosvětsky, ale když tyhle pojmy na chvíli odložíme jako náboženské termíny, a zkusíme je přeložit do dnešní řeči, najednou ožijí. Moudrost jako schopnost nenechat se strhnout první emocí. Rozum jako snaha věci opravdu pochopit, nejen rychle odsoudit. Rada jako ochota naslouchat druhým. Síla jako vnitřní pevnost, která se nemusí dokazovat křikem. Poznání jako otevřenost učit se nové věci. Zbožnost, možná bychom dnes řekli úcta k tomu, co nás přesahuje. A bázeň boží? Snad vědomí, že nejsme středem vesmíru, že moje já má ty a k němu se vztahuje. Bez něj je ne snad nic, ale rozhodně míň. Když se na to podíváme takhle, nevypadají letnice jako zapomenutý či nepochopený, opomenutý svátek bez volna. Spíš jsou pro nás něco jako nenápadná výzva. Ne měnit svět, ale změnit způsob, jak v něm jsme. Možná nezačneme velkými gesty. Možná jen tím, že v rozhovoru nepřerušíme druhého. Že si dovolíme říct, možná se mýlím. Že nebudeme hned lidi nálepkovat či dehonestovat. Možná právě tak se rodí něco, čemu se kdysi říkalo duch. Ne jako něco nadpřirozeného, vznášejícího se nad námi, ale jako něco velmi konkrétního mezi námi. Kdybychom si z letnic měli odnést jen jednu jedinou věc, možná by to byla tahle. Porozumění nezačíná tím, že máme pravdu, ale tím, že jsme ochotni slyšet. A to by se do dnešních dnů mohlo docela hodit.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda Motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o tzv. Islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený obvinění odmítá. Při prohledávání jeho telefonu policisté objevili džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na džihadistické skupiny. V nové budově Národního muzea v Praze mohou lidé ode dneška vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografů. Porota hodnotila celkem 5250 snímků. Výstava představuje výběr asi 800 z nich. Fotografií roku se stal snímek ze série práce horníků na dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku před ukončením těžby autora Lukáše Kaboně z deníku. Výstava potrvá do 30. listopadu. A počasí v noci bude oblačno až polojasno. V jižní polovině republiky se lokálně vyjasní. Na severu Čech se zpočátku místy vyskytnou přehánky, které budou nad 700 metry sněhové. Jinde čekáme srážky výjimečně. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Zítra teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech na 10 až 13 stupňů. Na horách naměříme kolem 6. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Brazilská zpěvačka Fabiana Couza vydala roku 2020 album Dos Santos, což je jednak zpěvaččino skutečné příjmení, jednak to znamená od svatých. Název odkazuje k obsahu nahrávky. Fabiana Couza se totiž na albu vyrovnává s poměrně nepřehledným světem náboženství v Brazílii, kde se ryzí křesťanství často proplétá s různými původními věrami a dalšími naukami. Důležitá je ale také protirasistická rovina alba. Fabiana Couza.

0: Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy byl tématem úterní odpolední Vltavy a zdá se, že bude i tématem Akcentu. Jak tak koukám do anoncí, je tady se mnou už Saša Michailidis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No, ano i ne. Je teda pravda, že jedním z našich hostů bude ředitel Světa knihy a kulturní manažer Radovan Auer, takže samozřejmě, že se Světa knihy budeme dotýkat, ale my to vezmeme jako příležitost pro to, abychom se podívali na další vlastně zhodnocení toho, v jakém stavu je knižní trh, protože se budeme bavit mimo jiné o slevách na knihy, které se velmi zhusta praktikují právě na různých veletrzích, včetně Světa knihy, což se samozřejmě úplně nelíbí malým knihkupcům, protože jejich potenciální čtenáři si vlastně kupují knihy právě na podobných veletrzích někdy za opravdu jako velmi výrazné slevy, na které oni nikdy nedosáhnou. Naším druhým hostem právě bude Martin Koubík z Vršovického knihkupectví, to znamená právě zástupce těch malých knihkupců. Budeme se bavit mimo jiné o nulové sazbě DPH, tam to možná odběreme jednou větou, jestli to pomohlo, ano nebo ne. Budeme se bavit o pevné ceně knih nebo o minimální ceně knih, což je velké téma, které má své příznivce a odpůrce. Myslím si, že to bude i právě tady u nás ve studiu. No a také se podíváme na to, jaké věci musí udělat právě malí knihkupci a knihkupkyně, aby přežili.
0: Akcent začíná v 16 hodin a 30 minut. Děkujeme.
1: Díky.

0: São Paulo. Hudba Zdeňka Lišky z filmu Z Argentiny do Mexika v podání Jaroslavy Eliášové a filmového symfonického orchestru s dirigentem Štěpánem Koníčkem. A teď zpět do srdce Evropy. V oblastním muzeu v Lounech otevřeli novou archeologickou výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. V expozici představuje desítky předmětů nalezených na Lounsku a Žatecku, od bronzových šperků a keltských ozdob až po novověké poklady. Součástí výstavy jsou i nálezy objevené při výzkumu během stavby dálnice D7 u Chlumčan.
1: Slyšeli jsme to samozřejmě i s lidmi, kteří se starají o koně, protože teorie je jedna věc, ale praxe je druhá. Takže tady se můžete podívat na ty repliky.
2: Takže ono je to funkční. Kdyby se to teoreticky dalo na koně, tak by to fungovalo.
1: Tak by to fungovalo, ano.
2: U repliky zdobeného koňského postroje ze 7. století jsme se zastavili s Ludmilou Barčákovou z Archeologického ústavu Akademie věd.
1: Nahoře vidíte ten opasek, který je zdoben velkým množstvím různých komponent. Ty jsou odlity z bronzu a jsou zlacené. Docela zajímavé je, že technika zlacení toho avarského šperku, tak byla odlišná od současné. Oni to zlatili amalgánem zlata, to znamená, že smíchali rtuť a zlato, ale bylo to toxické, takže pro dnešního člověka je to prakticky
2: nepoužitelné. Vysvětlila restaurátorka Ludmila Barčáková a s bývalým archeologem Lounského muzea Petrem Novákem jsme nahlédli do jiné části výstavy.
3: Tuto vidíte před sebou záponu keltskou z mladší doby železné. Vedle toho máte dýčku, která je evidentně střední doba bronzová. A naproti tomu tu máte třeba nánožní kruhy, které nosili keltští muži, aby krásně chrastili.
2: A tady vidím i hroty šípů.
3: Ano. A to, co tu vidíte, to je v podstatě, řekl bych, mikrodýčky.
2: To máte. To nosili teda u sebe jako
3: amulet.
2: V rámci výstavy budete mít i archeoherničku pro děti. Mohla byste mi přiblížit, co v ní bude?
4: Připravili jsme několik prvků, aby si výstavu mohly užít i děti, takže se třeba můžou vyrazit latenskou minci, mohou si udělat pravěký amulet z pravého střepu a můžou si také složit kostru a k ní si přiřadit hrobové přídavky, milodary.
2: Doplnila kurátorka výstavy Anastázie Ryšková. Výstava bude v oblastním muzeu k vidění zhruba do poloviny července. Z Loun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.

0: Gabriela Beňačková a Česká filharmonie s Václavem Neumannem v Rusalce Antonína Dvořáka. Román americké spisovatelky líčí na pozadí neměnného života malého městečka na americkém jihu ve 30. letech 20. století příběh černocha, křivě obviněného ze znásilnění bělošky, viděný očima malého děvčátka. Četbu na pokračování z románu Jako zabít ptáčka z pera Harper Leeové uvádíme v premiéře na Vltavě.
1: Na druhý den ráno začala Kalpurnie dříve než obvykle probírat naši garderobu. Když u nás Kalpurnie zůstávala přes noc, spávala v kuchyni na skládacím lůžku. Toho rána na něm ležely rozprostřeny naše sváteční oděvy. Šaty mi naškrobila tak, že se na mě zvedaly jako stan, když jsem si sedla. Musela jsem si vzít spodničku a kolem pasu mi pevně omotala růžovou šerpu. K čemu to všechno, Kal? Zeptal se Jem. Nechci, aby někdo řekl, že se o své děti nestarám, zahučela. Kostel Africké metodistické episkopální církve byla starodávná prkená budova. Jediný kostel v Mejkombu, který měl věž se zvonicí. Nazývali ho první koupě, protože jej koupili osvobození otroci za svůj první výdělek. Černoši tu v neděli mívali pobožnosti a ve všední den tady karbanili běloši. Když černoši uviděli Jema a mě z Kalpurnii, ustoupili muži dozadu a smekli. Ženy skřížily paže u pasu, což bylo všednodenní gesto úctivé pozornosti.
0: Obhájcem křivě obviněného černocha se stává otec dvou dětí, malé dívky přezdívané Chipera, vypravěčky příběhu a jejího staršího bratra Jeremyho. Muž bere tento případ jako věc své osobní cti. Kniha se po prvním vydání roku 1960 stala okamžitě bestsellerem. Román Jako zabít ptáčka čte Beata Kaňoková a pořad uvádíme ke stému výročí narození autorky Harper Leeové. Dnes v 18 hodin 30 minut nás čeká už závěrečný 15. díl této četby. Od vysílané části najdete na vltavském webu. Román Jak zabít ptáčka dnes tedy dočteme. Něco nového, ale na Vltavě také dnes začíná Pražské jaro. Zahajovací večer Pražského jara bude mít letos silný symbolický náboj. Mou vlast Bedřicha Smetany uvede Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky a oslaví tak nejen své sté narozeniny, ale také 80-letou tradici mezi Národního hudebního festivalu. Přímý přenos ze Smetanovy síně Pražského obecního domu poslouchejte na Vltavě dnes od 20 hodin. Slovem bude provázet Jitka Novotná. A ještě alespoň jedním okem nahlédneme do zítřejšího vysílání. Na festivalu Anifilm v Liberci mělo premiéru nové filmové zpracování knihy George Orwella Farma zvířat. Filmové dílo se teď vydává Na cestu našimi kiny, a to ve dvou verzích, v originále v angličtině a v dabované verzi v češtině. Za filmem stojí režisér a herec Andy Serkis, který na filmu pracoval bezmála 10 let. Je to na výsledku vidět? To nám poví zítra ráno v Mozaice filmová publicistka Alice Aronová. A těmito pozvánkami končí úterní odpolední Vltava, kterou vás, vážení a milí, provázela Michaela Dittrichová. Pěkný den, klidný čas.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Byčkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janin Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruš

0: Café.
1: Tak jsme zpátky v Art Café s kapelou Good Times Only s Deňkem Prokopcem a Matějem Poudou. A včera, tedy v pondělí 11. května, měl premiéru váš nový videoklip ke skladbě Ty mi rozumíš. Jak tenhle klip vznikl? Kdo za ním stojí? A já jsem se dočetl, že to snad bylo původně cvičení studentů FAMU. Je to tak?
2: Je to tak, je to tak. Cvičení FAMU už u nás rezonuje možná od začátku jako kapely.
3: Je to tak.
2: Protože už raný klip Někdy jsme to my je právě cvičení FAMU, což jsou jako materiály naprosto úžasný, skvělých studentů, který jenom stvrzují to, že ta škola jako plodí jako skvělý, šikovný, mladý lidi, kteří si zasloužejí nějaký spotlight, tak už nám otevřela jako možnost se k něčemu takovému do budoucna dostat. Ale zrovna na tomhle cvičení dělal i Krištof Volkman, náš baskytarista, zvuk a náběry vůbec. On má na starost tvoření potom té atmosféry samostatného jako samostatného snímku a přišli jsme s tímhle s tím nápadem, kdy ten materiál byl víceméně jako připravený, měl snad jenom jednu premiéru s nějakou řeknu úplně jinou hudbou, tak jako hozenou, a přišla za náma Helena Fikerová, kterou tímto zdravím, která má na starost kameru v tomhle tom. Pojďme něco spolu vymyslet, protože ten materiál mám pocit strašně sedí k jedné písnice, kterou na desce máte. Mm-hmm. A to je Ty mi rozumíš. A vlastně jsme ten klip úplně, jako, nebo to cvičení přestříhali, aby seděl přesně k té skladbě. A myslím si, že se to strašně dobře povedlo a je škoda, že nás neoslovila dřív a že jsme jí tu písničku nedali ještě dřív.
1: A to je zajímavé, že vlastně ten obraz vzniknul bez té písničky a pak teda, když uslyšela kameramanka tu písničku, tak zjistila, že vlastně se k tomu hodí líp než cokoliv ostatního a nebo cokoliv jiného a byla ochotná to přestříhat.
2: Teda. Ano, měla s tím vlastně dvojnásobnou práci.
3: Jako jo, ale teda už i jsem měl pocit, když nám to vlastně pouštěla, když jsme to pouštěli jenom prostě, že jo, to video a tu naší hudbu, aniž by cokoliv bylo sestříhané, tak už jsem pak jsme pochopili, že jako vy, jak to myslí, protože to do sebe prostě tak krásně zapadalo, že se nemohlo říct nic jiného, než jenom, že to je super a že se do toho půjde. No.
2: Jo, jako hrozně tomu vděčíme, jako myslím si, že tu atmosféru, který ten klip jako navozuje, je přesně něco, co jsme vlastně hledali jako takový tu třešničku prostě nad tou deskou. Něco, co furt ty emoce tak nějak jako škádlí. Člověk jako hledá za vším trošku něco jiného a ten kamínek obrací, jestli pod ním není jako světlejší nebo zlatej nebo cokoliv. A jsem za to rád, takže ještě jednou děkuju celému týmu okolo Heleny a Krištofovi vlastně, protože moc šikovnej a
1: Určitě ten klip doporučujeme ke sledování na vašem videokanále.
2: Ano.
1: A Matěj, mi připadá, že Good Times Only si vždycky na tu vizuální stránku image kapely i těch klipech dávali vždycky záležet, to byla důležitá věc. Jak tomu přistupujete nějak obecně? Budujete tu identitu vizuální a image nějak systematicky?
3: Jo, řekl bych, že vlastně spíš ne, protože, nebo snažíme se o to, ale mám pocit, že to jde tak jako tak spádově, protože jsme třeba začali s nějakýma nápadama vizuálů našich single coverů, že tam bude nějaká jako folie a třeba tohle, a mysleli jsme si, že to třeba budeme držet celou dobu a udělali jsme vlastně jeden tímhle způsobem, to vymyslela Emma Giacintová, která nám mimochodem vymyslela vlastně i, jak bude vypadat cover celého alba, který nafotil Kuba Zeman, super, super spolupráce s obouma, no ale vlastně po tomhle s tom jednom vizuálu, který jsme udělali, nevím, na týden prostě měli všichni volno, nic neřešil, pak jsme se sešli ve zkušebně a na druhý vizuál jsme úplně random začali tvořit něco úplně jiného a vlastně takhle to mám pocit, jde tak nějak vždycky, že, jako, že si vymyslíme sice nějaký jako hezký jako takže branding, ale potom se to trošku mění.
1: Koncept byste měli, ale nedokážete ho udržet.
3: No, ale ne, teda

0: Ve všem. Jo, teďkon děláme s Vojtou
1: Benešem.
0: S Vojtou Benešem vlastně novou identitu bych nazval možná jako celý kapely, takže nějaký nový loga, nový jako logotypy a fonty a takovýhle věci, tak to určitě jako se bude držet a dodržovat, ale možná nějaký tady...
1: Jak o tom takhle mluvíš, tak ano, vlastně takže jsi... s tím hodně přemýšlí. Ano,
0: to jo.
1: Jenom záleží, co má tu přednost. To je to,
0: prostě, je to tak, no.
1: Člověk rozumím. Vstane a říká si, co všechno bude, co udělá nebo co stihne, když přijde třeba z práce. No a pak leží, že se vzbudí jako na pohovce a řekne, tak jsem nic nestihl.
0: Já víš, ale přesně takhle to je. Jako si podpinkáme něco a ono to nějak dopadne.
1: To bych chtělo.
2: Dobře. Vy na desce máte taky hosty. Už jsme říkali, že v terapii Potom smích zpívá Mat 213. Ve Střípcích zase Anna Vaverková. A v Příliš jsem se dočetl, že nahrával klavír jako Bajrl a Kabariel. Vy jste doposud hostování moc nevyužívali. A co vás přimělo k oslovení právě těchto umělců ke spolupráci a co vám přinesli?
1: Opět nějaký přirozený proces toho, že skladba, už jsme teda v té fázi, kdy už jsme jako je vytvořená, je dopsaný jako, dá se říct, text, ale u těchhle z těch dvou skladeb byly takový dva party, kde jsme si jako říkali, hele, tady to chce jako tu emoci pojmout z jiného úhlu pohledu, aby ta jako písnička nabyla nějaký barevnosti a nějakého nového pocitu, nový barvy hlasu. A s obouma zmíněnými, jak Matějem, tak Aničkou, se známe jako hodně dlouho. Matěj nám jednou předskakoval na křtu předchozí desky, teďka už by to bylo asi naopak. A Aničku známe už úplně strašně moc dlouho, ta navštěvovala jedny z našich prvních koncertů. A to byl takový dream come true, který jako nikdo za dobu naší kapely nebyl schopný říct nahlas, ale jestli něco směřovalo do tohohle momentu, tak to byla právě skladba jako Střípky, kde ona je posazená do takového jako hudebního podkladu, který jí vlastně není z mýho pohledu jako takovej typický a hrozně moc to tam jako
2: No my skladbu Střípky uslyšíme na konci pořadu, takže si budeme moc představit jasně, co jste na Annu Vaverkovou přichystali. Ale to mě vede k otázce, jestli ty hosty, který oslovíte, jestli mají tvůrčí svobodu, anebo pro ně máte připravený přesný instrukce?
1: Ne. Obě ty skladby byly poslaný jako...
0: Tady je volno a
1: tady je volno.
2: Nevědělo se, na půl.
1: Ano, nevědělo se, jestli využijou celou dílku. Ano. Fakt to byla taková jako důvěra. To, co jsme si vybudovali jako ve zkušebně, jsme si nějak jako imaginárně vybudovali možná s nima, aniž by o tom věděli. Ale když jsme jim to poslali, tak se nám vrátil výsledek, který vlastně jako představoval přesně to, co jsme jako my chtěli. A opět oběma strašně moc děkujeme. Choďte jako na jejich koncerty a podporujte.
0: Poslouchejte jejich.
2: My jsme mluvili o videoklipech a následující píseň má klip taky, na který se můžete na videokanálu kapely Good Times Only podívat a ta skladba se jmenuje GTFO.

0: Jak jsem pochopil při poslechu předchozí písně, tak vy byste k ní chtěli něco doplnit. Matěj.
1: No ne, že vlastně tohle je reálně vlastně jediná písnička, o který jsme měli toho producenta. Mm-hmm. Byl to teda Fiedlersky a vlastně i vlastně ona vznikala byla jedna z prvních a i to bylo možná vlastně to, proč vlastně jsme si třeba nejdřív říkali, že bychom vyzkoušeli právě jako víc producentů na víc písniček a možná z toho vzniklo, že z těch zkušeností, jak tady s Fiedlerem i předtím vlastně s tím Kubou a se všema, že to vlastně nebylo potřeba, takže potom se to vlastně, jsme už se chtěli reálně zůstat tam, kde jsme, ale bylo to hrozně důležité, že jsme je měli.
0: Vy kromě kapely se věnujete i dalším činnostem, které jsou velmi zajímavé. Zatímco zpěvák Filip Černý je například hudebním dramaturgem stanice Radio Wave Českého rozhlasu, váš baskytarista je zvukař na FAMU, Zdeněk zase produkuje hudbu i dalším umělcům, tak Matěj se věnuje zajímavému rodinnému řemeslu, které má dlouhou tradici a tím je litografický tisk. Matěj, popiš pro lajky krátce, co to je vlastně litografie.
1: No, tak vlastně litografie se dá přeložit do českého slova kamenotisk a to vlastně znamená, ten kámen je vlastně matrice, z který se tiskne na papír. Takže ty kamenné desky, vlastně vápence, jsou pro lajka. To vysvětlím trošku jinak. Funguje to na odpuzování vody a mastnoty. Mm-hmm. Že vy vlastně mastnou tuškou kreslíte na kámen, ten si to nějakým způsobem zapamatuje a potom vlastně ten kámen, který tam působí jako ta matrice, tak z něj tisknete na papír. Mm. Takhle bych to jednoduše řekl.
0: A když jsem mluvil o tom, že to je rodinná tradice, tak od kdy bylo jasný, že se tyhle tradici rodiny budeš věnovat? A jak dlouho vlastně tahle profese ve vaší rodině je?
1: Kdy to bylo jasný? No, já už to dělám asi nějakých 15 let, což je dost dlouho na to, že je mi teprve 30. Ale vlastně takže ještě i předtím jsem to teda dělal jako úplně malej, kdy mě vlastně táta vodil do té dílny, já jsem tam mohl pozorovat ty stroje a vlastně nějakým způsobem k tomu nabít nějaký vztah. Ale vlastně co se tiskařiny jako takový týče, tak v té je naše rodina, bych řekl, vlastně teďkom pouze asi 25 let, protože vlastně první tiskař byl můj táta, ale v řemesle, jestli to tak můžu nazvat, což je malířství anebo grafika, být prostě výtvarný umělec, tak v tom už je moje rodina přes vlastně určitě 100 let a vlastně můj pradědeček, i dědeček, i prapradědeček, všichni dělali vlastně uměleckou grafiku. A takže takhle asi dlouho, no a já tisknu teďkon už těch dobrých 15 let vlastně
0: polovinu
1: asi
0: života.
1: Skoro naplno a takže užívám si to.
0: Zdeňku, my jsme řekli, že se věnuješ hudební produkci jiných umělců, ale ty máš taky takzvané civilní zaměstnání. Co to je?
2: No, já se v civilním zaměstnání věnuju tomu, co jsem vystudoval, a to je energetika a věnuju se výstavbě decentrálních zdrojů energie a dodávce tepla. Takže od tepelných čerpadel po kogenerační jednotky. A do toho mám tolik volného času, že do jedné do rána trávím ve studiu. A přál bych si, abych měl dvě hlavní povolání.
0: Dobře, tak se vraťme k té hudbě. S kým momentálně produkčně spolupracuješ?
2: Já spolupracuji s Vláďou Zemánkem, kapela Dimhaze, taký solový interpret. Produkoval jsem teďka dvě skladby české kapely z Hradce Glad for Today a dělám taky hudební projekt Anny Klvaňový a mojí přítelkyně Klárky Zajíčkový, kapela Sorelas.
0: Co je podle tebe v roli producenta to nejdůležitější? A jaký producentský postupy bychom našli u Zdeňka Prokopce?
2: Já myslím, že hodně lidí mě popisuje takové, že jsem hrozně moc klidnej, takže já bych řekl, že v tom...
1: aniž bych to věděl, tak první věc, co bych řekl, to je klid.
2: Já se asi hrozně moc snažím, jako moje nějaká míra empatie a všeho takového je, řekl bych, na vysoký úrovni a snažím se jako vždycky navnímat ty lidi jako s jakou emocí nebo s jakou náladou vkráčí do toho studia, protože oni, pokud je to třeba jejich první zážitek, tak oni budou 100% nervózní. Oni prostě budou rádi, když odejdou s něčím, za co se můžou podepsat a moje role je taková, nebo jakýkoliv producent by měla být taková, aby ty lidi prostě během prvních pár desítek minut nabrali nějakého pocitu bezpečí, sebejistoty a že s čímkoliv odejdou je nějaká známka prostě dobře odvedený práce, která se jako dá zdokonalovat jako denodenně. To prostě Matěj může vyprávět od svých 15, jakože asi tiskneš líp.
0: To rozhodně.
2: No. Takže asi takhle, no, je to taková opět terapeutická nějaká činnost asi.
0: To zní náramně. Úplně. Pojďme si poslechnout další písničku a ta se jmenuje Slzy.

0: Tak se trošku obloukem vrátíme k tomu, co jsme řešili na začátku. A mě by zajímalo teďka malinko hlubší vhled do toho, co jste se jako kapela o sobě naučili během tvorby nový nahrávky. A co konkrétně považujete za nejdůležitější moment, bez kterého by ta deska nebyla taková, jaká je? Matěj, začni.
1: Tyjo, to je dobrá otázka. Já asi to vidím, ten důležitý moment je za mě asi ten začátek vlastně toho psaní, a to je ta chata. Bez toho pro mě asi by to nebylo takový, jaký to je, i když samozřejmě potom se to měnilo xkrát a různě se všechno přehazovalo, ale vlastně ten základní kámen tomu byl daný tam. A vždycky to je zážitek, vždycky tam jsme prostě spolu vlastně zavřený v jednom místě, opravdu tam spolu spíme, jíme, vaříme, vaříme i tu hudbu a děláme vlastně všechno spolu, běháme, koupem se v řece a tam jsme spolu, jsme všichni rádi spolu a tam se vytvořil vlastně ten základ toho. No. Takže pro mě byl tenhle moment asi ten začátek toho ten nejdůležitější.
0: Jaký moment to byl pro tebe, Zdeňku?
2: Já si asi neumím vybrat jako jeden moment, mě bavil celý ten proces a asi celý ten proces mě baví asi od roku 2017, kdy jsme se poprvé potkali.
0: Jasně.
2: U Matěje v pokoji.
0: Z mýho pohledu by se dalo podle mě říct, že to je, že bez, nebo ten moment, bez kterého ta deska nebyla taková, jaká je to, co jste říkali na začátku, že jste se sami sobě dokázali ještě víc otevřít.
2: Uh-huh. Jo, ale už to byl pocit, s kterým jako už vcházíš autonomně do té tvůrčí činnosti, což je hrozně velká svoboda v tom, že tam člověk jako se necítí zvláštně, ale už se těší na ten proces a už to otevírání těch nepříjemných dveří a pocitů jako není zas tak...
1: Už není tak nepříjemný.
2: A čím víc jako člověk umí mluvit o svých jako pocitech, tím víc se jako cítí líp, takže...
1: Přesně tak.
0: No, tak to je hezky, že jste si vybudoval jako bezpečný prostor.
2: Jo, to bych potrhl.
0: A teď se vrátím k té vaší nahrávce, která už je dostupná samozřejmě od 1. května, jak jsme řekli na začátku. A řekněte mi, vyjde na fyzickém nosiči?
1: Vyjde.
2: Ano.
0: Máte k tomu nějaké podrobnosti, které můžete prozradit?
2: Pracuje na něm už zmíněný Vojta Beneš, který nám, jak říkal Matěj, tvoří kompletní vizuální identitu. Takhle jsme to jako pojmuli, že to chceme jako všechno, co doposud vzniklo, nebo ať už samozřejmě od album coverů nebo nějakých single coverových jako fotek, aby se promítlo jako do toho fyzického nosiče, včetně nějakého bukletu a řešení fontu, jako nikdo se nedokáže představit, jako jak moc se dá řešit font, jo. To je prostě něco, my jsme dokončili desku a najednou člověk zjistí, že může řešit jako fonty, jo. Že prostě to bylo úplně jako, proč si to děláme, jo. Ale opět jsme se zase dostali do nějaký, cíleně se střílíme do nohy, ale nás prostě jako
1: to hlavně, to máme vlastně rádi, že jo, chceme to mít prostě dokonaný, chceme to mít hezký, takže no, ale občas je to dlouhý.
0: A ještě teda musíme zmínit, my se bavíme o fyzickém nosiči, bavíme se o vinilu.
1: Bavíme se o vinilu.
0: A máte datum, kdy vyjde ten vinyl?
1: Nemáme.
2: To nemáme.
0: Nemáte ještě.
1: Nemáme.
0: Ale bude to určitě před křtem.
2: Ano.
1: Bude to, jo, to určitě.
0: Tak tomu pojďme, zbývá nám pár minut dnešního pořadu a Good Times Only jsou právě taky aktivně vystupující živou kapelou. Křest je naplánován na 28. listopadu, tedy relativně za dlouhou dobu a odehraje se v pražské Meat Factory. Mezitím ale kapelu určitě můžeme potkat na dalších místech. Kam můžete posluchače pozvat?
2: Já pozvu asi na nejbližší koncert, který se odehraje 28.5. a to na v kampusu, nebo v mojí alma, vedle mojí alma mater, vlastně vedle strojní fakulty v Dejvicích a na Vektoru, takže všichni jste zváni a bude následovat jako spoustu zastávek, mezi něž jako patří Budějovický Majales 3.6., festival Kamenice 6.6. a premiéru zažijeme i na Colors of Ostrava na Full Moon Stage a to 15.7. Je tam dál Inspiral Garden v Plzni 3.8., Povaleč 7.8., Popme se v Brně 8.8. a afterparty Jugotu 28. v Praze a pak to všechno vygraduje v Křest, kde my si celý ten rok krásně jako tu jízdu završíme a půjdeme do nového roku, kdy budeme slavit 10 let kapely.
0: No tak já doporučuji sledovat kapelu asi ideálně na vašich stránkách, kdyby náhodou byly nějaké změny nebo podrobnosti o datu vydání vinilu, což si myslím, že až bude to datum, tak se mnohým z nás uleví, protože se budou mít opravdu k čemu nějak přimknout. A dnešní pořad je u konce a hosty dnešního Art Café byli členové skupiny Good Times Only, Zdeněk Prokopec a Matěj Bouda. Děkuji vám za návštěvu a ať se vám daří.
1: My děkujeme. Mějte se hezky, ahoj.
0: Pokud byste se o skupině Good Times Only chtěli dozvědět ještě více, doporučuji k poslechu Art Café Ondřeje Bambace z 23. listopadu roku 2023. A příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje od mikrofonu a od mikrofonu se loučí David Pomáč. Jako poslední ukázka dnes zazní písnička Střípky s hostující Anou Vaverkovou.

0: Nové album Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal představili dnes v Art Café Davida Pomahače členové skupiny Good Times Only. Souboru Musashi Entertainment Company se budeme v Art Café věnovat zítra. Tato společnost se zabývá autorským divadlem, audiotvorbou, řezbářstvím, výrobou hudebních nástrojů, kovářstvím, hubkařením i jinými řemesly. V roce 2023 jí byla udělena podsta festivalu Next Wave. V kategorii Talent roku v loni reprezentovala tradici českého loutkářství na světové výstavě Expo v japonské Osace a v pátek začíná v pražském divadle Alfred ve dvoře přehlídka její tvorby. Členy Musashi Entertainment Company, scénografku Terezu Havlovou, režisér a scénografa Adama Páníka a herečku a tanečnici Anastázii Dobrodinskou přivítáme v Art Café zítra v 17 hodin. Teď vás v 18 zdraví od mikrofonu Vltavy Jana Kozubková a z technického zázemí Viktor Láně. Mikrofon si ovšem na půl hodiny přebírá Ondřej Konrád a pak vám už dočteme knihu Harper Leeové Jako zabít ptáčka.
1: Jazzový podvečer.
2: Ze stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes, aspoň pokud jde o úterní jazzové podvečery, trošku netradičně, protože s jediným, a to totiž českým albem, které má velmi lakonický název Zábrana a jde o dílo zpěvačky Markéty Foukalové a skladatele a pianisty Martina Brunera, soubor zhudebněných veršů skvělého, velice hlubokého básníka Jana Zábrany.

Markéta Foukalová se s Martinem Brunnerem potkali pracovně už před několika lety. V únoru 22 bylo provedeno v pražském prostoru DOX jejich první společná práce. To byl zase soubor také z hudebněných básní fotografky a básněžky Věry Koubové. Jmenovalo se to Svou chvílí. K těm skladbám byl přearanžovan, nebo respektive zapojený celý symfonický orchestr, konkrétně Českého rozhlasu. Tehdy ten koncert dirigoval Marko Ivanovič a také ostatně ta nahrávka spatřila světlo světa jako CD u Animal Music, které vydalo právě i to album, ze kterého si hrajeme teď. A Martin Brunner se tentokrát soustředil na jednoho z nejosobitějších básníků poválečné éry, Jana Zábrany, jak už bylo řečeno.

0: Markéta Foklava prošla za svou kariéru řadou různých hudebních projektů a skupin, ale posledních asi minimálně 15 let, jestli se nemýlím, je především soustředěná na práci se skupinou Lanugo. Martin Brunner je vlastně primárně jazzový pianista, ty jeho první alba byly čistě jenom klavírním triu, ale například desku Morning Walk z roku 2014 už obohatil o zvuk smyčcového Epoch kvartetu, kombinovaného tedy s tím klavírním triem, ale zase na desce Levels of Life z roku 2019, tak tam zní jeho kapela, která už momentálně asi neexistuje, a to je taková vlastně hodně moderní fusion. Na albu Zábrana, jehož posloucháme, samozřejmě nejsou jenom oni dva, Markéta tedy v každé písni zpívá, Martin hraje především na piano, ale má ještě k sobě Víta Křišťana, skvělého dalšího hráče na celou řadu klávesových nástrojů elektronických, no a také kytaristu Tomáše Fuchse. A právě celé tohleto kvarteto pokřtí album Zábrana 15. května, čili tento pátek v klubu Jazz Dog.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské.

Martin Brunner vybíral tentokrát verše Jana Zábrany z celé jeho tvůrčí dráhy. Připomínám, že Jan Zábrana sice publikoval svoje básně v 60. letech, ale pak byl dlouho na Indexu a mohl akorát překládat. Ten výběr Martina Brunnera vlastně, právě říkám, odráží celou tu dráhu, a to znamená i různé etapy Zábranova života. Některé jsou to básně vysloveně osobní, ale proč by vlastně je nemohla zpívat Markéta Foukalová, nejenom proto, že je žena a že vlastně ty niterné verše Jana Zábrany se teoreticky by možná měli jenom číst, ale mně to připadá, že to dopadlo překrásně i u takových věcí, které jsou právě hodně osobní, jako je báseň Když čtu Ginsberga, a jak známo, aspoň literárně vzdělaným posluchačům, právě Jan Zábrana do češtiny převáděl básně Allena Ginsberga už v 60. letech.

na to, že každý život má své teď a tady a že to, co nás ve 20 obešlo, nemá ve 30 smysl, neboť i nenaplněno.

Se zničili generaci, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila, i ta.

Původně tenhle ten projekt Zábrana zazněl ku podivu ve Spojených státech na festivalu, který se koná na počest odkazu Václava Havla, ale právě úspěch a pocit, že je to zdařilé dílo, vedlo k tomu, že deska vznikla a že dokonce budou následovat po tom pražském křtu v Jazz Doku další koncerty celého toho kvarteta, které produkuje tuhletu hudbu z alba Zábrana, jak už bylo několikrát řečeno.

A už zbývá čas jenom na poslední ukázku z alba Markety Foukalové, zpěvačky a skladatele Martina Brunnera Zábrana, alba, které si zasluhuje aspoň podle mého plnou pozornost, protože je skutečně skvělé a jde o dílo, které v mnohem ohledu přesahuje to, co u nás za poslední léta vznikly. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Četba na pokračování.
4: Dnes se na Vltavě už uzavře příběh vyprávěný z pohledu malé dívky, která díky okolnostem, kterým je přítomná, přichází o dětské iluze, určitou bezstarostnost a začíná nahlížet do takzvaného dospěláckého světa. Toto je premiéra závěrečné 15. části četby románu americké spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka.

Říká se pane Arture Děvenko. Jemně mě opravil etikus, když jsem našeho souseda oslovila ahoj bubu. Jano Luizo, tohle je pan Arture Redli. Myslím, že tě už zná. Že mě v takové chvíli dokázal mile představit bubu Redlimu, to byl celý etikus. Šerif Hectate seděl a zaujatě se díval na bubu Redliho přes své kostěné brýle. Chtěl zrovna něco říci, když se na chodbě ozvaly kroky doktora Reynoldse. Všichni ven, nakázal už ve dveřích. Dobrý večer, Arture, prve jsem si vás nevšiml. Doktor Reynolds to prohodil tak zlehka, jako by to říkal večer co večer celý život. A jeho výrok mě ohromil ještě víc než to, že sedím v jedné místnosti s bubu Redlim. Ovšem, i bubu Redli bývá někdy nemocný, pomyslela jsem si. Ale na druhé straně jsem si tím zase nebyla tak jista. Doktor Reynolds nesl velký balík zabalený v novinovém papíře. Položil ho na Jemův psací stůl a svlékl si kabát. Tak co, už ses přesvědčila, že žije? Pojďme ven na verandu, šerife Heku. Židlí je tam dost a venku je ještě teplo, řekl etikus a vrhl pohled po bubu Redlim. Podivila jsem se, proč nás etikus zve na přední verandu místo do obývacího pokoje, ale pak jsem pochopila. V obývacím pokoji byla hodně silná světla. Lidé už mají takový zvyk, že se chovají docela běžně i za nejprapodivnějších okolností. Ani já jsem nebyla výjimkou. Slyšela jsem se, jak říkám, pojďte, pane Arture, vy se u nás moc nevyznáte. Dovedu vás na verandu. Podíval se na mě a přikývl. Provedla jsem ho chodbou kolem obývacího pokoje a na verandě ho dovedla k židli, která stála v hlubokém stínu. Bubu se bude cítit líp ve tmě. Etikus seděl v houpačce a pan Tate na židli vedle něho. Plně na ně dopadalo světlo z obývacího pokoje. Sedla jsem si vedle bubu Redliho.

Tak, Heku, říkal Etikus. Jemovi není ještě 13. Ne, už je mu 13. Nemohu si vzpomenout. Stejně to ale půjde před okresní soud. A co, pane Finči? Pan Tate narovnal skřížené nohy a nahnul se kupředu. Byl to samozřejmě vyložený případ sebeobrany, ale budu muset zajít do kanceláře a najít si... Vy si myslíte, že Jem zabil Boba Juvla, pane Finči? Slyšel jsem, co vyprávila Chipera, není o tom pochyb. Říkala, že Jem vstal a odtrhl ho od ní. Přitom se asi nějak v té tmě zmocnil Juvlova nože, to zjistíme zítra. Počkat, pane Finči, řekl pan Tate. Jem Boba Juvla vůbec neprobodl. Etikus chvíli mlčel. Díval se na pana Tate, jako by oceňoval to, co řekl, ale pak zavrtěl hlavou. Je to od vás velice laskavé,

šerife a vím, že to děláte z dobrého srdce, vždyť vás znám, ale s takovou věcí na mě nechoďte. Šerif Tate vstal a poodešel k okraji verandy. Odplivl si do křoví, potom vrazil ruce do kapes a obrátil se čelem k etikovi. S jakou věcí? Odpusťte, jestli jsem se vyjádřil ostře, Heku, řekl etikus prostě. Ale tohle nikdo ututlávat nebude, to není můj způsob. Nikdo nechce nic ututlávat, pane Finči. Šerif Tate hovořil tichým hlasem, ale jeho boty stály tak pevně na prknech verandy, že to vypadalo, jako by z nich vyrůstaly. Mezi otcem a šerifem se rozvíjel podivný zápas, jehož podstata mi unikala. Teď byla řada na etikovi, aby se zvedl a odešel na okraj verandy. Neřekl jste to, Heku, ale já vím, co si myslíte. Děkuji vám za to. Jano Luizo, obrátil se na mě. Říkala jsi, že Jem od tebe odtrhl pana Juvla? Ano, tatínku, tak mi to připadalo. Já... Vidíte, Heku? Z hlouby srdce vám děkuji, ale nechci, aby můj chlapec vykročil do života takhle poznamenán. Nejlépe se vzduch pročistí, když se to pěkně provětrá. Ať se sejde celý okres, ať si donesou svačinu. Nechci, aby vyrůstal s tím, že se o něm bude šuškat. Nechci, aby pak někdo řekl, že jeho tatíček vysázel pěknou hromádku, aby ho z toho vysekal. Čím dřív to odbudeme, tím líp. Pane Finči, řekl pan Tate nevzrušeně. Bob Juvel padl na vlastní nůž. Zabil se sám. Etikus přešel na roh verandy. Pomyslela jsem si, že jsou oba stejně tvrdohlaví, každý svým způsobem. Uvažovala jsem, který z nich první povolí. Etikova tvrdošínost byla tichá a málo kdy ji dával najevo. Pan Tate neměl školy, jeho tvrdohlavost nebyla zjemnělá, ale s etikovou neústupností si v ničem nezadala. Heku, když se tohle ututlá, bude to pro Jema znamenat úplné popření všech zásad, ve kterých jsem se ho snažil vychovávat. Někdy si myslívám, že jsem jako otec docela zklamal, ale jsem pro ně všechno, co mají. Než začne Jem někoho posuzovat, podívá se nejdřív na mě a já se snažím žít tak, abych nemusel jeho pohledu uhýbat. Kdybych něco takového mlčky přešel, nemohl bych se mu podívat do očí, vážně ne. A kdyby k tomuhle někdy došlo, budu vědět, že jsem ho ztratil. Nechci ztratit Jema ani Chipperu, protože oni jsou všechno, co na světě mám. Pane Finči, šerif Tate stál dosud jako vrostlý do prken. Bob Juvel padl na svůj nůž. Můžu to dokázat. Etikus se otočil na podpatku. Ruce měl vraženy do kapes. Heku, nemůžete aspoň zkusit podívat se na to mýma očima. Máte taky děti, ale já jsem starší než vy. Až moje děti dorostou, budu už stařec, budu-li tady vůbec. Ale teď jsem. Nebudou-li mít důvěru ve mně, nebudou věřit nikomu. Jem i Chippera vědí, co se stalo. Jestli uslyší, že vykládám po městě, že se to zběhlo jinak, nebudou to už moje děti, Heku. Nemohu žít dvojím životem, jinak pro lidi a jinak doma. Pan Tate se zhoupl na patách a řekl trpělivě. Strhl Jema na zem, zakopl okořen pod tím stromem a dívejte se, můžu vám to předvést. Pan Tate sáhl do kapsy a vytáhl dlouhý zavírák. Právě v tu chvíli vešel do dveří doktor Reynolds. Pan Tate řekl, ten mizera, neboštík, je pod tím stromem, doktore, hned na kraji školního dvora. Máte baterku? Vemte si radši moji. Mohu tam otočit vůz a zapnout světla, řekl doktor Reynolds, ale baterku si od pana Tate vzal. Jem je v pořádku. Doufám, že se už dnes neprobudí, tak si nedělejte žádné starosti. To je nůž, kterým byl zabit, Heku? Ne, ten je ještě v něm. Podle rukojeti to vypadalo na kuchyňský nůž. Ken by tam už měl být s pohřebním vozem, doktore. Dobrou noc.

0: Pan Tate otevřel nůž.
1: Bylo to takhle, řekl.
0: Napřáhl nůž a předstíral, že zakopl. Jak se nachýlil dopředu, spustil levou paži před sebe.
1: Vidíte? Sám se probodl. Nůž projel měkkým masem mezi žebry. Nalehl na něj celou vahou.
0: Šerif Tate zavřel nůž a nacpal ho zpátky do kapsy.
1: Čipeře je 8 let. Byla tak vyděšená, že ani přesně nevěděla, co se děje.
2: Možná, že byste se divil, řekl etikus neústupně.
1: Já neříkám, že si to vymyslela, říkám jen, že byla tak vyděšená, že si přesně nepamatuje, co se dělo. Byla tam úplná tma, černá jako inkoust. To by musel být někdo pořádně přivyklý tmě, aby to mohl spolehlivě dosvědčit.
0: Já na to nepřistoupím, řekl etikus tiše.
1: Krucinál, mě nejde o Gemma.
0: Pan Tate dupl botou o prkna tak silně, že se u slečny Módy v ložnici rozsvítilo. U slečny Štěpánky se také rozsvítilo. Etikus se s panem Tatem podívali přes ulici a pak jeden na druhého. Čekali. Když šerif Tate znovu promluvil, nebylo ho téměř slyšet. Pane Finči, nerad se s váma v tomhle stavu přu. Prožil jste dnes takové napětí, jaké nikomu v životě nepřeju. Jak to přijde, že jste se z toho sám neroztonal, to nevím. Ale tolik vím, že tentokrát jste nedokázal dát dohromady 2 a 2 a tohle musíme vyřídit dneska večer, protože zítra už bude pozdě. Bob Juvel má kuchyňský nůž v bachoru. Pan Tate dodal, že etikus přece nebude stát na svém a tvrdit, že by chlapec z Gemova věku s přeraženou rukou měl v sobě tolik bojovnosti, aby srazil a zabil dospělého chlapa, když ještě k tomu bylo tma jako v ranci.
2: Snažila jsem si to znovu vybavit. Pan Juvel mě tiskl. Potom se svalil. To se musel zvednout Gem? Aspoň jsem si to myslela.
1: Juvel asi ten kuchyňský nůž někde našel na smetišti. Nabrousil si ho a čekal na příležitost.
0: Etikus odešel k houpačce a posadil se. Ruce mu ochable visely mezi koleny. Díval se na podlahu. Pohyboval se stejně pomalu jako tenkrát večer před věznicí, kdy se mi zdálo, že mu trvá věčnost, než složí noviny a odhodí je na židli. Šerif Tate tiše dusal po verandě.
1: Není na vás, abyste o tom rozhodl, pane Finči. Je to výlučně moje věc. Je to moje rozhodnutí a má odpovědnost. Jestli se na to díváte jinak než já, tentokrát s tím moc nepořídíte. Můžete to zkusit.
0: Řeknu vám do očí, že lžete. Váš chlapec Boba Juvla neprobodl. O tom nemůže být vůbec řeč a teď to víte. Jemu šlo jen o to, aby se dostal se sestrou bezpečně domů.
1: Já nejsem žádný světec, pane Finči, ale jsem šerif zdejšího okresu. Prožil jsem v tomhle městě celý život a bude mi 43. Vím o všem, co se tu zběhlo, ještě než jsem se vůbec narodil. Pro nic za nic přišel o život jeden černý chlapec a člověk, který to měl na svědomí, je mrtev. Ať tentokrát mrtvý pohřbí mrtvého, pane Finči. Ať mrtvý pohřbí mrtvého.
0: Šerif Tate zašel k houpačce a zvedl klobouk, který ležel vedle etika. Schrnul si vlasy dozadu a nasadil si jej.
1: Nikdy jsem neslyšel, že by bylo v rozporu se zákonem, když občan udělá všechno, co je v jeho silách, aby zabránil zločinu. A on nic jiného neudělal. Ale vy třeba řeknete, že je mou povinností, abych to rozhlásil po celém městě a neututlával to. Víte, co by nastalo? Všechny paničky v Maycombu, včetně mojí ženy, by mu chodili klepat na dveře a nosili by mu piškotky. Já na to mám ten náhled, pane Finči, že vzít člověka, který vám i celému městu prokázal velkou službu a vláčet ho při jeho plachosti mezi lidi a dělat kolem něho povyk, to je podle mne hřích. Je to hřích a já to na svědomí mít nehodlám. Kdyby to byl někdo druhý, to by byla jiná věc. Ale když jde o tohohle člověka, tak to ne, pane Finči.
0: Pan Tate se snažil vyrýt špičkou boty do podlahy díru. Zatáhl se za nos a pak si promnul levou paži.
1: Já třeba za moc nestojím, pane Finči, ale jsem ještě pořád šerifem zdejšího okresu a Bob Juvel padl na vlastní nůž.
0: Dobrou noc. Šerif Tate oddupal z verandy a dlouhými kroky přešel dvorek. Bouchla dvířka auta a pan Tate odjel.
2: Etikus dlouho seděl a díval se do země. Konečně zvedl hlavu. Čipero. Pan Juvl padl na vlastní nůž. Rozumíš mi aspoň trochu? Etikus vypadal, jako by potřeboval rozveselit. Rozběhla jsem se k němu a začala ho ze vší síly objímat a líbat. Ano, tatínku, rozumím, ujišťovala jsem ho. Pan Tate měl pravdu. Etikus se vyprostil z mého obětí a podíval se na mě. Jak to myslíš? Pravila jsem. To by přece bylo jako zabít ptáčka, jako zastřelit drozda mnohohláska, že? Etikus zabořil obličej do mých vlasů a rozčechral mi je. Když vstal a šel přes verandu do stínu, vrátila se mu zase mladistvá chůze. Než zašel do domu, zastavil se před Buburedlim. Děkuji vám za své děti, Arture, řekl.

Když se Buborek Livratce postavil na nohy, zalesklo se mu na čele světlo z obývacího pokoje. Každý pohyb, který udělal, byl nejistý. Jakoby určitě nevěděl, zda jeho ruce a nohy navážou řádné spojení s věcmi, kterých se dotkne. Rozkašlal se svým strašlivým hrčivým kašlem a vysílilo ho to tak, že se musel znovu posadit. Hmatal rukou po kapse a vytáhl z ní kapesník. Zakašlal do něho a potom si otřel čelo. Pak znovu vstal. Obrátil se ke mně a kývl směrem ke dveřím. Řekla jsem, chtěl byste se s Jemem rozloučit na dobrou noc, vidíte, pane Arture. Jen pojďte dál. Provedla jsem ho chodbou. Teta Alexandra seděla u Jemovy postele. Pojďte dál, Arture. Ještě spí. Doktor Reynolds mu dal něco silného pro spaní. Janu Luizo, tatínek je v obývacím pokoji. Ano, tetičku, myslím, že je. Půjdu si s ním na chviličku promluvit. Bubu se odsunul do rohu pokoje, zůstal tam stát se zvednutou bradou a z dálky hleděl na Jema. Vzala jsem ho za ruku, která byla na svou bělost překvapivě teplá. Trochu jsem ho za ní zatáhla a Bubu se nechal odvést k Jemovu lůžku. Doktor Reynolds postavil nad Jemovou paží něco na způsob stanu, asi aby mu na ní neklouzala pokrývka, a Bubu se nahnul přes jehlánek, aby na Jema viděl. Měl ve tváři výraz bázlivé zvědavosti, jako by nikdy předtím žádného chlapce neviděl. Ústa měl maličko pootevřená a prohlížel si Jema od hlavy k patě. Zvedl ruku, ale zase ji spustil podél těla. Můžete ho pohladit, pane Arture, spí? Kdyby byl vzhůru, to byste nemohl, nenechal by se, vysvětlovala jsem. Jen ho pohlaďte. Bubuova ruka zaváhala nad Jemovou hlavou. Nebojte se, pane Arture, on spí. Spustil z lehounka ruku na Jemovy vlasy. Začínala jsem rozumět řeči jeho těla. Stiskl mi ruku a naznačil, že chce odejít. Odvedla jsem ho na přední verandu, kde se jeho nejisté kroky zastavily. Držel mě stále za ruku a nedával znát, že by mě chtěl pustit. Odvedeš mě domů? Téměř to zašeptal. Hlasem dítěte, které se bojí tmy. Stoupla jsem na první schod a zastavila jsem se. Naším domem ho provedu, ale přece ho nepovedu domů. Pane Arture, ohněte dole ruku, asi takhle. Ano, tak. Vsunula jsem ruku do ohbí jeho paže. Musel se trochu nahrbit, aby se mi přizpůsobil, ale kdyby nás ze svého hořejšího okna pozorovala slečna Štěpánka Crawfordová, byla by spatřila, jak mě Arthur Redley doprovází po chodníku jako pravý gentleman. Došli jsme k nárožní svítilně a mě napadlo, kolikrát tu Dill stával, díval se, čekal, doufal. Napadlo mě, kolikrát jsme tudy s Jemem prošli, ale Redleyovic přední brankou jsem prošla podruhé v životě. Vystoupili jsme po schůdcích na verandu. Bubu nahmátl kliku na dveřích. Jemně si uvolnil ruku, otevřel dveře, vešel dovnitř a zavřel za sebou. Už nikdy jsem ho nespatřila.

0: Sousedé nosí jeden druhému jídlo, když někdo zemře. Dávají si květiny, když některý stůně. A jinak si vyměňují drobné pozornosti. Bubu byl náš soused. Dal nám 2 mýdlové figurky, pokažené hodinky s řetízkem, 2 mince pro štěstí a naše životy. Ale sousedé si dary oplácejí. Nikdy jsme do toho stromu nevrátili, co jsme si z něho vzali. Nic jsme mu nedali a to mě rmoutilo. Vlevo od hnědých dveří bylo dlouhé okno se zavřenou okenicí. Popošla jsem k němu, postavila se předně a otočila jsem se. Za dne, pomyslela jsem si, je odtud vidět až na roh k poště. Za dne. V duchu se přede mnou tma rozplynula. Byl den a sousedé měli napilno. Slečna Štěpánka šla přes ulici povědět poslední novinky slečně Ráchel. Slečna Módy se skláněla nad svými azalkami. Bylo léto a po chodníku hopkali 2 děti naproti muži, který se k ním z dálky blížil. Muž jim zamával a děti se k němu o závod rozběhly. Bylo dosud léto a děti přišly blíž. Chlapec se šoural po chodníku a táhl za sebou rybářský prut. Muž stál a čekal s rukama v bok. Bylo léto. Jeho děti si hrály vpředu na dvorku s kamarádem a předváděli podivné malé drama, které si sami vymysleli. Přišel podzim a jeho děti běhali kolem rohu na cestě do školy a zpátky a na tvářích jim bylo možno vyčíst trampoty i radosti každého dne. Zastavili se u dubu, otěšeny, v rozpacích, s nedůvěrou. Nastala zima a jeho děti se třásly chladem u branky před domem a jejich siluety se rýsovaly na pozadí hořícího domu. Byla zima a na ulici vyšel muž, upustil brýle a zastřelil psa. A přišlo léto a on viděl, jak jsou jeho děti nešťastné. A znovu nastal podzim. A Bubuovi děti potřebovali jeho pomoc. Etikus měl pravdu. Kdysi říkal, že člověk druhé nikdy opravdu nepozná, dokud se aspoň na nějaký čas nevmyslí do jejich postavení. Stačilo postát na verandě u Redleyů. Po uliční světla se rozplyzla za clonou drobounkého deště. Vyšla jsem k domovu a cítila jsem se hrozně stará. Cestou jsem myslela na to, jaké to bude, až to povím zítra Jamovi. Nebude se mnou pár dní mluvit, tak bude navstekaný, že o to přišel. Šla jsem domů a přemýšlela jsem o tom, že s Jamem ještě vyrosteme, ale že už nám toho moc nezbývá, čemu bychom se měli naučit, snad kromě algebry. Vyběhla jsem po schůdcích a vběhla do domu. Teta Alexandra si už šla lehnout a v pokoji u Etika byla tma. Podívám se, jestli Jam neobživl. Etikus byl v Jamově pokoji, seděl u jeho postele. Četl knihu.
1: Už je Jam vzhůru?
0: Klidně spí. Neprobudí se dřív než ráno.
1: Zůstaneš u něho sedět?
0: Ještě asi hodinku. Jdi si lehnout, Čipero. Dneska si měla dlouhý den.
1: Ale ne, já tady s tebou chvilku posedím.
0: Jak chceš, řekl Etikus. Muselo být už po půlnoci a jeho vlídná povolnost mě udivila. Byl však chytřejší než já. V tu chvilku, jak jsem si sedla, na mě padla dřímota.
1: Co to čteš?
0: Zeptala jsem se. Etikus obrátil svazek. Nějakou Jamovu knihu. Jmenuje se to Šedý duch. Rázem jsem se probrala.
1: Kde jsi vzal?
0: Našel jsem ji tady.
1: Čti mi to nahlas, Etiku, prosím tě.
0: Etikus otevřel ústa a chtěl něco říci, ale zase je zavřel. Vytáhl z prostředku knihy palec a vrátil se na první stránku. Přisunula jsem se blíž a opřela jsem si mu hlavu o koleno. Šedý duch, napsal Sekretary Hawkins. Kapitola 1. Usilovně jsem přemáhala spánek, ale déšť tak tichounce šuměl. V pokoji bylo tak teplo. Etikus měl tak hluboký hlas a tak dobře se mi na jeho koleně leželo, že jsem usnula. Když mě jemně šťouchnul do žeber, připadalo mi, že uplynulo jenom pár vteřin. Zvedl mě na nohy a odvedl mě do mého pokoje.
1: Slyšela jsem každý slovo, co si mi četl, blábolila jsem. Vůbec jsem nespala, je to o lodi, o Fredovi Tříprsťákovi a o tom klukovi Stone Rovic.
0: Odepnul mi šle, Jednou rukou mě podržel a druhou sáhl pro pyžamo.
1: Jo, a všichni si mysleli, že to ten kluk s Tounrovicím tak zřídil klubovnu a celou jimi pocákal inkoustem.
0: Zavedl mě k posteli a posadil mě. Zasunul mi nohy pod pokrývku.
1: A oni ho honili a pořád ho nemohli chytit, protože nevěděli, jak vypadá. A když ho Etiku konečně poznali, tak on jim to vůbec neudělal. On byl hrozně hodnej Etiku.
0: Ucítila jsem pod bradou Etikovi ruce. Povytáhl mi pokrývku a podhrnul ji kolem mne. To tak bývá skoro vždycky, Čipero, když lidi konečně poznáš. Zhasil světlo a odešel do Džemova pokoje. Bude tam celou noc. A bude tam ještě, až se Džem ráno probudí.

0: Beáta Kaňoková v režii Josefa Kačmarčíka načetla 15-dílnou rozhlasovou četbu románu Jako zabít ptáčka od Harper Leeové, která by se 28. dubna dožila 100 let. Z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka připravila Iveta Novotná. K četbě se můžete vrátit na webu vltava.rozhlas.cz. Od zítřka už pro vás budeme mít dílo německého prozaika Jakoba Wasser, kterého jakožto bytostného psychologa a etika zajímalo niterné dění v člověku. Zkoumal, jaké vnitřní síly a popudy vedou lidi k různému jednání a není divu, že ho zaujala i rozporuplná osobnost Krištofa Kolumba, jehož příběh je pln paradoxů. Toužil objevit Indii a objevil Ameriku. Bažil po bohatství a slávě a zemřel chudý a téměř v zapomnění. Chtěl přinést pohanským domorodcům křesťanství a stál na počátku masového vraždění.
1: Mnohé dějinné anekdoty jsou k osobě, jíž se týkají v poměru stejném jako falešné doplňky k antickým sochám. Tak například to dostatečně známé vypravování, že Kolumbus, aby pochybovačům a sválivcům ukázal, že to, co udělal, nebylo nijak těžké, přiklepl vejce špičkou na stůl, když se předtím všichni přítomní marně namáhali postavit je, jak bylo žádáno. Něčeho takového by Kolumbus nebyl schopen. Byl by tím popřel sám sebe. Jakožto věřícímu katolíkovi mu bylo cizí jakékoliv svobodné myšlení a rozhodování. Nemohl je vyznávat a chválit. Jeho čin se mu nejevil jako něco nepatrného a náhodného, nýbrž naopak. Byl v jeho očích něčím tak nesmírným, tak nevýslovně velikým, že byl možný jen pomocí přímého zásahu Božího.
0: Při líčení mořeplavcových osudů se německý prozaik Jakob Wasserman držel obecně známých historických faktů. Velmi působivě je líčena honba za zlatem. Chtějí ho všichni. Španělská koruna, šlechtici i dobrodruzi účastnící se plavby a chce ho i Kolumbus. Je to jediný hmatatelný důkaz, který mu má dát za pravdu, který má přesvědčit okolí, že není fantastou a snílkem, za kterého ho všichni považují. Kolumbovu touhu po zlatě tvrdě kritizuje Jakob Wasserman, zvrhla se a stala se příčinou genocidy domorodého obyvatelstva. Vžité představy o světlém nástupu novověku autor mění ve své knize Krištof Kolumbus Don Quixote oceánu. Začínáme ji číst na Vltavě zítra v 18 hodin a 30 minut. Teď je tu 19. hodina. Dnes večer vám dočteme ještě jednu knihu Arnošta Lustiga, Krásné zelené oči, to bude ve 23 hodin. A ve 20 si nenechte ujít přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Pražské jaro. Rozhlasoví symfonikové zahrají pod vedením Petra Popelky cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Poslouchejte u nás na Vltavě za hodinu.

0: Sedmé nebe.
1: Příjemný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss. Začíná Sedmé nebe. A dneska to bude s mým velmi oblíbeným zpěvákem, multiinstrumentalistou, skladatelem, který si říká Beck. Beck umí měnit nálady a barvy svých desek, podobně jako to uměl David Bowie. Když vyšlo v roce 2002 jeho album Sea Change, tak jsem byl úplně nadšený. A v podstatě to moje nadšení trvá do dnes, protože jsem si po dlouhý době zase tu desku poslech a říkal jsem si, že je fakt skvělá, že se mu povedla. Takže bych se s vámi o to moje nadšení dneska rád podělil. Album, který nikam nespěchá a je plný krásných a klenutých melodií, často tvořených chytře aranžovanou smyčcovou sekcí, nás prostě vtáhne, pohladí a za necelou hodinku zase vyplivne do reality našich světů. Tak pojďme na to, první píseň se jmenuje The Golden Age.

Si Change je 8. studiový album amerického hudebníka Becka, který vyšlo 24. září 2002 u vydavatelství Geffen Records. Celý album stihl nahrát za 2 měsíce v Los Angeles s producentem Nigelem Godrichem. To je prostě producent, který už jsem tady skloňoval několikrát v 7. nebi. Takže když se dají tyhle ty dva borci dohromady, tak samozřejmě nemůže vzniknout nic špatného. No a to album je plný témat zlomeného srdce, zoufalství a osamělosti, protože Beck se tenkrát rozešel se svojí přítelkyní. Ve svých textech opustil svoji typickou ironii a nahradil ji jednodušší a upřímnější formou. Vyhýbal se taky samplování, což byl dost typický rys z jeho předchozích alb, a dal tentokrát přednost živý instrumentaci. Na náladu celého alba měl klíčový vliv právě rozchod s jeho dlouholetou přítelkyní, takže zvuk alba, zejména v písničce Paper Tiger, byl částečně inspirovaný i Sergem Ginsburgem a jeho skvělým albem History de Melody Nilsson z roku 1971, který jsme si tady v 7. nebi taky už pouštěli. Speciálně zvuk a aranž té smyčcové sekce byla hodně inspirovaná tohle deskou povedenou Ginsburgovou. No, Beck se nikdy netajil obdivem ke Ginsburgovi a tak asi ani není náhoda, že později produkoval album jeho dcery Charlotte Ginsburg, jeho dcery, kterou splodil se slavnou Jane Birkin. Jednalo se o album Irm z roku 2009. A teď už zmíněná Paper Tiger.

Krásná nálada. Album Sea Change bylo taky mnohdy přirovnávaný k akustický a uvolněný atmosféře britského zpěváka a skladatele Nicka Drakea, anebo albu Boba Dylana Blood on the Tracks z roku 1975. Po vydání vyskočilo na 8. pozici v žebříčku Billboard 2000 a setkalo se s dost příznivýma ohlasama odborní kritiky, který považovali Beckův přechod od takový tý jeho excentrický zvukově experimentální tvorby k těm emocionálním baladám za úspěšný a přesvědčivý. Album se později objevilo v mnoha publikacích v seznamech nejlepších alb roku 2000 a zůstává dodnes jednou z Beckových nejlépe hodnocených nahrávek jeho diskografie. V roce 2014 se Beck vrátil k podobné atmosféře a vydal album Morning Face, který mně přijde taky úchvatný, tam jsou nádherně udělaný haly na zpěvech, který byl popsaný jako takový jako dovětek k albu Sea Change. Navíc na něm účinkovali stejní lidi nebo muzikanti, snad jenom s výjimkou producenta Nigela Godridge. Tak teď nás čekají další dvě skladby a ta druhá, Lonesome Tears, je podle mě jedna z jeho úplně nejlepších písniček, který kdy složil.

Tak tohle byla nálada, která mě téměř rozplakává. Po Beckově turné k albu Midnight Vultures ukončil Beck se svojí snoubenkou, stylistkou Late Lymon 9letý vztah. Už jsme o tom trošku mluvili. 3 týdny před Beckovýma 30. narozeninama zjistil, že ho Lymon podváděla. Chudák jeden. Upadl do období melancholie a introspekce, během kterého z něj padaly jenom takový bezútěšný, smutný akustický skladby. Většinu z těch 12 písniček napsal během jednoho týdne, ale odložil je, možná i proto, že se mu zdály moc osobní. Možná mu i přišlo trochu hloupý takhle otevřeně mluvit o svém osobním privátním životě. V jednom rozhovoru to dokonce krásně popsal, jo? Teď budu citovat. Nechtěl jsem rozhazovat svoje osobní zavazadla těžkosti po veřejný hale. Za pěkně řečený. Nakonec mu ale přišlo, že ty písničky jsou silný a že jsou v podstatě o běžné zkušenosti, kterou zažíváme každý z nás, a že jejich nahrání by se nemělo zdát jako samolibý gesto. Takže dobře, že to udělal, protože ty písně prostě fungují. Lost Coast, Nothing I Haven't Seen.

Trade Center. To ještě chvíli trvalo, než měli všichni chuť a náladu něco vůbec nahrávat. Některé písničky ze Sea Change už byly prověřené tak trochu živě, například i skladbu Lost Coast zařazoval Beck do koncertního setlistu. Ale byl to většinou moment, kdy publikum moc nereagovalo, nebo spíš nereagovalo zrovna nadšeně. Dokonce i po něm na některých koncertech házeli nějaké věci. Asi prostě chtěli slyšet toho divokýho a našláplýho Becka, jak ho prostě znali do posud. Takže vlastně musel sebrat poměrně dost odvahy s tím jít do studia a ty pomalý písničky nahrát a vydat. Při jednom nahrávání začal Beck náhodně brnkat svůj single z roku 1995. It's all in your mind. A Nigel Godrich ho v tu chvíli poslouchal a byl z toho úplně nadšený. Říkal, že to je skvělý nápad a že to prostě musí udělat. Tak si poslechněte, jak to krásně udělali.

0: tristeza.
1: Druhá skladba, která nám dozněla, se jmenovala Round the Band. Beck a jeho skupina vstoupili do studia s úmyslem natočit akustickou nahrávku, podobně jako to udělali v roce 1998 na emotivním albu Mutations. Na začátku nahrávání Beck říkal Nigelovi Godridgeovi, že doufá, že budou nahrávat prostě jednu skladbu denně, jo? Že to bude taková jako rychlovka. Podobně právě jako to bylo u alba Mutation, což se pak stejně úplně nestalo, protože nahrávání orchestru samozřejmě trvalo dost dlouho a prodlužovalo to celý. To známe, než si muzikanti všechno naladí a než se to sesadí dohromady, tak prostě to bylo hodně naivní představa, že by za jeden den udělali jednu písničku komplet. Do studia Ocean Ways v Los Angeles vstoupili 6. března 2002. Všechny základy písniček, která točili živě dohromady, přičemž potom další neméně důležitý nástroj, jako byly třeba marimba nebo nějaký různý zvonkohry, který dotvářejí krásně tu atmosféru, tak ty, a pak samozřejmě ty zmiňované smyčce byly přidaný až pozdějiš. Aby muzikanti zachytili bezprostřednost toho materiálu, tak pracovali hodně rychle a spontánně a často brali jako výchozí hned ten druhý náběr tý určitý písničky, takže jednou si to sjeli, se to tak jako sesadí vždycky a druhý take už byl bratelný, třetí už ani nedělali. Already Dead, Sunday Sun, to jsou další dvě skladby, které si pustíme z tohoto povedeného alba.

Během nahrávání zpěvu si Beck i Nigel Godrich uvědomili, že Beck dokáže výraz jako poměrně dost prohloubit a jít do větší emoce a že v té jeho spodní poloze má jeho hlas jakoby větší sílu. A Nigel Godrich dokonce to komentoval takto. Než jsme začali nahrávat, poslouchali jsme album Mutations a Beckův hlas zněl jako Mickey Mouse. Teď, když otevře pusu, vychází z něj hluboká až taková jakoby kanionovitá vibrace. Je to docela pozoruhodné. Má úžasný tón. Tak s tím bych docela souhlasil, protože já mám strašně rád právě Beckův výraz na deskách, ale já ho mám rád i jako toho Mickey Mouse, takže já jsem možná trošku nezaujatej a vlastně nekritický vůči Beckovi. Little One, další song, který si pustíme.

Dohrála skladba Little One a já bych se docela rád zastavil ještě aspoň pár slovy u obalu alba, který mě přijde taky něčím docela výjimečnej. Album Sea Change vyšlo se 4 různými verzemi toho obalu. Každá verze obsahovala odlišný digitální kresby od Jeremyho Blakea. Je to samozřejmě back sám o sobě, vyfocený z anfasu, ale přes jeho obličej jsou různý barevný skvrny a až to jde chvilkama do takový jako abstrakce. Původní verze obalu byly použitý i ve videoklipu k hlavnímu singlu alba Lost Coast. A ještě jedna zajímavost týkající se právě nahrávání. Oni museli pracovat dost rychle, než zamýšleli, protože do studia už se tam hrnula Joni Mitchell, která měla zamluvenou frekvenci ve studiu po nich. Bych říkal, že ale naštěstí Johnny pracuje velmi civilizovaně a bere si volno o víkendech. Takže oni o těch víkendech tam prostě naběhli a tajně se vraceli do studia a snažili se tu desku dokončit. Nahrávání nakonec trvalo něco málo přes 3 týdny a pak už se jenom míchalo. Celá deska byla dokončená 7. května roku 2002. Tak doufám, že vás dnešní 7. nebe s Beckem bavilo. Já vám popřeju krásný večer, nerušený a hezkou pohodu a budu se těšit zase za týden naslyšenou.

0: Album Sea Change hudebníka Becka přinesl dnes do sedmého nebe na Vltavu Milan Zeiss. Dnes by se 98 let dožil skladatel Bart Bacharach, autor hitu jako I Say a Little Prayer či Raindrops Keep Falling on My Head, a tyto nestárnoucí písně v originálním znění i jako covery bude pouštět do éteru zítra v sedmém nebi Marta Kloučková. Těšit se můžete na Dianu Kroll, Petišu Barber, Elu Fitzgerald či Martu Kubišovou zítra na Vltavě v 7 hodin v podvečer.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jana Kozubková přeje příjemný úterní večer s Vltavou. Dnes místo hry nabízíme přímý přenos ze Smetanovy síně obecního domu v Praze. Zahajovací koncert festivalu Pražské jaro moderuje Jitka Novotná. Sočr zahraje Smetanovu Mou vlast a bude to už za pár chvil. Poté ve 23 hodin dočteme knihu Arnošta Lustiga Krásné zelené oči a ve 23.30 pak ještě otevřeme cestu Dopis Davida Attenborougha Výpravy do divočiny.

0: Jitka Čechová nám hrála Bettinu Polku pro klavír Bedřicha Smetany a naladila nás na mimořádný večer. Vážení a milí, je krátce po 8 a my díky Eurorádiu sdílíme následující přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Pražské jaro i s posluchači rozhlasů v Rumunsku a v Polsku. A teď už pomalu předáváme slovo do obecního domu v Praze Jitce Novotné.
1: Je tady koncert, který tradičně provází sváteční pocity, vědomí oslavy hudby, kultury, národa i určitých rituálů. A v neposlední řadě také obrovská očekávání, kterým, jak pevně věříme, rozhlasoví symfonikové v čele s Petrem Popelkou dostojí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu si letos připomíná sté výročí svého vzniku a v Českém rozhlase přijímáme s povděkem a radostí, že byl náš orchestr pověřen o ním čestným úkolem, totiž zahájit nejstarší a nejvýznamnější festival klasické hudby u nás. Před 2 lety v roce české hudby, v roce 200. výročí narození Bedřicha Smetany, se rozhlasoví symfonikové v čele s šéfdirigentem Petrem Popelkou velmi intenzivně věnovali Mé vlasti. Cyklus tehdy nahrávali a kdykoliv jsem šla kolem studia 1, respektive když jsem na dění ve studiu nahlédla ze zvukové režie, vnímala jsem obrovskou míru nasazení, preciznosti, lásky, citu i smyslu pro detail. Ona nahrávka pod taktovkou Petra Popelky byla opravdu výjimečná, vřelá a nabitá energií, což stvrzuje mimo jiné udělení jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních ocenění v oblasti klasické hudby, Zlatá ladička. Zdůvodnění tehdy znělo zhruba takto. Vypravěčský talent otce české hudby se pod Popelkovým přesným, niterným a nadšeným vedením dočkal barvitého stvárnění, které hojně těží z bohaté palety niancí symfonického orchestru Českého rozhlasu. Britský časopis Gramofon nahrávce přiřkl ocenění Editor's Choice. A oni interpreti právě vstupují na pódium Smetanovy síně obecního domu v Praze, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Podle Petra Popelky si Má vlast zaslouží být uchopena trochu jako opera, jako velký příběh napsaný s velkou láskou. Pana dirigenta a v jedné osobě zároveň i skladatele na Smetanovi fascinuje dramatický talent, touha vyprávět každou notou příběhy, které jsou slovy těžko zaznamenatelné. Uvidíme, jak se tohle vyprávění rozvine dnes, 2 roky po zmiňovaném nahrávání, s dalšími zkušenostmi a zážitky, které se jistě do koncertu promítnou. Však také pan šéfdirigent Petr Popelka říká, že každý koncert je pro něj zároveň zdrojem nápadů, jak skladbu uchopit příště. Orchestr je nastoupen na pódiu, teď přichází koncertní mistr Vlastimil Kobrle. No a až si orchestr naladí, tak už to nastane. Vznik Mé vlasti pokrývá v životě Bedřicha Smetany období let 1874 až 79, ve kterém se postupně musel stáhnout z veřejného života. Během komponování Vyšehradu na podzim roku 1874 totiž zcela ohluchl. Cyklus obsahuje hned 3 roviny národních symbolů. První je rovina mytologická, která se nejvýrazněji projevuje v symfonických básních Vyšehrad a Šárka. Dále se jedná o motiv krajinné krásy, který prostupuje části Vltava a z českých luhů a hájů. A třetím je téma historicko-politické, a sice v závěrečných symfonických básních Tábor a Blaník. Dámy a pánové, vzácní posluchači přímého přenosu stanice Český rozhlas Vltava a také polského a rumunského rozhlasu. Pojďme si tedy vychutnat tuto velkolepou záležitost cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v podání symfonického orchestru Českého rozhlasu a jeho šéfdirigenta Petra Popelky. Děje se tak na zahajovacím koncertu 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Ve Smetanově síni obecního domu je vše připraveno. Čekáme na příchod pana šéfdirigenta, který se do značné míry řídí hodinkami České televize, ale věřím, že ta chvíle nastane za okamžik a samozřejmě, že úvod večera bude patřit tradičně jako každý rok naší české státní hymně. Petr Popelka, šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, letos stoletého, právě stanul před svými rozhlasovými symfoniky. Začíná zahajovací večer Pražského jara.

Na zahajovacím koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve Smetanově síni obecního domu v Praze dozněla Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením jeho uměleckého šéfa, pana Petra Popelky. Musím říct, že naše rozhlasácké srdce jásá, protože se tak děje v roce 100. výročí vzniku orchestru a dělo se tak nádherně. Byli jsme tady pohnutí a já sama trošku lituji, že mám teď v ruce mikrofon, protože bych raději tleskala, ale na druhou stranu jsem šťastná, že jsem u takové jedinečné záležitosti mohla dnes večer být společně s vámi, vážení posluchači. Tahle kompozice ve světě nemá obdoby, je to hudební apoteóza vlasti a národa i oslava krajiny, naplněná mytickými a dějnými vzpomínkami i vizemi budoucnosti. A pan šéf dirigent Petr Popelka, který se teď znovu přichází děkovat, a to už před publikum, jež tady povstalo bezvýhradně, myslím, potvrdil své odhodlání mé vlasti co nejlépe sloužit. Vyplnila se jeho touha předat jedinečný Smetanův cyklus co nejdokonaleji, živě, precizně, s rukopisem jako svědectvím doby, ve které žijeme. Jak říkal před provedením, snaží se, aby do této kompozice nevpravoval cokoliv své volného, za každou cenu originálního, objevného. Hodlal být věrný partituře, její zápis zprostředkovat posluchačům naprosto autenticky. A to se nejenom povedlo, ale je to tady s velkou odezvou i oceněno. My jsme cítili tu maximální péči i pozornost, kterou pan šéf dirigent Petr Popelka i hudebníci členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu Smetanovu dílu věnovali. Pro zajímavost teďka ve chvíli, kdy se klanějí jednotliví hráči, uvedu, že šéf dirigent Popelka nejraději diriguje Šárku pro její obrovský dechberoucí hudební spád. A tam jsme se o něj i trošku báli, protože to byl opravdu ohromný fyzický výkon. A z kompozičního hlediska nejvíce obdivuje Tábor. Dámy a pánové, za nadšeného potlesku pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu, pro Petra Popelku, se s vámi tady odsud ze Smetanovy síně obecního domu ze zahajovacího večera 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro pozvolna loučíme s vámi, posluchači přímého přenosu stanice Český rozhlas Vltava i rumunského a polského rozhlasu, které se připojili v rámci Evropské vysílací unie. A loučí se samozřejmě i všichni ti, kdo byli v technickém zázemí, hudební režisérka Markéta Tomková Janáčková, mistři zvuku Iva Podzimková, Pavel Dejmek a Václav Maršík, produkční Jitka Zmijová, redaktoři Zdeněk Havlíček, Klára Švehlová a moderátorka Jitka Novotná. Tak ještě jednou s potěšením uvádím, že tento potlesk zní pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který ve svém 100. roce vzniku pod taktovkou šéf-dirigenta Petra Popelky zahájil 81. pražské jaro. Mějte se krásně, děkujeme za pozornost a zase brzy naslyšenou.

Pěkný večer, je 9:30. Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro je zahájen. Jsme rádi, že jste byli u toho s námi. Festivalový program pokračuje zítra v 11 hodin dopoledne, kdy se v sále Bohuslava Martinů na Hamu koná masterclass belgického flétnisty Bartolda Kuykena. A v 18 hodin pak budou tři mladí talentovaní flétnisté z Francie soutěžit na koncertě ve Dvořákově síni Rudolfina. Vstupenky na tento koncert ještě jsou, máte-li volný večer, a zažít můžete třeba i koncert Grammy oceněné sopranistky Barbry Henningen, jedné z největších hvězd letošního ročníku Pražského jara, vedle mezzosopranistky Eliny Garanči či dirigenta Simona Rattla. Nám teď ještě do četby s hvězdičkou ve 23 hodin na stanici Vltava zbývá nějaký čas, a tak si asi za 20 minut poslechneme, jak zpíval na Pražském jaru v roce 1981 švédský tenorista Nikolaj Geda cigánské melodie Antonína Dvořáka a jak v roce 1966 hrál polsko-americký klavírista Artur Rubinstein Brahmsův koncert B-dur. Předtím je tu ale ještě jednou Smetana, část klavírního tria G-moll na nové nahrávce v podání tria Bohemo.

0: Trio Bohémo hrálo první dvě části Smetanova klavírního tria G-moll a s čím se představil klavírista Artur Rubinstein v roce 1966 na Pražském jaru, uslyšíme za pár chvil. Archivními nahrávkami a rozhovory s tvůrci nás provede na stanici Vltava Vojtěch Babka.
1: Naše rodinné stříbro. To jsou vzácné nahrávky pořízené mikrofony Československého rozhlasu na pódiích festivalu Pražské jaro. Jsou jich desítky, ba stovky. Spočívají v naší fonotéce na magnetofonových pásech, nikdy nebyly vydány na takzvaných komerčních zvukových nosičích, nejsou dostupné ani na internetových platformách a společně máme díky nim unikátní šanci ocitnout se s festivalovým publikem znovu v některé z pražských koncertních síní, uslyšet evropské i světové umělce a konec konců si díky těmto záznamům můžeme zpřítomnit i osobní zážitky, pokud někdo z nás na daném koncertě byl. Rok 1981. Vedle Christiana Zimmermana, Zuzany Růžičkové, Františka Raucha, Michaila Pletněva, Angeliky Maj, symfoniků z Katovic nebo z Lipska, hostů z Indie, se v Praze představil také rusko-švédský tenorista Nikolaj Geda. Geda po Stockholmské konzervatoři debutoval v Adamově opeře Postillion z Longjumeau. Už jako velmi mladý vystoupil v operních domech v Miláně, v Paříži, v Římě, ve Vídni i v newyorské metropolitní opeře. Před časem jsem vám představil nahrávku Smetanova Dalibora z Carnegie Hall, kde Geda zpíval česky titulní postavu. Rovněž česky zpíval Nikolaj Geda na svém recitálu v Praze v roce 1981 Dvořákovi cigánské melodie. A se svým dojmem se po pražském koncertu svěřoval i rozhlasovým posluchačům.
2: Erstens hat mir dieser wunderbare Saal, Dvořák Saal, mit dieser wunderbaren Akustik.
3: Především se mi nesmírně líbil ten překrásný sál Dvořákova síň se svou výtečnou akustikou. A pak i ty její vznosné sloupy. Úspěch se měl u publika nezapomenutelný. Pražské publikum je vůbec výjimečné, zasvěcené, srdečné. Vždycky se těším, když před něj mohu předstoupit. Byl jsem velmi rád, že jsem mohl zpívat Dvořákovi cikánské písně, jsou krásné. Sice jsem měl nejprve strach z češtiny, je přece jen trochu těžší, ale musím se přiznat, že nyní zpívám v češtině s velkým nadšením. Umím také dobře rusky a i když ruština mi zní měkčeji, čeština má zase výjimečný charakter. A zvlášť dobře zní v oněch cikánských melodiích.
2: Aber die tschechische Sprache hat so einen wunderbaren Charakter und besonders in diesen Zigeunerliedern finde ich, dass das gehört zusammen.

0: Dozněly cigánské melodie Antonína Dvořáka. Zpíval švédský tenorista Nikolaj Geda. Na klavír hrál Erik Verba a my jsme se vydali na pražské jaro roku 1981. Nezištná podpora, pomoc a povzbuzení k další tvorbě, posléze také obdiv a postesknutí nad nevyčerpatelným zdrojem invence. To všechno je nám dobře známo ohledně vztahu Johannesa Brahmse k Antonínu Dvořákovi. Zprostředkujme v tuto chvíli symbolické setkání obou velikánů skrze dva vzácné snímky, které naše mikrofony pořídily na pražském jaru. V roce 1966 se do Prahy po mnoha letech vrátil polsko-americký klavírista Arthur Rubinstein. Přivezl Brahmsův koncert B-dur. Těšil se tu samozřejmě mimořádnému zájmu a na své dřívější návštěvy v Praze osobně zavzpomínal.
1: I have never had one second free because I've been overwhelmed by people with autographs and nice things and flowers and charming generosity and hospitality.
2: Zatím jsem neměl ani jednu volnou vteřinu. Jsem obklopen lidmi, kteří chtějí autogramy, přicházejí s dárky a květinami a dávají mi najevo kouzelnou laskavost a pohostinnost. A to mě dojímá k slzám. A pak v celém světě se ví, že Češi jsou nejmuzikálnější národ. Hrál jsem v Praze před 34 lety, zde ve Smetanově síni. Musím připustit, že jsem tehdy nehrál moc dobře a sál byl skoro prázdný. Ale taky jsem tu hrál v roce 1914, těsně před první světovou válkou pod taktovkou Alexandra Zemlinského. A to byl moc dobrý koncert. Takže to byly jediné dvě moje koncertní návštěvy v Praze, protože mě sem začali zvát až teprve po druhé světové válce. Začali tu být zvědaví, co je s tím klavíristou, který tu v roce 1932 tak špatně hrál. Publikum se vždy začne o hudbu více zajímat a nořit se do ní víc a víc, když na něj přijdou zlé časy. Anglie byla vždycky velmi nemuzikální, ale ve chvíli, kdy začala strašlivě trpět válečnými událostmi, stali se z Angličanů vášniví milovníci hudby. Ale jako malý si vzpomínám, že nechtěli vůbec chodit na koncerty, jen aby nezmeškali partii bridge, narozeninový večírek u tety nebo golfový turnaj. Dnes dokáží stát celou noc ve frontě na vstupenku na dobrý koncert. Ptáte se mě na největší zážitek z nějaké koncertní premiéry? Takový nemám, protože zážitky toho typu nemají srovnání. Jsou pokaždé jiné, unikátní. Je to stejné, jako když se v životě čtyřikrát zamilujete. Vždycky je to někdo jiný a říkat, že jedna láska byla lepší než jiná, není možné.
1: It's a unique experience. If you are four times in love in your life, you can see this was a better one.
0: Hovořil Arthur Rubinstein. Je o něm známo a sám se tím netajil, že se za svůj život zamiloval rozhodně více než čtyřikrát. Na druhou stranu žil 50 let se svou jedinou manželkou a jeho běžné pracovní tempo bylo 7 koncertů v 10 dnech. Dožil se 95 let a takto hrál ve svých 79 letech v Praze koncert číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse. Symfonický orchestr Československého rozhlasu diriguje Václav Neumann. Pražské jaro 1966.

0: Klavírista Arturo Rubinstein hrál takto na festivalu Pražské jaro v roce 1966 Brahmsův koncert číslo 2 B-dur. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídil Václav Neumann. Je 11 hodin, posloucháte Vltavu, za okamžik se ozve znělka četby s hvězdičkou.
1: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Židovský spisovatel Arnošt Lustig se narodil v Praze Libni. Pocházel z rodiny malého obchodníka. Roku 1942 byl poslán do Terezína. Byl i v Osvětimi a Buchenwaldu. V dubnu 1945 uprchl z transportu smrti a ukrýval se až do konce války v Praze. Následkem holokaustu přišel o téměř celou rodinu, což jej hluboce poznamenalo, a jeho díla se už od prvních povídkových souborů zabývají právě tématikou Židů za druhé světové války. Román o 15-leté zrzce, která přežívá válku v polním nevěstinci, nazval Arnošt Lustig Krásné zelené oči. Američany bylo toto dílo navrženo na Pulitzerovu cenu a my z něj na Vltavě čteme dnes po 8. a už naposledy.

Leželi jsme jako Adam a Eva pod hrušní, která už neponese plody. Měl jsem vedle kůstky pocit, že jsem se narodil, abych jí přinesl štěstí. Narodila se, aby přinesla štěstí mně. Byl poslední srpen roku 1945. Nemusel jsem se ptát, co je láska. Snad krásná rovnováha mezi dvěma světy, z nichž jeden je skutečný a druhý vysněný. Co málo kdo, snad nikdo, nemůže dostat dvakrát, i kdyby to dostal tisíckrát. Kůstčino tělo od pasu dolů bylo stejně čisté jako od pasu nahoru. Zelené oči, které mě dojímaly a říkali ano, mému ano. Rubínové rty. Polní kurva. Feldhure. Bylo v tom všechno i to, co jsem už věděl, a potom si to jen potvrzoval, že každý člověk, který projde válkou, je šílený, i když to nikdo nepozná. Je to šílenství, s kterým se lidi naučí žít. Musí se naučit. Nikdo mě neuměl políbit po otevřenými ústy jako kůstka. Láska byla i můj strach. O sebe, o kůstku, o oba. Byla čistá jako nevěsta. To jsem radši nevyslovil. Kdo to řekl, že jsou v nás dva světy, dvě světla, dvě tmy? Rabín Leo Gideon Shapiro z Pěti kostelí? Velká Leopolda Kuliková z Krakova? Všichni, kdo zalidnili Kůstčin svět do roku 1945 a po roce 45? Jako před potopou a po potopě? Nebo se to narodilo ve mně, protože v určité chvíli může nebo musí být každý sám sobě rabínem? Dvě tváře, dvě ozvěny, dvojí prázdno, každý jako řeka s dvěma proudy, byli jsme spojená voda, dvě kapky v jedné, jedno řečiště ve mně a v ní. Nedalo se už rozeznat, odkud se jeden a druhý proud vzal. Nebude to už nikdy jako včera. Budeme už provždy jiní, poznamenaní jeden druhým, nesmazatelným tajemným písmem. Vyměnila jsem si s tebou srdce, řekla kůstka. A pak mám, co holka vyhraje, i když prohrála. Co najde, i když to ztratí. Nemyslel jsem už na to, co nebudu nikdy vědět a co ani nechci vědět. Bylo ve mně poznání, které zprostředkuje tělo. Slyšel jsem, jak se kůstka škrábala nakrátko ostříhanými nechty pravičky na břiše, svěděla jí jizva, nebo si ji už neuvědomovala a byla to jen vlhkost, kousek trávy na kůži. Dělalo mi radost dívat se na kůstku, když se na trávě oblékala. Měla svou chvíli, kdy byla hezká až k pláči. Na tváři nepopsatelné světlo srovnatelné s hvězdami a měsícem, jako bych ji viděl poprvé. Nesla si opar všeho, co je poprvé a naposled. Světlo v očích a na tváři. Je těžké to vysvětlit, jako je nemožné popsat štěstí, smutek, opuštěnost, když to měla ve výrazu všechno najednou. Daleko později, když už uběhlo pár zim a sněžilo, sledovala kůstka, jak se vrší vločky za oknem. Bylo to vždycky, jako bych umřela. Třeba, že, jak se ukázalo, vnímala jsem všechno, ačkoliv jsem myslela, že nevnímám nic, nikoho, ani sebe. Můj duch už opustil tělo. Snažila jsem se nemluvit, necítit, neslyšet, nevnímat. Neměla jsem už se svým tělem co dělat. Byla to voda, kde se dělají víry a všechno stáhnou dolů. Pak se všechno utišilo, jako když padá sníh. Všechno je tiché, ale ne mrtvé. Ležíš, zasypává tě sníh.
jsi nahý. Už nežiješ, ještě nejsi mrtev. Víš všechno, ale ztrácí to smysl. Opouští tě život, jako opouští starce nebo nemocné dítě, zastřelenou matku, velkou Leopoldu Kulikovou, Esteru, Ramonka. Myslím na ně teď, když padá sníh. Všechno je bílé, tiché, hluboké a čisté, skryté a měkké. Vrací se mi to i v létě. Přála jsem si vždycky, aby umřít bylo krásné, protože jsem viděla, jak je to hrozné. Ale vím, že když umíráš, odpouštíš všem, všemu, i sobě, i svým úhlavním nepřátelům. Jsou to jen lidi, které taky čeká, co čeká všechny. Cítíš se lehčí než nejlehčí vločka. Paprsek slunce. Jsi jako vločka sněhu, když padá, nebo se jí zmocní vítr a žene jí daleko, vysoko, nebo jí sráží dolů do sněhu. Je to bezbolestné. Všechno je závratně lehoučké. Je to mimo tebe a zároveň to nabývá nejhlubšího smyslu, aniž tě to zatěžovalo. Něco ti pomáhá, ale nevíš co. Je to jako nové, nepoznané, nepojmenované náboženství. Jsi schopen to přijmout bez odporu k lidem. Stírá ti to, co bylo, co teprve přijde. Obestírá tě zapomenutí. Jako bys usínal nebo omdlíval, ale bez bolesti, jako mezi spánkem a probuzením, je ti skoro líto, že jsi neumřel. Jako když padá sníh. Vločka.

Když jsme byli na horách, nemohla Kůstka usnout. Předtím jsme měli dobrou večeři, pili jsme čaj s medem, nikomu se nechtělo jít brzy spát. Na zítří měly být prohlídky. Doktor nám rozdal dotazníky, hory byly hustě zalesněné, všechno provonilo pryskyřicí, smrčím. Kůstka myslela na to, jak ještě před pár měsíci tu žili děti příslušníků gestapa. Prý to byl i Heidrichův syn. Německým dětem se všechno zamlouvalo jako nám. Kůstka mi vyprávěla o Esteře. Každý čtvrtek, pokud mohla, pozorovala Estera dva německé vojáky v čekárně dírou po suku. Snila. Nikdy se nepřiznala o čem. Byli to nepřátelé, vrahové jejich rodičů. Snad potřebovala Estera vědět, že je ještě spojena s lidmi jinak než s Kůstkou a madam Kulikovou. Snad jí učarovalo, že příslušeli k druhé straně světa. Kůstka se jí zeptala, jestli by chtěla být Němka. Chtěla, řekla Estera. Měli zakázáno civět na vojáky. Všechno Esteře připomínalo barvu bána. Záviděla Kůstce zelené oči, nazrzlé vlasy. Kůstka jí domlouvala, aby nehltala pomalá sousta víc na sítí. Žádostivost a žádoucnost jsou sestry. Když vojáci odešli, byla se Estera v domnění, že je sama, pěstmi do prsou. Měřila 1,53 m, vážila 52 kilo. Trestala se za to, že byla židovka a že se cítila, i když nebyla, ošklivá. Všichni se cítí opuštěni. Byli jako sestry. Přísahali si, že kdyby jednu přesunuli, bude se druhá snažit, aby se dostali zase k sobě. Vojáci se na Esteru dívali jako na rybku v akváriu. K ránu se Kůstce zdálo, že Esteru zavraždila. Nikdy mi Kůstka neřekla, proč nespí. Velká Leopolda měla recept, jak rozpustit příjemný sen. Ale to platilo jen do její krakovské existence. Spát o chvilku déle. Stačí vteřina. Nejhorší je probuzení. Byla to Kůstka nebo Estera, o které to Kůstka říkala, kdo si nikdy na noc nezouval boty? Kdo byla holka, která nestrácela energii, protože už neviděla důvod, proč žít? Která holka zešedivěla, ještě než ji ostříhali vlasy? Komu se protivil pach krve? Kdo se rozplakal ze strachu, když jen zahlédl vojáka s puškou jako dítě? Kdo měl strach v očích, když zahlédl strážného a pak, když zahlédl jenom křivou zeď statku? Máš hezonké tělo, Kůstko, jestli ti to smím říct. Smíš mi to říkat, když je to pro tebe pravda? Byl jsem 3x blízko smrti. Taky se mi zdálo, jako tobě, že usínám. Neměl jsem u toho sníh, vločky. Bylo mi všeho strašně líto. Chtěl mě zastřelit Scharfführer. Vzal jsem chleba ze štábního vagónu. Vezli nás zastřelit do Dachau. Díval jsem se do ústí jeho pistole, jak mačká spoušť. Je to, jak říkáš, už ti nic nevadí.

0: jeden štůl.
1: Rabín Leo Gideon Shapiro v Pětikostelí se bál, že Kustka ještě nezná ani nechce znát cenu, kterou za všechno, co se stalo, bude muset zaplatit. Rabín se ptal, kolik omylů je dovoleno každému člověku, kolik chyb, kolik přestupků. Vina rovná se stud, řekl jednou v noci rabín. A pak nejsi možná přítelkyní pravdy po tom všem, ale nebudeš ani přítelkyní lži. Být Bůh, mohla bych snad zařídit, aby se nestalo, co se stalo. Ale nejsem Bůh, řekla Kůstka rabínovi. Jsi, řekl rabín. Jsem pravda i lež, řekla Kůstka. Jsem možná lež podle toho, jak zacházím s pravdou. A pravda, jak zacházím se lží. Jsi jenom pravda, řekl rabín. Myslel na ošklivost světa, na sílu, kterou potřebuje člověk, aby unesl svůj život, na mlhu, která se rozprostírá v hlavě, v srdci a duši. Komu patří pravda? Co znamená a bude znamenat pravda? Kůstka se dívala na rabína a myslela na nejhorší oči, jaké kdy viděla a jaké rabín nepotkal. Na jejich barvu, kterou nemohla popsat, na to, co řekl voják o ďáblovi v každém z nich a čím je zničí zevnitř, takže nikdo neujde zkáze. A co se neomezuje jen na tuhle válku, ale co přesáhne třeba 50 let a zasáhne živé i mrtvé, protože, dodal voják, v každém mrtvém židovi je ďábel nebezpečný nám všem. Myslela na vojáka, co řekl, čím vdechl ďábelské schopnosti i zabitým. Na začátku bylo slovo, řekl rabín. Znám to slovo, řekla Kůstka. Rabín Leo Gideon Shapiro čekal. Zhouba, řekla Kůstka. U muzea jsme viděli na lavičce dívku, která kojila dítě. Byla teplá noc, vedle děvčete čekal mládenec. Kůstka mi stiskla loket. Všechno, co potkává druhé, se může stát nám. Dobré i špatné. To nejhorší, to nejlepší. Líbali jsme se v chůzi s rozevřenýma očima. Chtěl jsem vychutnat, jak je Kůstka hezká. Čím jí svítí pleť, oči, vlasy. Vypadala jako desetileté dítě, jako stoletá stařena. Měla v očích hvězdy. Snad je láska pravda, kterou nemusí nikdo nikomu dokazovat. Jistě je láska štěstí, třeba že taky trápení, lehkost i tíha. Nejsložitější jednoduchost a nejprostší složitost. Asi jako je i deštivý den pořád ještě den. Vedle Kůstky to nebude potrhané síto děravý hrnec, myslel jsem si. Kůstka už se nebála, že splněná touha vyvolává v mužích pohrdání za to, co získali snadno, nebo jen proto, že to získali. Neříkala velká Leopolda, že v lásce se slibuje příliš mnoho, příliš brzy? Byli jsme jako váleční vysloužilci, kteří si mohou rozumět jen s někým, kdo sdílí stejné nebo podobné zkušenosti. Podívali se na nás tři muži, kteří stáli na konci parku pod lampou. Kůstka vypadala jako ještě nezletilá. Bylo už pozdě, neřekli nic. Měla vysoké šněrovací boty, ke kterým si pomohla v Rumunsku. Soudila, že když v nich došla až do Prahy, nezasloužili by si zahodit. Byly to boty z měkkého vězí kůže s tlustou vepřovicovou podrážkou a podkovaným podpatkem. Našlapovala jako rytmistr, na hladkých kamenech někdy sklouzla. Zašlapávala každým krokem na pražské dlažbě veliké ticho. Vdechovala horkou srpnovou noc v poválečné Praze a nevypadala ani stínem vlasu na to, co měla za sebou. Muži na konci parku jen kroutili hlavami. Bylo nám s Kůstkou dohromady 34 roků. Jednou přišla do kůlny, kde Kůstka přespávala s Esterou velká Leopolda a slyšela, jak Kůstka křičí ze spaní: kde mám maminku? Maminko, kde jsi? Kuliková ji pohladila čelo. Na to se můžeme ptát všichni, holčičko. Spi. Musíš brzy vstávat. Pěšáci přijdou už 6:30. Když se to stalo mně, použil jsem Adlerova receptu a párkrát jsem zamlaskal. Měla Kůstka slzy v očích? Nevím. Začínali jsme znovu. Celý svět začínal znovu. Válka skončila. Měli jsme svůj kalendář, noc jedna, den jedna, otázky a ozvěny. Svět měl zase své staré barvy. Vlasy jí padaly do čela. Cestou do Belgické se mi pořád líbal. Už jsem se na nic neptal. Myslel jsem na to, že se ráno zeptám Enzio Cesare Zamboniho, jestli si myslí, že jenom Řím je město mostů, viditelné radosti a neviditelné bolesti, anebo obráceně pochybných existencí a dávných ozvěn. Mussolini měl jednou prohlásit, že v Itálii žádná židovská otázka neexistuje. Má v armádě dva židovské generály. O tom si asi Enzo Vittorini myslel svoje. Taky musím Hostinskému povědět, že po muškátu se mi dobře spí, ale špatně nespí. Některý ročník má asi ještě víc vlastností a tajemství, než předpokládá. Jen vinárníci vědí svoje. A jak to, že se hotelier nepamatuje, kde pozbíral nejlepší kameny pro sbírku svých suvenýrů? A do třetice, je-li si jistý, že se některé věci promlčí, i když je někdo opakuje a nepromlčí, třeba že je nevysloví. Proč se taky vzpomínka podobá ohni, který pohasl, ale nestratil palčivost, když se k němu člověk vrací? Je to pořád se mnou. Adler se dohodl s Willy Feldem už dávno, že paměť uchovává pouze vzpomínku na událost, bolest nebo slast, ale už ne slast, bolest nebo událost. Pro Adlera je vzpomínka citron, který vymačká a zahodí. Hotelier soudil, že mladí se drží budoucnosti, protože ještě nemají prakticky minulost. Starci to mají vzhůru nohama. Kolik z našeho světa patří mrtvým? Co pak mrtvým, rozčiloval se Enzio Cesare Zamboni. Podívejte se na italské emigranty. Jaké mají potíže, když se chtějí vrátit? Odkud odešli? Koupit si, co prodali, nebo nechali za sebou? Jak se na ně dívají? Jako by chtěli snad vydýchat domorodcům, kteří se nikdy nehnuli z místa i vzduch. Komu se chce mluvit o mrtvých? Ti jsou opravdu pasé. Adler si vycucel z prstu svoje sexuální Tahiti. Nemusí si alespoň lámat hlavu stavem světa. Sex je na Tahiti první a poslední povyražení. Není to jen výsada ostrovanů, o něco se to opírá. Muž smí mít na Tahiti, kolik žen chce. Žena, kolik manželů se jí zlíbí. Jistý cestovatel, jehož knížku Adler přelouskal tam a naspátek, viděl na vlastní oči milovat se taneční páry v rytmu hudby, aniž jim snad vadilo, že je někdo pozoruje. Ať si všichni cimprlich zákonodárci strčí svou falešnou cudnost za klobouk. Sodomou a Gomorou ať straší leda malé děti nebo utěšují vypelichané stařečky a stařenky. Jaký charakter vůbec dokáže vymyslet takový pitomý výraz jako sodomie? Čemu by asi říkali Gomorie? Tohle všechno, co si říká evropské, na Tahiti odpadá. V říši zvířat obstarají někteří živočichové doslova všechno ústy. Všechno je příroda. Všechno je na Tahiti dovoleno, pokud se to odehrává ve tmě. Taky se mu časem dostala do rukou četba o skupinovém manželství v Tibetu a sexuálním komunismu v Africe a mezi Eskimáky. Adler oceňoval, ale nepřeceňoval druhotné ženské znaky jako prsa a zadnici, kůstku, s kterou se rozešli jako kamarádi a neměli si nic za zlé, ujišťoval, že kdo by hledal na Tahiti 14-letou holku, aby byla ještě pana, potázal by se s nepořízenou. Kůstka mu na to opáčila, že i v Praze dospívají děvčata v průměru o 3 roky dřív než chlapci. Ale na Tahiti je to s kluky jak by smet. Ve 14 to už mají všichni za sebou. Když se Kůstka ptala, proč jí to pořád říká, odpověděl, že je to lepší, než myslet na lidi, kteří se podobají leklým rybám. To si mohla vyložit přinejmenším několika způsoby. Hotelier se už asi dosyta vyspal vedle své ženy Fiorelli, která po ránu vypije doušek vody, aby měla svěží dech a vypadá jako růžový zasněžený keř, bílá a čerstvoučká, ještě minutu mezi spánkem a probuzením. Hostinský Zamboni by nikdy nechtěl žít v Africe nebo na místech, kde nepadá sníh nebo nerostou stromy. Za chvíli bude podávat hostům zlatého nektaru snídani. Kouzelník Arturo Ludovíči včera Fiorelli lichotil, že vypadá jako nejstarší dcera krále Viktora Emanuela III., který vládl Itálii od roku 1900 až do roku 1946, kdy se musel vzdát trůnu ve prospěch syna Umberta, aby se pokusil zachránit monarchii. Hodně lidí nemohlo odpustit savojské rodině spojení s Benito Mussolinim a fašisty. Fiorella se smála. I kdybych měla něco podobného s princeznou Jolandou Savojskou, co můj manžel Enzio Cesare. Chcete říct, že taky Enzio vypadá jako její manžel, hrabě Carlo Calvi di Bergolo? Nesloužil nikdy v armádě. Vymknul si v mládí při sáňkování v Alpách kotník. Dodatečně tuším, proč mi Fiorella, žena hoteliéra Zlatého nektaru, Enzio Cesare Zamboni ho připomínala matku. Někdy matku všech matek, posvátnou královnu, jako jí mají včely a pozemskou kněžku z masa, krve a vůně. Prapodstatu ženství, navzdory své váze, nebo právě proto. Slyšel jsem už drnčení hrnců a poklic a stáčení vody v kuchyni. Šéfkuchta Josefina del Signore a kuchtík 16-letý Domenico Galderozzo už měli zatopeno, vodu v kastrolech, vymazané pánve. Těšil jsem se na chuť a vůni silné kávy, vypečeného bílého chleba se světle zlatou a chřupavou kurkou s máslem a džemem. Lepší dobrá snídaně blízko než Adlerovo Tahiti v dálce. Sněhobílé ubrousky, všechno vonavé, chutné, v libovolném množství. Jíst se má, když člověku vytráví. Z kávy, když si ji naleju z konvice, stoupá pára a vůně. Můžu si pochutnat, myslet na dobu hladu, ale jíst, když chci, marmeládu třeba lžičkami. Žít správně. K tomu musí mít člověk štěstí. Taky je dobře si uvědomit, jaké to je, když člověka zrovna nic nebolí. Rabínský dědeček Willy Felda k tomu ještě potřeboval Tóru, napsanou dílem na hedvábí, dílem na kůži. Z toho, stejně jako z modlitebních řemínků a šály, si udělali Němci hadry na boty, na okna. A bylo jim to, kromě opovržení, jen k smíchu. Jednou jsem podal Fiorelle u stolu u večeře slánku. Hotelier obracel oči v sloup, upozornil mě, abych to v Itálii nedělal. Jiná země, jiné zvyky.

Samotný proud však ignoroval většinu meandrů a opuštěné části řeky se změnily v travou zarostlá jezírka se stojatou vodou. Z mapy jsem vyčetl, že se řeka nadmíru příhodně jmenuje Rio Confuso. Tu a tam se v zemi uchytily palmy, ale v rozlehlé oblasti rostly jen velice řídce. Vypadaly jako tisíc kloboukových jehlic zapíchaných v zeleném koberci. Na většině území se nenacházely žádné domy, žádné cesty, žádné lesy, jezera, kopce, nic, jen neobydlená, jednotvárná pustina. Všimli jsme si, že se náš pilot vyzbrojil dvěma velkými pistolemi a důkladně zásobeným nábojovým pásem. Čako možná skutečně bylo tak nepříjemné a nebezpečné místo, jak nám všichni naši známí v Asuncionu tvrdili. Letěli jsme na západ a nechali za sebou přes 300 kilometrů příšerně nehostinné krajiny, než jsme konečně spatřili náš cíl. Estancia El Cita. Patron Faustino Brisuela a jeho žena El Cita, po níž dostal ranč své jméno, na nás čekali vedle přistávací plochy. Faustino byl veliký chlap, byť bych mu 182 cm kvůli skutečně mamutímu obvodu pasu nehádal. Na sobě měl mimořádně nezvyklý oděv, tvořený nepadnoucími díly divoce pruhovaného pyžama, safari klobouk a sluneční brýle. Přivítal nás španělsky a věnoval nám zářivý úsměv plný zlatých zubů. El Cita byla malá buclatá žena, v náručí chovala miminko a žvíkala nezapálený doutník. Pozdravit nás přišla také skupina polonahých, pomalovaných indiánů. Byli to vysocí muži s nahými hrudníky a dlouhými rovnými vlasy, staženými do culíků. Někteří si nesli luky a šípy, jeden nebo dva měli starobylé pušky. V následujících týdnech jsme Faustina jen málo kdy zahlédli bez pyžama a El Citu bez doutníku. Indiáni však takto obvykle nechodili. Vyparádili se speciálně kvůli našemu příjezdu. Ústřední dvůr stínili pomerančovníky obsypané šťavnatým ovocem, u dveří do kuchyně rostly papáji a za zahradou se táhl akr vzrostlé střepaté kukuřice. Nad střechou z červených tašek se ve vánku otáčel větrník generující elektřinu, kterou se osvětloval dům a poháněla vysílačka. Faustino navíc přišel na způsob, jak zásobovat kuchyni a koupelnu tekoucí vodou. Poblíž velké, okřehkem porostlé laguny, jež se nacházela jen kousek od domu, vykopal mělkou studnu, jejíž stěny obložil prkny. Nad ní zbudoval lešení podpírající velikou železnou nádrž. Každé ráno ji malý indián na koni naplnil vědry studniční vody, které tahal na provaze přes kladku. Z nádrže pak voda tekla trubkami do kohoutků v domě. Bylo to obdivuhodné a nesmírně efektivní a usoudili jsme, že voda je v pořádku, neboť ji Faustino, El Cita i jejich děti normálně pili. Teprve po pár dnech jsme měli důvod prohlédnout si studnu pozorněji. Potřebovali jsme nějaké žáby, jimž bychom nakrmili seriemu, velkého ptáka, kterého nám donesl jeden z honáků, a Faustino nadhodil, že bychom jich nekonečnou zásobu mohli najít ve studni. Zamířil jsem k ní a zavířil síťkou v kalné, lehce zapáchající vodě. Když se mi vytáhl, zjistil jsem, že jsem chytil 3 živé a 4 mrtvé olivově zelené žáby a rozkládající se krysu. Možná měla krysa nehodu, spadla do vody a utopila se, ale jaká ingredience v naší pitné vodě zahubila tak zdatné plavce, jako jsou žáby, to byla zoologická otázka, kterou jsem nehodlal dál zkoumat. Další 2 dny jsme si potají rozpouštěli chlorové tablety v jakékoliv vodě, již jsme pili. Voda však po nich chutnala tak odporně, že jsme od toho nakonec upustili.

Přijeli jsme na konci období sucha. Většina esteros, kdysi obřích bažin, se změnila v holé plochy vysušeného bahna pokryté vysráženou

solí a hromádkami zamotaných kořenů uschlého rákosu. Vyschlé pláně pokryly na kámen stvrdlé otisky dobytka, jenž se přes bažiny před měsíci plahočil, aby se dostal alespoň k louži vody. Uprostřed některých z nich se doteď drželo lepkavé modré bahno, do kterého se naši koně bořili po kolena. Na několika místech jsme objevili mělké laguny bahnité vlažné vody, stejné jako ta, jež se nacházela poblíž domů. Pouze tam, kde se země trošku zvedala nad úroveň okolní krajiny a kde jim nehrozilo utonutí, mohly růst stromy a keře. Křovinami porostlé plochy se nazývaly monte. Všechny tamnější rostliny měly brutální trny, jež je chránili před pasoucím se dobytkem, zoufale pátrajícím v suchu popíci, a mnohé přišly na různé způsoby, které jim umožňovaly zadržovat v dlouhém období sucha vodu. Některé k tomu využívali obrovské podzemní kořeny, jiné jako kaktus, připomínající mnohoramenný svícen, zduřelé masité stonky. Indiáni žili necelý kilometr od Estancie. Většina obyvatel nedaleké vesnice opustila tradiční život lovců a spousta mužů pracovala jako peoni, honáci na Faustinově Estancii. Styl jejich domů se však nijak nezměnil ani nerozvinul. Dál žili v prostých, kupolovitých chatrčích s nahrubo zbudovanými střechami z uschlé trávy. Nikdy jsem neslyšel jazyk, který by se tomu jejich podobal. Tvořila jej převážně hrdelní slova a přišlo mi, že důraz se klade vždy na poslední slabiku, takže jejich projev zněl tak trochu jako nahrávka angličtiny puštěná pospátku. Během prvního odpoledne jsme se seznámili se Spikou, jedním z indiánů, který nás následoval, zatímco jsme se procházeli mezi chatrčemi. Najednou jsem se zastavil. Před sebou jsem na trámu nahrubo postaveného přístřešku nad ohništěm spatřil košík vyrobený z lesklého šedého krunýře, pásovce devítipásého. Tatu, vykřikl jsem nadšeně. Spika přikývl. Tatu hu. Hu znamená v guaránštině černý. Mucho, mucho? Vyzvídal jsem a mávl rukou po okolní krajině. Spika rychle pochopil, co se snažím říct, a znovu přikývl. Pak dodal v makájštině něco, čemu jsem nerozuměl. Tvářil jsem se nechápavě a aby mi to Spika osvětlil, vytáhl z popela úlomek krunýře a podal mi ho. Přestože měl polámané okraje sežehnuté a zčernalé, dostatečně velká část zůstala nedotčená, abych poznal, že se jedná o kus žlutého mozaikového krunýře pásovce třípásého. Tatu naranže, prohlásil Spika. Portidžu, dodal a olízl si rty v přehnané pantomimě hladového muže. Tento guaránský výraz jsem se už naučil od Faustína. Přibližně to znamenalo vynikající jídlo. Další kombinací španělštiny, guaránštiny a gest nám Spika vysvětlil, že tatu naranže, oranžový pásovec, se poměrně hojně vyskytuje v okolí Monte. Přestože vylézá v noci, je možné na něj narazit i přes den a nemusíme budovat pasti, abychom ho chytili, protože jakmile ho najdeme, můžeme ho prostě sebrat rukou. Pověděl nám také, že v okolí můžeme objevit ještě další druh pásovce, ale z chabého popisu jsem nedokázal s jistotou poznat, o kterého zástupce se jedná. Každopádně jsme zjistili, že se tu v okolí vyskytují minimálně dva druhy pásovce, které jsme ještě neviděli. A další den jsme si od Faustina půjčili koně a vyrazili jsme, abychom se je pokusili najít. Spika měl pravdu. Zhruba kilometra a půl od domu jsme spatřili, jak jen pár metrů před námi míří přes vyschlou bažinu pásovec. Sandy podržel úzdu mému koni a já se hojal pronásledovat po svých. Pásovec byl přes 60 cm dlouhý. Žluto-růžový krunýř mu tu a tam pokrývaly štětinaté chlupy a měl tak krátké nohy, že jsem nevěřil, že by dokázal běžet rychleji, i kdyby chtěl. Proto jsem se ho hned nechytil, ale místo toho klusal vedle něj a sledoval, co bude dělat. Na okamžik se zastavil, upřel na mě očka obrostlá srstí, znovu těžkopádně vyrazil a hlasitě si přitom pro sebe mručel. Brzy se dostal k proláklině,
očichal ji a začal hrabat. Předními tlapami odhazoval spousty hlíny. Během několika vteřin z něj čouhaly už jen zadní nohy a ocas a já jsem usoudil, že nastal čas, abych ho chytil. S hlavou zabořenou v díře neměl o mém záměru ani potuchy a tudíž se nemohl pokusit o únik. Stačilo tedy, abych ho popadl za ocas a opatrně ho vytáhl. Když se s funěním a vrčením vynořil na světlo, pořád ještě dělal předníma nohama plavecká tempa. Odnesli jsme ho do domu a Spika za námi přišel, aby ho identifikoval. Tatu Podžu, pronesl souhlasně a z Podžu se pak stalo jeho jméno. Odborně šlo o pásovce šestipásého nebo také pásovce chlupatého. Den co den jsme prozkoumávali okolní krajinu. Někdy jsme s Faustínem anebo Peony výjížděli na koních. S obdivem jsem se pokoušel napodobit jejich jízdní styl, který se tak lišil od hopsavého stylu provozovaného v Anglii. Oni seděli v sedlech vyslaných ovčí kůží tak pevně, jako kdyby byli s koněm srostlí. Začali jsme tím, že jsme si oblékli vybavení, které jsme zakoupili v Asuncionu. Bombačos, jezdecké boty, kožené kamaše a fachas. Jedno po druhém jsme zahazovali. Objemné pleskající bombačos byly při jízdě skvělé a chladily. Představovali však zásadní handicap v okamžiku, kdy jsme sesedli a začali se proplétat trnitým monte. Boty mi po první výpravě do bažiny uschly v pokrouceném tvaru a byly tak nesnesitelně nepohodlné, že jsem v nich pak už nevydržel. Kožené kamaše byly příliš teplé a tuhé a facha, ač na pohled líbivý, se musel utahovat tak pevně, že jsem ho raději nenosil vůbec a riskoval, že mi budou hopsat střeva. Jako užitečná se ukázala jen ponča. Používali jsme je na vypodložení sedel. Nezřídka jsme na průzkum krajiny vyráželi také pěšky. Nejbližší monte začínalo hned za Tolderií a táhlo se několik kilometrů na sever k břehům Rio Monte Lindo, slaného, líně tekoucího potoka. V hustších částech byl porost v podstatě neprůchozí. Každou rostlinu, keř i strom pokrývaly trny, bodce a ostny, jež nám chňapaly po oblečení, pronikaly plátnem bod a zabodávaly se nám do masa. Tu a tam čněly vysoko nad trnitým podrostem stromy Palo Santo a Quebracho. Na pár místech keře prořídly a vznikaly tak pusté louky, na kterých mezi drny hrubé trávy vyrůstaly osamocené kaktusy. Někteří z místních ptáků byli jako posedlí stavitelskou mánií a budovali si obrovská, mimořádně nápadná sídla. Na jedné mítině jsme objevili tucet zakrslých trnitých stromů. Nejvyšší větev každého z nich podpírala neuspořádanou hromadou větviček, která byla skoro dvakrát větší než fotbalový míč. Architekti těchto příbytků, drobní nevýrazní ptáci o něco menší než drozdi, seděli na vrcholku hnízd a v nemilosrdném slunečním žáru pronikavě trilkovali. Sandy jim říkal leňateros, sběrači dříví na podpal. Přestože se nejednalo o zdatné letce, měli nesmírnou důvěru ve své schopnosti vybrat a odnést větévky takové velikosti a váhy, že by nahnali strach i mnohem větším ptákům. Sledovali jsme je, jak srdnatě létají k hnízdům, zuřivě přitom máchají křídly a v zobácích nesou větvičky delší než oni sami. Stávalo se, že v okamžiku, kdy se přiblížili k hnízdům, nedokázali sebrat nezbytnou sílu, aby mohli čistě přistát a větvička se zachytila v křoví. Pod každým hnízdem se proto nacházely hromádky opuštěných klacíků a větviček. Výborně se hodili na podpal a bylo snadné pochopit, jak přišel ptáček Lefiatero ke svému jménu. Jednoho dne jsem se vypravil pěšky na průzkum lovecké stezky, kterou indiáni vysekali napříč monte. Zhruba po hodině, kdy ze mě pot jen lil a ústa jsem měl vyschlá jako trout, jsem se posadil do chabého stínu trnitého keře
a hltavě pil vodu z láhve. Přemítal jsem, zda se nemám vrátit, když tu se mi nad hlavou ozvalo bzučení. Vzhlédl jsem a spatřil, jak se mezi větvemi vznáší malinkatý kolibřík. Nedokázal jsem si představit, co ho sem mohl přivést, neboť na stromě nerostly žádné květy, z nichž by mohl sát nektar. Něco ho ale plně zaměstnávalo, protože poletoval sem a tam mezi větvemi a vznášel se na křídlech kmitajících tak rychle, že z nich zůstávala jen sotva postřehnutelná šmouha. Kolibříci dokážou mávat křídly 200krát za vteřinu. Dělají to ale jen při střemhlavém letu nebo při námluvách. Stvoření nade mnou nejspíš stačilo mávnout 50krát za vteřinu, aby se dokázalo vznášet. Teprve v okamžiku, kdy ptáček zrychlil, aby se dostal na jiné místo, zvýšil frekvenci úderů křídel na takovou úroveň, než se začalo ozývat bzučení, které upoutalo mou pozornost. Najednou byl pryč. Vystřelil mi přímo před očima jako šíp přes mítinu. Většina kolibříků je polygamní. Samička si staví vlastní hnízdo a přebírá veškerou odpovědnost za líhnutí a krmení mláďat. Proto jsem věděl, že jsem měl tu čest se samičkou. Šarlatovým zobáčkem natáhla pavoučí hedvábí, které nazbírala kolem malinkatého hnízda. Když bylo celé na místě, začala vyplazovat nitkovitý jazyk a roztírat lepkavé sliny po povrchu hnízda. Používala přitom zobák jako stěrku při nanášení dortové polevy. Pak začala v hnízdě zběsile šlapat a otáčet se, aby vytvarovala a uhladila vnitřek. Pak zase vyrazila pryč, aby sehnala další zásobu materiálu. Pracovala pilně a hnízdo se hodinu poté, co jsem ho poprvé spatřil, viditelně zvětšilo. Seděl jsem tak dlouho a v tichosti pozoroval kolibříka, až se zdálo, že si ostatní tvorové v monte přestali všímat mé přítomnosti. Po holé zemi mezi trsy trávy pobíhaly ještěrky, na trnitém keři se usadila pracovní četa papoušků mniších a za skřehotání a dohadování se pustili do sběru stavebního materiálu. Sledoval jsem vše, co se kolem mě odehrávalo, když tu se mi zdálo, jako bych koutkem oka zahlédl pohyb pod zhlukem trnitých kaktusů. Zadíval jsem se na to místo dalekohledem, ale mezi uschlou trávou a pokroucenými masitými stonky kaktusu jsem viděl jen kulatou hroudu nažloutlé země. A pak se, zatímco jsem ji pozoroval, hrouda pohnula. Na spodní části se objevila tmavá svislá čárka, která se pomalinku rozšiřovala. Potom se strhnutím vynořil malý chlupatý obličej a hromádka se změnila v pásovce. Byl to Tatu Naranže. Trávou postupoval opatrně, jakmile se však dostal do otevřeného prostoru, zrychlil. Běžel po špičkách tlapek a krátké nohy mu kmitaly tak, že vypadal jako nějaká zvláštní hračka na klíček. Vyskočil jsem a jal se ho pronásledovat. Pásovec plynule zahnul a zmizel v tunelu pod houštinou, tvořeném listy karaguaty. Přeskočil jsem rostlinu a čekal, až se pásovec vynoří. Po pár vteřinách mi vběhl přímo do náruče. Malý Naranže zlostně zamručel a stočil se do kuličky. Šupinatý ocas přesně pasoval k rohovitému trojúhelníkovitému štítu, který mu chránil hlavu, a tím pádem pásovci nezůstala odhalená žádná část těla, kterou nepokrýval krunýř. V této poloze by mu mohl ublížit leda vlk nebo jaguár, kteří dokázali mocnými čelistmi schránku rozlousknout. Vytáhl jsem z kapsy látkový pytel a stočeného pásovce vložil dovnitř. Pytle z hrubě tkané látky propouštěly dostatečné množství vzduchu, takže zvířata v nich mohla bez problémů dýchat a pod mě zůstávala většinou ležet v klidu, nevzpouzela se a tudíž se nemohla zranit. Odnesl jsem ho, aby se mohl připojit k Podžuovi, který spokojeně obýval polámaný volský povoz. Během týdne se nám podařilo získat 3 páry Naranže a k Podžuovi další 2 páry pásovce 9pásého. Povoz byl dost velký, aby se do něj všichni vešli. Spořádali však nesmírné množství jídla a my jim ho každý večer předkládali tolik, že jsme o něm začali mluvit jako o vývařovně pro chudé.
O hovězí nebyla na estancii nouze, neboť kráva se porážela každý týden. Ale maso samotné nestačí. Pásovci potřebovali také mléko a vejce a těch nadbytek nebyl. Jedna ze slepic, které volně přicházely k nám do pokoje a zase odcházely, se naštěstí rozhodla udělat si hnízdo v mé torně. Každý den snesla vejce, které jsem Faustinovi a Elsitě zapřel a přidávalo večer pásovcům do jídla s tak velkým množstvím mléka, jaké mohli v kuchyni postrádat. Naranžům se však nedařilo dvakrát dobře. Na měkkých růžových tlapkách se jim začaly dělat krvavé fleky. Abychom tomu předešli, vystlali jsme dno vývařovny hlínou. To problém vyřešilo. Nám však výrazně přibylo práce, protože pásovci se krmili nesmírně nepořádně a vybrindali spoustu jídla, které pak v hlíně hnilo a způsobovalo, že kysele zaváněla. Co pár dní jsme proto povoz museli vyklidit a znovu vystlat. Pak začaly naranžové trpět úporným průjmem. Snažili jsme se jim upravovat podíl jednotlivých složek stravy. Zkusili jsme jim do jídla přidat rozmačkané vařené manioky, ty však odmítali pozřít. Průjem se zhoršil. S Charlesem jsme si dělali veliké starosti. Dívali jsme se na věc stejně. Pokud se nám je nepodaří vyléčit, budeme je muset raději pustit, než aby zahynuli v zajetí. Donekonečna jsme ten problém rozebírali. Pak nás napadlo, že v divočině musí pásovci při hrabání, když hledají hmyz a kořínky, nevyhnutelně spořádat velkou porci hlíny. Možná ji jejich trávicí trakt vyžaduje, možná že jídlo, jež jsme jim nabízeli, bylo pro ně příliš bohaté. Ten večer jsme do směsi mletého masa, mléka a vajec přimíchali dvě hrsti hlíny, takže nám vzniklo nevábné, tekuté bahno. Za 3 dny byly naranžové jako rybičky.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítejte u poslechu čtyřhodinového vysílání s názvem Od Claudia k Ludwigovi, věnovaného hudbě od pozdní renesance k ranému romantismu. Nahrávkami souborů věnujících se historicky poučené interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky vás na stanici D-dur provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. V úvodu nahlédneme krátce ještě do doby před Monteverdim. Jedním z jeho předchůdců byl ve Francii Clément Jeanneken, který žil v letech 1485 až 1558. Působil ve službách biskupa v Bordeaux, později se usadil v Paříži. Jeanneken proslul jako skladatel šansonů, motet i mší. Poslechneme si jeho mši, v které zhudebnil pět částí mešního ordinária a využil přitom melodii vlastního slavného šansonu La Bataille, bitva. Jeannekenova Messe La Bataille pro mužské hlasy a instrumentální doprovod byla poprvé publikována v roce 1532. Zpívá ensemble Clément Jeanneken, hraje kornetový soubor Le Sacoboutier de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

Na stanici D-dur dozněla Messe La Bataille, jejímž autorem je francouzský renesanční skladatel Clément Jeannequin. Slyšeli jsme nahrávku souboru Ensemble Clément Jeannequin à la Sacoboutière de Toulouse pod vedením Dominika Visse.

Milí posluchači, přijměte nyní pozvání do Londýna 18. století, kam se vypravíme prostřednictvím hudby Georga Friedricha Händla. Když se anglický král Jiří I. nalodil na loď, aby se projel po Temži, nebylo to pro jeho vlastní potěšení. Měl státní hosty, které chtěl pobavit a ohromit. Proto se za jeho bárkou pohyboval orchestr, který svými tóny potěšil hosty. Vodní hudbu, kterou budeme za okamžik poslouchat, složil Georg Friedrich Händel speciálně právě pro tuto příležitost. Rozdělil ji do tří svit, které se všechny hrály na Temži v roce 1717. První svita, možná již o dva roky dříve. Vodní hudba vyniká zejména svou rozmanitostí. Händlovi se podařilo spojit tradici francouzské taneční hudby s italským koncertním stylem i taneční hudbu své nové vlasti Anglie. Nejprve tedy zazní svita číslo 1 F-dur, která má 11 částí. Hraje The Academy of Ancient Music, řídí Christopher Hogwood.

The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 1 F-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. V podání stejného souboru bude následovat svita číslo 2 v tónině D-dur, v které převládá nejvíce mohutný zvučný zvuk trubek a lesních rohů. O královské cestě po vodě 19. července 1717 informoval tehdy deník Daily Courant. Ve středu večer kolem 8. hodiny se král vydal na otevřeném člunu a v doprovodu mnoha dalších lodí plných významných osobností plul po řece do Chelsea. Loď patřící městskému cechu vezla hudebníky, kteří měli přes 50 nástrojů všeho druhu. Po celou dobu hráli nejkrásnější symfonie, které pan Händel složil speciálně pro tuto výletní plavbu a které se jeho veličenstvu tak zalíbily, že je museli cestou tam i zpět třikrát opakovat.

To byla svita číslo 2 D-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Posloucháme nahrávku souboru The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda. Za okamžik zazní i třetí svita z vodní hudby, která má stejně jako druhá 5 částí. Hrají v ní flétny a smyčce. Hudba je poněkud odlišná od předchozích částí, neboť není tak úderná, zní jemně a odlehčeně. Je otázka, jak si s ní tehdy poradili královští hudebníci na houpající se lodi. Nyní nám své nastudování Händlovy svity číslo 3 G-dur z vodní hudby na dobové nástroje předvede opět soubor pod vedením Christophera Hogwooda, The Academy of Ancient Music.

0: The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 3 G-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následující program naší stanice vám nabídne výjimečné setkání s hudbou anglických renesančních skladatelů. Prostřednictvím písní pro soprán a loutnu si připomeneme dobu nazývanou Zlatým věkem Anglie, dobu vlády Alžběty I. na přelomu 16. a 17. století. Je připraveno 12 písní Shakespeareových současníků pro soprán a loutnu. Vybraný písňový repertoár navazuje na již ve středověku založenou tradici, kdy bylo umění označované v ženském rodě a zobrazované jako nebeské dámy doprovázené mužskými postavami pozemských služebníků. V hudbě můžeme hovořit o takzvané lady music. Poetika písní je založena na přesvědčení, že zpěv člověka slouží výhradně k boží chvále a prokazuje tím svou spřízněnost s anděly. Ostatní vlastnosti člověka, které ho pevně poutají k zemi, jsou považovány za důvod ke smutku. Sopranistka Emma Kirby a loutnista Anthony Rooley nám představí na své nahrávce z roku 1979 písně známých i méně známých skladatelů alžbětinské doby. Richarda Edwardse, Thomase Campiona, Johna Dowlanda, Samuela Daniela, Francise Pilkingtona, Thomase Morleyho, Roberta Jonese a Johna Barletta.